0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě
2: já
1: dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha, no to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový.
1: Ne, Xaver. To není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo? Věděl všechny
2: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku.
2: Já
1: mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mi demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xaver?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
1: A
2: to se stává.
1: To jakkoliv prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xaver,
1: no
2: já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xaver. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda a Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Krásně. Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane Boče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.

Vláda schvaluje prodej Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná společnost. Zeptám se pana místopředsedy Mertlíka, koho pro tu musku tady navrhuje, říká na úvod Miloš Zeman. Tady vidím předsedu fondu, takže jsme vás téměř zcela vyčerpali, pane generální řediteli. Ale nedejte se, my pokračujeme dále a vám přejeme dobrou noc. Pan předseda Hrubý je ještě mladý, odolný a jistě tady s námi rád zůstane. Vytáhněte si tedy materiál, který se týká musky. Předpokládám, že předkladatelem je opět pan místopředseda Mertlík. A to společně s panem ministrem Gregrem. Takže kdo z vás přednese úvodní slovo, prosím? Ptá se a významně se rozhlíží po ministrech sedících u velkého oválného stolu. Tak já si to úvodní slovo, když dovolíte, vezmu. Sbírá odvahu ministr financí Pavel Mertlík. Máme situaci, řekl bych, blbé privatizace, kde díky procesům v minulosti stát ztratil majoritu v této důležité společnosti. A je ve velmi nevýhodném postavení, kdy si tam majoritní vlastník dělá, co chce. Majoritní vlastník navíc uskutečnil to, že se nedávno skutečně stal majoritním vlastníkem. V doslovném slova smyslu tedy překročil hranici 50% a dle zákona nám nabídl odkup za cenu odpovídající příslušnému průměru ceny tržní, což bylo za nějakých 580 nebo kolik milionů korun, což bylo za Mosteckou uhelnou, za polovinu téměř Mostecké uhelné společnosti, skutečně poměrně málo. Pak to vylepšil zvláštní nabídkou ve výši 650 milionů korun. Tato nabídka je navýšena asi o 24% proti té tržní ceně akcií na trhu, pronáší ministr Mertlík. Následně přichází s konkrétním návrhem řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, abychom tuto nabídku ve výši 650 milionů korun akceptovali a problému Mostecké uhelné společnosti se zbavili. Druhá alternativa, která je tady zapsána v návrhu usnesení a v tom materiálu, je alternativa, kterou doporučuje ministerstvo financí. Ta spočívá v tom, že by se tato nabídka nevyužila a místo toho se provedlo standardní výběrové řízení. Představuje Mertlík dvě varianty řešení tak, jak jsou popsány i v materiálech, které mají ministři na stolech. Já osobně, byť bych měl být loajální ke svému ministerstvu a ten materiál byl zpracován předtím, než jsem tam přišel, tak si dovolím jistou neloajalitu v tomto případě, jak si realizovat. Důvod je ten, že vím, a to v tom materiálu napsáno nějak výslovně,

není, ale realita taková je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a Fond národního majetku se v nedávné minulosti snažili sehnat alespoň nějakou indikaci zájemce. Vysvětluje přítomným ve svém dlouhém monologu Pavel Mertlík. V místnosti panuje čím dál větší nesoustředěnost. Pánové, klid, prosím vás, rušíte, okřikuje ministr Miloš Zeman. Pavel Mertlík pokračuje. Vypadá to, že ti většinoví vlastníci jsou skutečně jediní, kdo o to mají zájem. A já se velmi obávám, že kdybychom dali přednost usnesení, které navrhuje Ministerstvo financí, tedy moje ministerstvo, tak bychom mohli být v situaci, že za několik měsíců uzavřeme výběrové řízení s tím, že nemáme žádného zájemce, nebo zájemce jediného, opět téhož, a možná za horších podmínek. Tato pasáž Mertlíkova vystoupení je samozřejmě velmi důležitá. Mertlík zcela otevřeně nedoporučuje řešení, které navrhuje jeho ministerstvo. Tedy, aby nový vlastník státního podílu vzešel z výběrového řízení. Bál se toho, že stát ve výsledku dostane za podíl méně peněz, než kolik nabízí EPN v přímém odkupu. Poté Mertlík vysvětlí i rizika přímého odkupu, který ovšem sám prosazuje. V tento moment se Mertlík ukazuje být dobrým prognostikem. Ostatně posuďte sami. Riziko, které představuje naopak řešení navrhované Ministerstvem průmyslu a obchodu, je to, že prostě jde o přímý prodej. Můžeme být obviněni, že to prodáváme velmi lacino, což je fakt. Uvědomíme-li si, jaké je třeba základní jmění té společnosti, jaký je rozsah investičních prostředků, které tam jsou, a tak dále. Nicméně bohužel na trhu platí tržní cena a nikoliv, co se tam kdy vložilo. A ta tržní cena akcí je momentálně skutečně nízká a ta situace tam není dobrá, upozorňuje Mertlík. Z dnešního pohledu je nahrávka pro politiky zúčastňující se této debaty nepříjemná už proto, že dokazuje jednu nemilou věc. O tom, že cena 650 milionů korun není za tak významný podíl v tak velké firmě zrovna vysoká, se vědělo. A i kdyby to někdo z přítomných nevěděl, Pavel Mertlík je na to právě dost srozumitelně upozornil. Jeho řeč ale ještě neskončila. Mertlík pokračuje dále. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc. Veškeré indicie, které kolem chování Mostecké uhelné společnosti jsou... A jistě si pamatujete, kolegové, že jsme o této společnosti tady už mluvili několikrát na vládě, jsou například takové, že nerespektuje zřejmě dostatečně horní zákon ohledně vytváření fondu na splácení těch útlumových nebo rekultivačních činností a podobně. Což jsou věci, které mi připadají, že je můžeme lépe řešit z pozice dohledu přes báňský úřad a podobně, než jako spoluvlastník, který je neschopen takovým věcem zabránit. Díky té minoritě na straně druhé neseme spoluvlastnickou zodpovědnost, vysvětluje Pavel Mertlík důvody toho, proč je pro stát dobré se podílu v Mostecké uhelné společnosti zbavit. Tím vystoupení Pavla Mertlíka končí. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Vladimír Špidla. Předává Miloš Zeman slovo ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Takže tady je nabídka tržní cena plus 24%. Otázka zní, je pravděpodobné, že by se tou veřejnou soutěží získala tržní cena plus třeba 50%? To je asi velmi obtížné a tady bych chtěl ještě prohlásit, že podle jednání s Mosteckou uhelnou společností je dohoda, že 200 milionů dají do fondu rekultivací. Čili bezprostředně pro politiku zaměstnanosti regionu. Když k tomu přidám těch 200 milionů, tak je to jakoby těch 50% navíc. A to se mi zdá, že už je opravdu hranice, která je skoro nemožná dosáhnout nějakou jinou technikou. Přidává Špidla do rozpravy argument, který opět hraje do karet manažerům. A opět o důvod více, proč na zájemce o podíl nevypisovat výběrové řízení, kterým si politici bývali mohli docela snadno uchránit kůži před podezřením z něčeho nekalého. Ano, děkuji. Kdo se dal hlásí do rozpravy? Přeje se vyjádřit pan předseda Hrubý. Prosím, pane předsedo, předává slovo Miloš Zeman. Předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý je dalším účastníkem debaty, který prosazuje přímý odkup. Já si myslím, že v situaci, kdy tam držíme minoritní balík a je jasný ten majoritní vlastník, že je obtížné, abychom si příliš vybírali. A myslím si, že pokud se podaří tu nabídku zrealizovat tak, jak je tady učiněna, to znamená, že za ni nakonec zaplatí, tak si stojí za velmi vážnou úvahu. Nemuselo by se stát, že bychom v budoucnu dostali ještě tak dobrou nabídku, jaká je dnes tady na stole. Byť tím neříkám, že se to někdy v minulosti nedalo prodat mnohem lépe. Ale to už dnes nevyřešíme. Zatím se neobjevil jediný rebel.
Ano, je to poměrně jasné. Ještě někdo do rozpravy? Ptá se Miloš Zeman. Ruku zvedají ministři Grégr a Bašta. Jako první si bere slovo ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Takže vážený pane premiére, vážení kolegové, já musím říct, že přede mnou stálo velké dilema, zda podpořit přímý prodej nebo volnou soutěž. Ale fakt je, že situace je taková, jak byla tady popsána. To znamená, že privátní akcionář dokázal skoupit více než 50%. A nijak se netajil záměrem, že chce jednak řídit, ale i ovládat společnost naprosto samostatně, bez dalších akcionářů. On to taky od začátku tvrdil. Dá se říct, že ta cena volně obchodovatelných akcií byla nejvyšší před valnou hromadou v roce 1968, kdy ten akcionář razantně nakupoval. V místnosti okamžitě zavládne podivný šum, až se ozve pobaveným hlasem koho si neidentifikovatelného. Přece 1998, Míro. Překvapený ministr se ptá. A co jsem řekl? Jo, aha, pardon. To už je taková fikce. V roce 1998, ano. A dále nerušeně pokračuje. Takže od té doby ten kurz akcií trvale klesá. A v době vyhlášení veřejného návrhu na odkoupení akcií dne 9.6.1999 činil vážený průměr na burze za posledních 6 měsíců pouze 128 korun za akcii. To znamená těch zmíněných 523 milionů korun za veškeré akcie, které jsou vlastně v držení Fondu národního majetku. A lze tedy z několika důvodů očekávat další tendenci, další pokles kurzu, protože je všeobecně známo, že poptávka po uhlí klesá a projevilo se to právě nejvíc u Mostecké uhelné, připomíná Miroslav Grégr okolnosti. A v zápětí přichází i s konspirační teorií. Možná, že to byla i určitá taktika, že došlo k určitému pohybu ceny uhlí směrem nahoru, zatímco ostatní drželi kurz. Ale situace je taková a tím pádem to bude mít odraz právě na ceně těchto akcií. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června. A vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Takže pokud by se vypsala veřejná soutěž, může dojít samozřejmě k ceně na burze, která bude výrazně nižší a majoritní akcionář toho minoritu vlastně nemusí soutěžit, takže v soutěži může nabídnout ještě méně než nyní. Pokud tady nebude další zájemce. Takže já velice nerad takovýto návrh podávám, podporuji, ale mám tady jaksi v této záležitosti skutečně obavy, aby to nebylo ještě horší, končí svůj diskuzní příspěvek ministr Grégr. Děkuji za stanovisko, pane ministře, a jako doufám, poslední do rozpravy přihlášený je pan ministr Bašta. Říká poněkud nervózně Miloš Zeman. Od tohoto okamžiku lze na Miloši Zemanovi pozorovat určitou nervozitu. Svým způsobem tlačí na ministry, aby se přestalo zevrubně diskutovat a šlo se brzy domů. Ministr bez portfeje Jaroslav Bašta proto preventivně už na úvod slibuje, že nebude mluvit dlouze. Jenom stručně. Před rokem a něco, kdy docházelo k převodu akcií, bylo podáno trestní oznámení ze strany Bezpečnostní informační služby. Zajímal jsem se o to, co se s tím stalo. Má to v současné době čtvrtý vyšetřovatel. Několikrát se změnila příslušnost, takže není šance, že bychom mohli změnit situaci tímto způsobem. Dává Bašta ještě jeden důvod k zamyšlení. Miloš Zeman ale úvahy poměrně rychle utíná. Nicméně upozorňuji pana ministra vnitra, že to má stále policejní vyšetřovatel. Takže kolegové, rozpravu uzavírám. Přeje si na závěr pan místopředseda Mertlík se vyjádřit? Nepřeje. Usnesení je jasné. Nikdo nenavrhl jeho změnu. Budeme tedy hlasovat, kdo je pro, ať zvedne ruku. Snaží se Miloš Zeman přejít co nejrychleji k hlasování. Plány mu ale naboří ruka ministra Mertlíka, která už notnou dobu míří zvednutá směrem ke stropu. Jakmile to Zeman spatří, neodpustí si uštěpačnou poznámku. Kolegové, pane místopředsedo, před minutou jsem se vás ptal. Čílí se klidným hlasem Miloš Zeman. Pavel Mertlík boj o slovo nevzdává a okamžitě vysvětluje. Já jsem se hlásil, já jsem zdvihal ruku. V nastalém chaosu Zeman vytýká ministru financí, že když se měl hlásit o slovo, tak se nehlásil. A teď kvůli němu musí přerušit hlasování. Nakonec ale souhlasí. Takže prosím, přerušuji hlasování a máte slovo. Ukazuje se ale, že ministr Mertlík chce pouze vysvětlit, jak jsou myšleny jednotlivé varianty usnesení, o kterých se má hlasovat. Usnesení je jasné v tom smyslu, že doporučujeme společně s panem ministrem Grégrem druhou variantu A. Následně už na nahrávce zaznívá pouze hlas Miloše Zemana.
Ano, samozřejmě, varianta B vypadává, ale máte pravdu, že jsem to explicitně neřekl, takže samozřejmě platí varianta A. Tak ještě jednou, kdo je pro? Ptá se na hlas Miloš Zeman. Nyní už nemůže nic zabránit hladkému průběhu hlasování. Přítomní zvedají ruce, hlasuje se. Postupně se zvedají ruce všech přítomných ministrů. Děkuji, kdo je proti? Ptá se Miloš Zeman. Ruku nezvedá nikdo. Zdržel se? Nabízí premiér poslední variantu. Ani v tento moment se nikdo nehlásí. Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato, oznamuje Miloš Zeman. A zcela plynule přechází od prodeje podílu Mostecké uhelné společnosti k utečeneckým táborům a krupobytí. Kolegové, nestrácejte naději, protože nyní už máme před sebou, tuším, že 3 body, které opravdu nejsou dramatické. Já bych to zrekapituloval, protože tohle jsme vyřešili. Takže máme Matru, to už důkladně předjednala Bezpečnostní rada a můžeme jí věřit. Pak máme utečenecký tábor a konečně máme krupobytí. Protože nejlepší nakonec. Takže pane ministře Grulichu, řekněte nám něco o Matře. Prosím o stručnost. Těmito slovy záznam končí. Kromě toho, že záznam napoví ledacos o míře důležitosti, kterou ministři i premiér prodeji podílu Mostecké uhelné společnosti přikládají, ukazuje nahrávka i na jeden velmi důležitý detail. Nastává ve chvíli, kdy hovoří tehdejší ministr průmyslu a obchodu Greger. To, co řekl v jednom ze svých vstupů do diskuze, je naprosto klíčové, byť mi stále není jasné, jestli nešlo jen o přeřeknutí. Tak pro připomenutí. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června a vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Tím, že Greger řekl, nikdo další, kromě Mostecké uhelné, zcela evidentně dokázal jednu věc. Minimálně on sám dobře věděl, že za Invest Energy stojí manažeři Mostecké uhelné společnosti. Greger místo názvu Invest Energy použil jméno samotné Mostecké uhelné. Mohlo jít samozřejmě o omyl, ale v takovém případě by šlo skutečně o velkou náhodu. V okamžiku, kdy vzniká tato kniha, jsem žádal ministra Gregera o setkání a rozhovor na téma Mostecká uhelná. Domluvili jsme si přesný termín a témata, o kterých budeme mluvit. Ale pár dnů předtím jsem dostal od bývalého ministra SMSku, kde se omlouval, že už je mnoho let mimo politiku a v celé záležitosti nemá co říct. Přišlo mi to velmi zvláštní s ohledem na to, že náš první telefonát na téma Mostecká uhelná vyzníval velmi vstřícně. Dokonce jsem měl v počátku pocit, že ex-ministr Greger je odhodlaný všechny okolnosti komentovat, popřípadě vysvětlit. Nakonec tedy vybraní ministři a premiér Zeman s návrhem prodeje menšinového podílu souhlasí. A ještě ten měsíc nabídku oficiálně posvětí Zeman a všech jeho 15 ministrů. Přichází historický moment, kdy je Mostecká uhelná definitivně zprivatizována a prodána do rukou společnosti Invest Energy. Na hodinu přerušili horníci Mostecké uhelné společnosti na dole Kohynor práci. Výstražnou stávkou tak protestovali proti snaze vlády prodat státní podíl v Mostecké uhelné americké společnosti Epion Group. Naposledy stávkovali horníci na tomto dole v době velké mostecké stávky v roce 1932, hlásí Česká televize jen pár dní před klíčovým jednáním vlády. Horníkům se prodej státního podílu do rukou Epionu opravdu nezamlouval. Stávky nezabrali. K prodeji nakonec i přes jejich protesty došlo. Ty nejtvrdší výrazy dnes používali horníci z dolu Kohynor poté, co zjistili, že vláda prodala státní podíl v Mostecké uhelné společnosti jejímu majoritnímu vlastníku, americké společnosti Epion Group. Hlásí reportér Jan Stuchlík ve vysílání České televize. Co bude dál? Ptá se vedle stojícího muže. No co bude dále? Vykopou nás odsud jako brambory, analyzuje situaci horník Jaroslav Kvajzer. Koupím si krávu a budu chodit pást krávu na pole, spřádá plány jeho kolega Jiří Hampejs. Ve světle pozdějších událostí nutno říci, že se jednalo o prodej velmi nevýhodný. Vždyť za 7 let po tomto prodeji celé doly kupuje Pavel Tykač za 20 miliard korun. Na obranu státu lze uvést, že takovému zhodnocení firmy toho v té době příliš nenapovídalo. V době, kdy vláda svůj podíl prodávala, hrozilo uzavření podniku a masivní propouštění v už tak dost nezaměstnaností poznamenaném kraji. To asi není něco, za co chce být odpovědná jakákoliv levicová vláda. Na jedné straně tu končí jedna významná část našeho příběhu. Na straně druhé ale začíná nové a mnohem dramatičtější dějství.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tomáš Jirsa je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane rektore.
1: Pan Tomáš Jirsa je staronovým senátorem Senátu České republiky a starostou Hluboké nad Vltavou. Jednak tedy gratulace, protože již po několikáté jste byl zvolen, což o něčem svědčí, ale pojďme začít od prezidentské volby. Před pár dny ministerstvo vnitra nám tedy dalo pravděpodobně už definitivní seznam 9 kandidátů. Co o tom soudíte, o tom různém vyřazování a jak hodnotíte ten aktuální peloton?
2: Já mám, pane rektore, čisté svědomí, protože když se hlasovalo o přímé volbě prezidenta, tak už jsem byl v Senátu, hlasoval jsem proti a s tehdejší předsedkyní ústavně právního výboru Jiřinou Rippelovou. Jiřina zadala 10 ústavním právníkům vypracovat názor na prezidentskou, na přímou volbu. 9-10 jich bylo proti, jeden byl neutrální a jenom jeden byl pro, takže bylo jasný, že to je špatně. Tehdy jsem, když se najdete do archivu, hodně publikoval proti přímé volbě, že to se nehodí do naší ústavy, že ty ústavní právníci říkali, jak to bude špatně, jak ten přímovolný prezident bez pravomocí v ústavě si bude ty pravomoci prostě je bude tlačit na hranu zákona, tak jak to v posledních 10 letech dělal Miloš Zeman, kdy podle mého názoru to bylo prostě opravdu na hraně, ale prostě přímovolný prezident cítí se silně, takový to zkoušení ministrů třeba podobně. No, takže já si myslím, že to je špatně. A prováděcí předpisy jsou úplně špatně, protože v tak důležité volbě, jako je přímá volba prezidenta, ministerstvo vnitra uznává více podpisů senátorů a poslanců jednomu kandidátovi. Nejvyšší správní soud, pan doktor Baxa, říká, že to je nesmysl. Samozřejmě z mýho pohledu duch ústavy nebo duch té přímé volby říká, že ano, buď 50 000 podpisů nebo 10 podpisů senátorů, kdy každý ten senátor má prostě za sebou to nízké penzum voličů, ale nemůže rozdávat podpisy prostě jak na běžícím pásu. Mluvil jsem s panem doktorem Wintrem, který k tomu hodně publikuje, jak je to špatně, a dohodli jsme se, že po těchto volbách už by se mělo do těch prováděcích předpisů sáhnout a specifikovat to, aby v tom nebyl takovýto chaos. Takže jednak je chaos přímá volba, jednak je chaos vůbec ty prováděcí předpisy a to, že někdo vyřazuje, nevyřazuje, někoho uzná, neuzná. Všechno špatně.
1: Pane senátore Jirso, ten případ kandidátky, která si nechala podepsat ty příslušné listiny ještě bývalými poslanci.
2: Ještě než byla vyhlášena ta prezidentská
1: ještě
2: volba.
1: Ještě před vyhlášením. Tak na to se vy jako zákonodárce teď notabene, dobře, hlasoval jste proti, no ale ten zákon prošel, tak jak se na to díváte? Troubíte na poplach?
2: No, jak říkám, tyhle volby ještě nějak proběhnou a pak se musí sejít ústavní právníci. Já si nedokážu, nebo přiznávám, že nedokážu prostě sepsat prováděcí předpis k přímé volbě prezidenta lépe než ústavní právníci, ale musí se to specifikovat, že to je jedna bláznivina na druhou. Jedna bláznivina na druhou a ukazuje se, jak je to celé špatně. Ukazuje se, jak je to celé špatně a jako já k tomu nemám žádný komentář, je to bláznivina, když si necháte ještě než je přímá volba od bývalých poslanců podepsat prostě prezidentskou kandidaturu. Nevím, jak ta ženská dopadla, ono to prošlo?
1: Ano, ano, to je ta paní Rohanová.
2: No tak to je, já vůbec nevím, že někde, ale prostě přímo mi řekl, já chci uspět prostě s vládou. Já jsem pak měl ještě svoji kandidátku Danielu Kovářovou, současnou senátorku, jsem její názory zdály prostě jako dobrý, že by prostě jako žena, šarmantní prostě dáma to mohla, že by to zvládla. Pan předseda Fiala nám říká, mluvil jsem s 5 lidma, který by to zvládli, který prostě na to mají zkušenosti, ale prostě jako nikdo z nich se nechce nechat sléknout do noha prostě od novinářské veřejnosti, která, a já k tomu dávám čas příklad z mého pohledu nešťastného ministra zdravotnictví Arembergera, který prostě šel do funkce ministra jako úspěšný ředitel nemocnice a pak prostě novináři, a je to vaše práce, na něj prostě začali tahat prostě semhle, tamhle, tohle a odcházeli.
1: Moje
2: prostě
1: práce to není, jo.
2: No tak, ale práce novinářů, já to nekritizuju, prostě je to tak. Takže pan ministr odcházel z té funkce jak zpráskaný pes a pravděpodobně jako nikdo z těch lidí, které pan premiér Fiala, pan předseda Fiala oslovil, prostě do toho nechtěl jít. Je to pro mě stejně smutné jako pro vás, pro mě ještě, pane redaktore, smutnější, a teď se nechci chlubit, ale je to tak, já jsem díky rodičům nebyl nikdy ani v Pioníru, pak jsem nebyl ani v SSM a samozřejmě jsem nebyl ani v KSČ. A je pro mě tragické, že dva jakoby kandidáti, kteří mají největší preferenci,

0: chtějí.
1: Uvozovkách, říkáte.
0: Uvozovkách, no. Prostě jedna bláznivina za druhou a výsledek je, že prostě se jako té energie není dost. Teďka do toho válka na Ukrajině. Ve Francii prostě zanedbali údržbu a jaderných elektráren. V Německu už neobjednali palivo jaderných elektráren. A ty občasné zdroje, to prostě to jako do budoucna třeba je to dobře, ale prostě nemáme-li domyšlený prostě technologický proces a já jsem vzděláním energetik, tak to jsou občasné zdroje. A když nesvítí sluníčko a nefouká vítr a Česká republika je typická, my máme prostě, jestli máme 10, 20 slunečních dnů za rok a vítr téměř nemáme žádný, no tak my se nemůžeme na sluníčko a vítr spoléhat. A Němci to chtěli vykrývat paroplynovými elektrárnami, proto potřebovali ruský plyn, který nemají, no a jsme, jak bych řekl slušný slovo, jsme v těch problémech, v kterých prostě jsme. No a vláda teďka, vlády evropské nemají prostě jiné řešení, než prostě ty raketové ceny energie, které jsme si sami způsobili tím, že jsme vypli uhelné zdroje, jaderné zdroje, no tak musí lidem dotovat, aby neskrachovali chudé domácnosti, aby neskrachovaly malé firmy a teď se samozřejmě hlásí velké firmy, no, protože ty velké firmy taky mají ztráty v desítkách a stovkách milionů a stávají se nekonkurenceschopnými. A ta krize je tak velká, že nenajde-li se evropské řešení, které bude stejně jenom o tom, že se bude nalévat prachy do drahých energií, tak z mého pohledu se může rozpadnout i Evropská unie, protože udělali-li Němci to, co chtějí, že narvou obrovský prachy do podpory svého průmyslu, tak velké prachy, které Česko nemůže narvat, no tak se staneme nekonkurenceschopnými a naše nezaměstnanost půjde nahoru, výroba půjde dolů, firmy budou krachovat a může to být celková kalamita. Windfall tax, abych se k tomu vrátil, tak není dobré řešení. Stát, prostě vláda, moje vláda vymyslela tohle řešení, ale já si pamatuju na poslední zvyšování daní, které jsme někdy kolem roku 2013 měli v poslanecké sněmovně v Senátu. Jestli si vzpomínáte, tehdy tři poslanci principiálně nechtěli hlasovat pro zvýšení DPH o 1%, odstoupili z poslanecké sněmovny. Ištván ze Šlachtou udělali ten státní převrat, že jo, na základě těch jejich údajných trafik, padla vláda a do dneš 10 let se z toho ODS vylízávala. Poslední věta, i ministr vlády pro legislativu, myslím, že se jmenuje Šalomoun Pirát, tak prostě pustil do médií, že prostě to není komfortní řešení, že to může být dvojí zdanění, že můžou následovat prostě žaloby na to. Pan ministr Jurečka v novinách ve stejný den, kdy se hlasoval windfall tax v Senátu, tak byl velký titulek, že bych chtěl zdanit bohaté, no tak už jsme u toho prostě, už budeme sortírovat, prostě třídní boj už je tady, takže jsem rád, že pan premiér Fiala to uvedl na správnou míru a řekl, že se daňová zátěž zvyšovat nebude, což jsem tedy pro. Musí prostě stát ukázat, že umí šetřit taky a nejenom zvyšovat prostě daně.
1: Hovoříme tedy o danění mimořádných zisků nebo neočekávaných zisků. Vy budete vědět, pane senátore, proč to nepostihlo třeba zbrojařské firmy?
0: No, já to nevím a je to celý, skladete mi otázku, na kterou já jsem říkal, je to špatně a dovolil jsem si ten luxus, že jsem hlasoval proti, ale nebylo to žádný hrdinství, protože předsedovi klubu jsem slíbil, že kdyby náhodou to nemělo projít, tak ten hlas tam dám, protože jsem samozřejmě nechci, aby zase poslanci museli kvůli tomu dva dny ve spacákách bydlet v poslanecký sněmovně, když je opozice tejrá. Bylo to jenom taková vzpomínka na Jaroslava Kuberu, vzácného člověka, starostu z Teplic, senátora a předsedu senátu, který tehdy v tom roce 2013 byl jediný v senátu, který říkal, nikdy nebudu hlasovat pro zvýšení daní. Nikdy. A měl pravdu, protože pak to zvýšení daní prostě vedlo k pádu vlády a ke všemu tomu prostě masakru, co byl potom. Tak jsem si dovolil hlasovat proti. Proč tam nejsou zbrojařské firmy? Může to být jenom úvaha. Zbrojařské firmy dávaly a dávají prostě hodně dobrovolných peněz na dodávky zbraní na Ukrajinu, respektive svých výrobků na Ukrajinu a možná tímto si už prostě snížili ten zisk a tak je tam stát nezahrnul. Stejně jako mi jeden člověk z České národní banky říkal, že vlastně ty banky z toho stejně utečou, protože prostě si zoptimalizují zisk, zvednou lidem úroky a v ten moment prostě žádný zisky mít nebudou, že jo.

0: Takže, ale znova, nekritizuji to vládu, nejsou žádná dobrá řešení a dovolil jsem si ten luxus, že jsem s tím nesouhlasil.
1: Pane Jirso, vy jako starosta Hluboké nad Vltavou, řekněte nám, jestli už u vás v Hluboké cítíte nějaký konkrétní dopad těch vysokých cen energií. Chodí...
0: Pane reaktore, obecně, žijeme si jako ve Švýcarsku a jenom o tom nevíme. Všichni, celý národ. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Samozřejmě ty ceny energií jsou obrovský problém, ale doteďka jsme si žili jak ve Švýcarsku a nevěděli jsme o tom. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Někteří starostové útočili na vládu a chtěli z té daně z nadměrných zisků těch 22% pro obce. Ta argumentace pana ministra a některých odpůrců, asi logická argumentace byla, ze zákona prostě tyto vybrané peníze slouží k sanaci drahých energií prostě průmyslu a lidí a obce, je pravda, že ty drahé energie nikomu nesanujeme, prostě, takže tam asi na to nemáme podíl. Zatím ne, na Hluboké se to nějak neprojevuje, i protože že se snažíme nějakým způsobem lidem pomáhat. Například jsme nezvedli od léta loňského roku, letošního roku cenu školních obědů. Zadotovali jsme je, ještě jsme příští rok dáme do rozpočtu 350 tisíc, aby se nezvedaly ceny obědů. Odpadky máme zadarmo. Máme nějaké fondy na to pomáhat chudým lidem, takže zámek svítí každý večer. Jako musím to zaťukat. Zatím to všichni přežíváme a myslím si, že díky tomu zastropování těch cen energií, tak to někdy s většíma a menšíma těžkostma zatím přežívá celá republika. Mm-hmm. Tak no. Vidíte nějaký sociální bouře, kromě jako toho Václaváku, ale jako, že by byly nějaký sociální bouře. Zatím ne a zaplať pánbu, že ne a snažme se takhle udržet. To je práce nás politiků.
1: Když jsme u toho, tak jak vám je, co by senátorovi zákonodárci v okamžiku, kdy v ulicích jsou lidé a demonstrují?
0: Já samozřejmě respektuju to, že se někteří lidé cítí jako těžko, možná teďka taková trochu odbočka. Vlastně a to je takový dobrý příklad, ta Greta Thunbergová, že jo, tak prostě z té ekologické aktivistky se během 3 let odkopala a chce rušit kapitalismus. Takže prostě jako demonstrují i také lidé, a jsou tací lidé, kteří prostě chtějí zrušit kapitalismus a demokratický systém. A ta Greta jako to dneska říká natvrdo, že to tak dělá. Ano, respektuju, že prostě se lidé cítí v ohrožení, ale když porovnáme ceny benzínu, které jsou prostě strašlivé, ale porovnáme s 90. letama, tak prostě jsou nižší, než byly k platům v těch 90. letech. Zvykli jsme si na levné energie, které už asi nebudou, ale je to naše vina a prostě musíme popohnat stavbu jaderných elektráren, ale zase prostě naše vina byla, že tehdejší minister financí Andrej Babiš zrušil tender na Temelín. Už jsme mohli být dávno prostě někde ve stavění.
1: Jak vám je, když je na Václaváku 100 000 lidí?
0: Tak furt je 10 milionů 400 tisíc jako doma a pracuje a prostě snaží se to přežít. Čili jako je to demonstrace, ale já jsem přece, vy jste ty demonstrace zažil jako za celých 30 let a demonstrovalo se proti Klausovi, demonstrovalo se proti Zemanovi, demonstruje z mého pohledu prostě ten Ladislav Rábel.
1: Pana Babiše jste vynechal.
0: Demonstroval se proti Babišovi. Takhle demonstrovalo se vždycky. Je to demokracie a zaplať pánbu. Já od roku 89 na žádné demonstrace nechodím. Považuji 90. léta za úžasná léta. Prostě jako to je, Česká republika má úžasný rozvoj. Prostě všechno, co dneska máme, tak je prostě důsledek úžasné transformace Václava Klause, a kterého si za to vážím. Takže se demonstrovalo vždycky, no tak snažím se ve městě, kde žiju, tak se snažím, aby lidi nepadali do problému. V senátním obvodu, v kterém žiju, se snažím, aby jako jsme vycházeli lidem vstříc, charitou se člověk nemá chlubit, ale platil jsem, já nevím, 5 obědů dětem ve Větříní chudým, volala ředitelka školní jídelny, že je potřeba 10 obědů, tak platím 10 obědů. Jsou na to různý nadace, systémy, takže prostě chudým dětem prostě platí nejrůznější prostě lidi v obědy, takže znova máme pořád nejnižší nezaměstnanost, lidi mají nějaké příjmy. Teď zrovna řeším jednu asistentku, která prostě musí na 2 měsíce vypadnout prostě ze školy a má hypotéku, tak prostě se zabývám touhletou paní, kterou jsem nikdy neviděl, ale řešíme její případ, aby nepřišla o práci. Takže to je moje práce a musíme se snažit, aby jsme to přežili. No, tlačím na to, aby jsme vystoupili z toho bláznivého New Green Dealu, aby jsme vystoupili, prostě přece ten bláznivý nápad, že budeme soukromým lidem podporovat koupy elektroauta. Vypadám bláznivě, kdo si koupí elektroauto? Bohatý člověk, že? No, tak a my ho budeme ještě podporovat. Vraťme se k rozumu, prostě začněme racionálně uvažovat o energetice. Jestli půjdeme takhle dál, tak se rozpadne teplárenství, prostě opravdu se můžeme dostat ještě do větších problémů a pardon, že pořád mluvím. Všechen CO2, který Evropská unie každý rok ušetří, tak Čína každý rok navýší více než 50krát. Prostě to je fakt. A prostě z hlediska globální ochrany klimatu my si tady střílíme do obou nohou a z hlediska globální ochrany klimatu prostě nic nedosáhneme, takže pojďme se o tom racionálně bavit, ale bohužel jako ten trend je takový, že se proti tomu těžko bojuje. Ale nevzdávám se.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání a vždycky je to u vás milé a vážím si toho, že jste mě zval i před volbama, tak jsem rád přišel i po volbách.
1: Naším hostem byl Tomáš.
2: Radio Xaver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Stardance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No.

Kapitola 10. Vražda není tancovačka. Noc, na kterou se nezapomíná. Kdo všechno věděl o tragickém konci Kamily, se neví. V první chvíli bylo několik zájemců na odměnu za její odstranění. Scénář z hororu, realita, kam může vést lidská nenasytnost. Těch pár dnů volna, které si Kamila přála strávit úplně sama trávila, nebo netrávila. Byla sama, sama se svojí smrtí. Byla mrtvá, zemřela, přestože chtěla žít. Zemřela, přestože měla ještě nárok na život. To se honilo hlavou Elis, když dostala první zprávy o tom, co se toho večera odehrálo. Ještě té noci seděla Elis i s Norbertem v letadle a odlétali do Vaduzu. Podrobné zprávy očekávali z centrály NVO. Elis měla skamenělé rysy, její veselé oči byly zakrvavělé. Bylo to od pláče nebo nevyspání? To nevěděl ani Norbert. Zavřela oči a vypadalo to, že usnula. Norbert ji nechal. Se zavřenýma očima probírala jako film poslední hovor s Norbertem, kdy jí popisoval životní příběh její milé kamarádky Nory a její sestry Kamily ještě před pár týdny u ní doma. Rozhodně ne doma. Praze už dávno před mnoha lety přestala říkat domov. Tedy u ní v pražském služebním bytě NVO. Kamila a Norika o sobě doposud nevěděli. Nevěděli, že existují. Znovu jako ve filmu slyšela slova Norberta o tom, odkud zná příběh Kamily tak podrobně. Erik a Nora byli blízcí přátelé mých rodičů, možná, že jediní přátelé. Když emigrovali do státu i s malou dcerkou, tak se s nikým blíž nepřátelili a teprve po mnoha letech se velmi zblížili s mými rodiči. Otec byl rovněž dětský lékař, profesor a majitel kliniky, kde byl Erik i Nora zaměstnáni. Od nich znám celý příběh stejně jako Artur. Slíbil jsem rodičům, když umírali, že nad Norou budu držet ochranou ruku. Byla ještě mladá, bylo jí něco přes 25, když oba rodiče zemřeli při autonehodě. Zůstala úplně sama bez rodiny, bez znalostí toho, co se před čtvrtstoletím stalo. Věděl to jen můj otec a matka, poskytli jsme jí rodinné zázemí stejně jako Artur. Norika vystudovala a stala se téměř členem naší rodiny. Nikdy se nedozvěděla, co se tehdy v Česku v těch 50. letech stalo. Otec mi vyprávěl pohnutý životní příběh té slavné rodiny lékařů z bývalého Československa, pokračoval Norbert ve svém vyprávění. Erik seděl tu noc po narození Noriky v ložnici ve svém domě v Bohumíně a zděšeně se díval na pološílenou manželku, svoji drahou Noriku, a vedle ní na ten uzlíček štěstí i problémů, který měl rozhodnout, zda se stanou zločinci či nikoliv.

Takto seděl celou věčnost. Hleděl na obě holky, hodnotil smysl života, také to, co bude čekat to škvrně u těch tak příšerně mladých rodičů, de facto ještě děcek. Co budou dělat se dvěma děvčátky? Každé řešení je špatně. Stal a beze slova opustil ložnici, šel si uvařit kávu. V kuchyni nebyly žádné závěsy a svítalo. Vycházející sluníčko nad namrzlou trávou vytvářelo příjemnou zimní atmosféru. Kávu připravil i pro svoji Noru, přidal k tomu krajíček chleba s máslem a šunkou a šel za ní do ložnice. Nikdy v ložnici nesnídali, bylo to poprvé. Když se objevil ještě unaven z té příšerné noci ve dveřích ložnice s tácem voňavé kávy a obloženým chlebem, zvedla Nora hlavu, její mandlové oči, dlouhé řasy a plné rty se chvěly rozčílením. Věděla, že udělala hloupost a nadchází fáze řešení problému. Problému, který vyrobila. Zároveň věděla, že se té malé nevzdá. Nic v té chvíli nemělo pro ni cenu. Věděl to i Erik, který si uvědomil, že jejich život bude navždy poznamenán, kdyby se rozhodl k právně správnému kroku a ten malý uzlíček vrátil jejím rodičům. Erik si sedl na postel, položil tác mezi ně a začal velmi rozvážně rozebírat situaci. Opakoval skutečnost, že páchají zločin, který je nenapravitelný, a že nelze nepozorovaně přivést dítě na tento svět. Ale, na to slůvko ale, a možné varianty řešení v koutku své duše a srdce věřila i Nora, že s tím musí přece její Erik přijít. A Erik pokračoval. Ale je tu jedno řešení, které je riskantní, ale možné. Mluv, prosím, mluv, jestli je nějaká naděje, že budu mít tu malou, že si ji nechám. Postoupím všechno na světě, jen mi ji nechej. Erik věděl, že pokud nechce navždy ztratit Noriku, kterou miloval nade vše, že mu nic jiného nezbývá. Drahá Noro, musím tě opravit, týká se to nás obou a postoupíme úplně všechno, jen aby nám malá Nora zůstala. To, co se dělo dál, úplně otci neřekl, ale popsal mu plán, jak budou dál postupovat. Emigrace do států, tam s jejich přírůstkem nebudou vůbec nápadní. Tam zahájí nový život. Život se svojí dcerkou. Nikdy by neemigrovali, nikdy by takový podraz těm, kteří je do zahraničí pravidelně vysílali, neudělali. Ale byla to jiná situace. Padělal rodný list, odletěl na stáž do Spojených států a Nora s malou přes Rakousko, kde zůstali 3 měsíce, pak přiletěli za ním. Několik komplikací, které tento plán doprovázely, zvládli a ve Washingtonu DC začali v 50. letech se svojí malou Norou nový život. Nikoho z jejich známých nenapadlo, že to není jejich dcera. Dokonce v Československu, kde po téměř půlroční stáži sdělili, že se nebudou vracet, že zůstávají v Americe, se ani soudruzi tolik nedivili, když se dozvěděli, že se jim narodila dcera. Nějak se ten človíček dostal do jejich rodiny, jako by se skutečně narodil Norice a Erikovi té osudné prosincové noci. Norbert pokračoval a Alice bez dechu poslouchala. Milá Alice, tak to není román, ale životní příběh naší přítelkyně a spolupracovnice Nory, která stále žije s tím, že na světě nemá žádnou rodinu. Doposud jsme jí nic neřekli. Když jsme seděli ten poslední večer s Arturem v Goya, tak jsme ti to chtěli říct, protože jsme považovali za nutné tuto informaci sdělit i Noře, ale nějak k tomu nedošlo. Situace s Kamilou je však vážná a proto ti to říkám s malým zpožděním. Budeme muset Noru pozvat a seznámit ji s její minulostí. Je to vlastně úkol NVO. Alice jen tiše špitla, a co Kamila, ta něco tuší? Zbláznila ses? Vůbec nikdo nemá ani ponětí o tomto velkém zločinu, když je Erik jako dvojčata rozdělil. Její rodiče se radovali z Kamily a vůbec ani ve snu nikoho nenapadlo, že by ta mladá rodička porodila ještě druhé dítě. Prostě to doposud nikdo neví. Alice znovu špatila.
špitla a neměli bychom udělat alespoň testy DNA, aby byla jistota, že se Erik nespletl? Ach, Alice, testy v NVO dávno udělali, ačkoliv ta podoba, prostě jednovaječná dvojčata těžko zapřou, že nejsou sourozenci. Ano, DNA je naprosto shodná, podobu nelze zapřít. Nora je jednovaječné dvojče Kamily. Alice pootevřela oči, Norbert se na ní pozorně díval. Alice poprvé promluvila od chvíle, co letadlo odstartovalo. Norberte, ty jsi četl poslední informace o Kamile? Určitě ano. A četl jsi i tento o přípravě její vraždy? Alice předložila před Norberta dopis psaný úhledným písmem, bez pravopisných chyb, dobrým slohem. Ne, ukaž, kdy ho dostala? Před pár týdny, odvětila Alice a podávala mu dopis. Vážená paní Kamilo, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den. Dovoluji si vás tímto oslovit a požádat vás v případě vašeho zájmu o zaslání kontaktu na vašeho právníka. Neboť můj dopis vám se týká vašeho účelového obvinění, aby vás mohli dostat z vedení úřadu a znevěrohodnit vás a zároveň objednání vaší vraždy. Toto všechno financují proti vám mafiáni, neboť vy jim hatíte jejich plány. Protože oni si mysleli, že vaším vykonstruovaným obviněním, kde vše dozoruje prokurátor Radouš, vás znevěrohodní a dostanou vás z čela úřadu. Když by to nepomohlo, zadali vaší likvidaci, vraždu. A už vás chtěli vytlačit autem ze silnice a nyní, poté co ochranná služba policie přestala hlídat váš dům, pan Reno vymontoval u vás v domě z výtahu 7 z 8 nosných tyčí s tím, že by to byla místo vraždy pouze nehoda. Ve věci falešného obvinění a přípravy vaší vraždy jsem se obrátil na příslušné orgány, a to konkrétně přímo na prokuraturu, kde dne 3.7.2013 jsem dostal od doktora Krásného číslo jednací XYZ 5/2013 dopis se žádostí o doplnění a kam jsem jim téhož dne doplnění odeslal. O přípravě vaší vraždy jsem rovněž vyrozuměl parlament, kde mi bylo sděleno, že to postoupili bezpečnostnímu výboru. Rovněž jsem v této věci podal trestní oznámení, ale doposud bez reálného výsledku. Domlouvání mafie o vašem obvinění a tak dále a o vaší vraždě vám, respektive vašemu právníkovi, mohu i doložit, a to nezvratnými důkazy, které jsem oznámil i příslušným orgánům. Proto mi prosím v případě vašeho zájmu zašlete kontakt na vašeho právního zástupce a vyrozuměte ho, že se mu ozvu, nebo ať on kontaktuje mě. Zároveň vás závěrem prosím o vaše písemné vyrozumění o způsobu vyřízení a potvrzení přijetí tohoto dopisu. S úctou a pozdravem Petr Jablko, Sokolská ulice číslo 3, 702 00, Ostrava. Tak to je síla, nemám na to žaludek. Proč nebrala vážně tyto informace? Měla něco dělat. Komentoval nahlas Norbert text dopisu. A co asi? Měli jsme jí více pomáhat, odpovídala tichým hlasem Alice, když jsme věděli, čí je to sestra. Alice, nemůžeš mít tak hluboké sympatie ke Kamile. Víš, že to nesmíme mít k nikomu. Ano, vím, vím, k sakru vím. Možná, že jsme měli Noru a Kamilu seznámit dříve, měli na to právo. Co jsi slyšela o bankéři? Prý se spojil s Kamilou. Snažil se přejít na další závažné téma Norbert. Odpověď už nedostal. Letadlo rolovalo na letišti v Cirichu a Alice na tuto otázku nestihla odpovědět. Začala si balit iPad a další dokumenty, které po cestě nestihla ani pročíst. Limuzína, která je na letišti čekala, je odvezla do jednoho ze sídel NVO, kde byli také ubytováni. Při cestě autem už nehovořili, byli oba vyčerpáni. Považovali za selhání, že nedokázali Kamilu ochránit, i když to nebyla jejich práce. Považovali to za částečné selhání,
že nedokázali zajistit seznámení obou sester. Noc byla příliš krátká na tolik událostí, že byli rádi, že jsou na místě a mohou si na chvíli odpočinout, než bude ráno zasedání vedení NVO. Věděli, že přijíždí i Nora, která ještě vůbec nic nevěděla. Program jednání jako vždy měl vést Artur. Největší lidé mezi námi musí sloužit všem. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem vás viděl někde na demonstraci.
1: Ne. Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní výbor SSM ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No,
1: můžu říct.
2: No, to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře, koukat, to je dobře.
1: Co jsem vymyslel ve společnosti, ve součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: No, to bude hustý. To bude hustý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást reprák. A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak ta? Paní, ta, jak sestra.
1: Jak sestra z Lidovkyně? Mm-hmm.
2: Myslíte, to se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že jí dali, jestli nebyla teda už čele té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane výzlasu nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to je, jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici, to je. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte. No tak
1: nevím.
2: Kvůli tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím,
1: ne? Jako demonstranta. No tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: To bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád. Já si při tom zakleknutí, já jim řeknu, zlomte mi trošku ruku. Jo. Trošku sádra. Pamatujete si, jak ex-premiér Sobotka, jak nosil ten krunýř v rámci volební kampaně?
1: A taky Cyril.
2: Cyril taky, ale Sobotka tím byl známý, ten ho nosil, ten nechtěl sundat. No. Tak to si taky nechám nadat nějaký takový sádrový krunýř.
1: No, ale on měl takový lagricový Sobotka, jenom na efekt. On měl z divadla vypočený.
2: Jo, z fundusu.
1: No, já jsem včera bylo středo, bylo včera, tak já jsem se díval na Nově na zprávy a tam hovořil pan Fiala.
2: Který?
1: No, který, kolik máme Fialu?
2: No, tak spoustu.
1: Červená, modrá, Fiala.
2: Myslíte tohodle?
1: Tohodle našeho ukrajinského
2: premiéra. Jo, ukrajinského premiéra.
1: A on tam normálně, promiňte mi ten výraz, slintal o tom, že jsou zajištěny ty dodávky plynu, že bude ten zkapalněný. Neřekl teda půl slova o tom, kolik to bude stát. Jo.
2: Tak je to nezajímá, ne?
1: Je to vůbec nezajímá, ale těm lidem v okamžiku, kdy skokově ta elektrika se zdražuje, teď já to slyším, jak ty firmy, máme kamaráda podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, prvního toho známí, těm zaměstnancům. A oni to nevědějí. Je to
2: počkejte, asi... oni to vědějí a jsou rádi. Když těch ekonomických poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Když ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou i rádi možná. Tomu řekněte, že...
1: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
2: No, to je nejprolhanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprolhanější vláda.
1: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
2: To se jako u Babiše na mítingu?
1: Ne, tam to bylo velmi kultivované. Jenom jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal by lepší než Fiala.
2: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
1: Strateg aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň než lže Fiala a jeho suita.
2: S tou Fialovou vládou se, vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný. No. Jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
1: On je asi hodný člověk. Já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
2: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
1: No tak kontexty, které čtou příbuzný. No.
2: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
1: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju. On asi
2: a vy nečtete kontexty?
1: Ne.
2: No tak.
1: Ale zajímalo by mě to.
2: Vy jenom platíte?
1: Ne, ani neplatím. To platí. No tak no, to platíme.
2: O, počkejte.
1: To platíme.
2: Vy neplatíte daně?
1: No, že nemám předplatný.
2: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
1: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To je jako, ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
2: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
1: Tak.
2: V rámci různých grantů a podobně.
1: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
2: To já vím.
1: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako, nebude to zákeřný člověk nic, ale že na to prostě nestačí. Mu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
2: A měl...
1: No to jsem si nevšiml. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no ale... A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
2: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější, přinejmenším organizačně.
1: Jo.
2: Přinejmenším Štrougalovi signály byly viditelnější.
1: No. je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropskou...
2: Evropský summit o energiích.
1: Je to jako zaprvé... O půl roku později?
2: No, než... a to už je pro tuhle vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
1: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
2: To by byla cesta tady.
1: Bulharská
2: cesta. Zbavit se vlády, premiéra a už pak vyřešit energie.
1: S Gazpromem už... No ale podívejte, oni tam poslali na tu Lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
2: Ano.
1: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
2: No já to vím, co jsem mohl dělat. No,
1: nic. My můžeme protestovat jenom u voleb. A i kdyby se teď zrušila ta Lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že bychom my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystané. No a já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
2: Kdo?
1: To nemůžu říct.
2: No tak, naznačte.
1: Tak já ne, Koudelka to poslouchá.
2: Tak se vyvažte na jednu stranu.
1: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to neřeknu.
2: Ani když vás nechám zakleknout?
1: Ne. My nesmíme ani naznačovat.
2: Jste prostě. Tvrdák.
1: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
2: Už jste o nich vyprávěl, ne?
1: Cože?
2: Už jste o nich vyprávěl.
1: Nevyprávěl.
2: To jsou jiný?
1: To jsou jiný. A mají psa štěně. No. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti-puti. A já se říkám, ty, ona si to plete se slepicema nebo něco.
2: S Putinem, že myslíte?
1: A víte, jak se jmenuje štěně? Se jmenuje Putin.
2: A víte, jak jsem to odhadl?
1: A já jsem říkal, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
2: Tak jste nahlásil, nedoufám hned. Co?
1: No já nevím, je to protistátní, tohleto.
2: To je pro vás.
1: Ale máte štěňátko a teď ho díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrobněninu.
2: Víte to, tohleto hned po... Hned po
1: putinku můj, jo, putičko.
2: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
1: Proč Černochový?
2: No ta s nima zameta.
1: Ta s nima zameta.
2: No to už je neuvidíte v životě.
1: To nebude
2: líto. A štěňátko taky.
1: Štěňátko taky, no. No, já bych to ještě nehlásil.
2: Proč?
1: No to protože...
2: Neznáte svou občanskou povinnost?
1: Ne, tak roztomilý, prostě roztomilej pes.
2: Na to se musíte
1: velký
2: povzníst.
1: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
2: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
1: No mám strach, aby z něj, nevyrostl ruský šváb.
2: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblíct situaci a...
1: No...
2: Jo?

0: ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic. Do hotelu Ritz. Kam jde lord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic.

0: do hotelu Ritz.
1: Do hotelu.
0: Waratatau, s luxusem vchod majestátný, už tu jsem, však ejhle vrátný, do mě Ritz. Před hotelem Ritz.

0: Ritz. Ritz! Posloucháte Radio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane hoče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se vám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, dítě... on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: podvod. Ksavr, chápete, jak je fakta vláda ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No prej si to koupila.
2: Mimochodem pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan eura. Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

0: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a dneska takový zvláštní čtvrtek.
1: Dneska mimořádný, Xavr.
0: No jak?
1: No víte, co se děje ve sněmovně? Grillujou Rakušana a policajty kvůli...
0: Ne.
1: Jo. A víte, jak to vyřešil skvěle, jako vždycky.
0: Utekl.
1: Já doufám, že tenhle ten moment nastane. Že Vítek zdrhne. Že se lekne sám sebe a všech těch sviňáren, co udělal. Ale no, víte co, on, když došlo k té tragédii na Fildě, tak záhy vystoupil a prosil se, jak teda všechno bylo v pořádku ze strany policie. A on jako ministr vnitra to zaštítil, hele, perfektně. V podstatě zakázal jakýkoliv pochybnosti. V Česku se nesmí pochybovat, to víte, doufám.
0: To je češme.
1: Teď na to máme Foltýna, plukovníka. A teď řekl, že to bylo špatně teda.
0: No.
1: Neboli víte, jak se tomu říká někoho prohodit? A to není poprvé, tak ten prohodí kohokoliv. Tak prohodil policajty a řekl, jo, tak to bylo špatně. A nemůže za to samozřejmě.
0: Jasný. Vy říkáte, že pan Rakušan je, jak jste to říkal, že je zazdil, nebo?
1: Prohodil
0: a, jo, a Jurečka to zazdil, ten to zazdil několika panákama.
1: No tak bratr tento umí zapít.
0: Ale nad bratrem se taky schylují mraka a to se vás musím zeptat za chvilku. Nicméně řekněte, jak to tam jako, co se to tak mele teď kolem té Fildy? To přece je úplně plná ostuda, výsměch.
1: No hlavně osuda, výsměch, ale hlavně to úplně, nejhorší je to k těm rodičům těch obětí. Jako je to úplně neúctivý a je to prostě opravdu sviňárna. Ty rodiče, že jo, už Rakušana nenávidějí, protože on na tom půl roku sedí, že jo. On je to s ním stejný, Xavr. Teď je to migrační pakt, přivez nám ho z Bruselu a řekl, hele, to je výhra pro celý Česko, co jsem domluvil. Není tam žádná migrační kvota, je tam výjimka pro Česko. Pak se ukázalo, že tam nic není z toho, nebo respektive bohužel, že ta kvota tam je. Tak o toho dal taky ruce pryč, říkal, no on vlastně není úplně dobrý pro Česko, ten migrační pakt. Ale domluvil jsem to dobře. A teď je to samý s tou Fildou, akorát, že tohle není migrační pakt, prostě tady je, já nevím, 15 mrtvých mladých lidí plus další zraněný. A on na tom fakt půl roku sedí, tutlá to. A vemte si, to není náhoda, že se to děje dneska ve čtvrtek, ve sněmovně to slyšení. Kdy byly eurovolby?
0: No jasně.
1: Před týdnem. To je takový prase fakt ten chlap. Jemu, víte co, jo, protože tohle je úplně něco jiného.
0: Nemáte vy špatný vztah k mužům?
1: Já bych řekl normální.
0: Ano, ale
1: tak, takhle, mám špatný vztah k některým mužům, k Xavre, a do těch některých mužů spadá konkrétně náš ministr vnitra Vít Rakušan. Protože je to prostě levák a já když to sleduju, tak je mi z něj fakt šoufl, protože on se neumí čelem postavit ani k takovýhle tragédii. Prostě je to znovu, jak přes kopírák, levárna Víta Rakušana.
0: No a oni ho grillujou jak? Já jsem to nesledoval. Já no jsem tak... totiž, pane holče, abyste tomu rozuměl, proč jsem říkal, že je mimořádný čtvrtek. Já jsem se probudil v 7 hodin ráno. A...

0: ještě než jsem odkráčel na schůzku pracovní, to jsem měl v Novém Smíchově, mimochodem s panem podnikatelem, který je obří fanoušek XTV. No, a normálně mi vyprávěli z některých vašich streamů a z mých a z paní Karola tak, i z Vilzonky, že celý citace, celý věty, což je úžasný. A má zaplacený členství a já jenom co všechno. A chtěl by s námi nějak spolupracovat. Bohužel pracuje, podniká v oboru, pro který my nemůžeme moc udělat. Jo? A? Jako reklamně. Ale to nevadí. Tak to jsem chtěl říct. A teprve potom, takže jsem měl cvičení 1,8 km schůzku a teprve jsem měl sem. Já jsem se napravil.
1: No, tak to předpokládám.
0: A začínám trošku líp žít, ale mě to vydrží 3 dny, já se znám. Pane Volče, já vám ještě musím něco říct. Já jsem to ještě nikomu neřekl.
1: No.
0: A vy jste, i když jste na mě zlej a jako vlastně si tady se mnou jako vytíráte podlahu a to, tak
1: to není pravda,
0: já k vám zlížím tak jako otcovsky a, nebo synovsky. Já jdu v pondělí za psychiatrem, za lékařem, který je adiktologem a specializuje se na odnaučování kouření.
1: Jo.
0: A on říkal, tak za mnou přijďte na tu kliniku, tam byla tam všichni udělám, se procházím po psychiatrii, a no, dneska tak nebere. A takže já se od pondělí budu odnaučovat a sám bych hrozně chtěl.
1: A není to Jamila?
0: Není to Jamila, je to prostě člověk, který s tím má velký úspěchy. Aha. Hrozně bych chtěl, už mě to samotnému smrdí, obtěžuje mě to a všechno, ale zase na druhou stranu jako cítím, že to asi nedokážu.
1: Xavere, tak já tady budu jedinej zpátečník. Podívejte se, já mám taky mimořádný den,
0: já to mám
1: den,
0: taky
1: Xavere.
0: Tady, já ještě...
1: Tohle to, podívejte se na ten nádherný doutník. Mám od pana Pisára, já mu za to moc děkuju.
0: A to budete teď hulit?
1: Teď ne. To si užiju doma, budu k vám i ohledu plnej, když už zřejmě nechcete inhalovat.
0: Ne vůbec, já jestli přestanu kouřit, pane Holče, tak já budu první, kdo bude říkat, smrdí to, ale kuř, protože vím, jak je to hezký. Je to prostě, nedá se říct, jak kdybych někomu říkal, když si někdo má chuť na Big Mac a chutná mu to a vidím, jak to vezme a teď to, jak kdybych mu říkal, nejez to. A tak to bych nikdy neudělal.
1: No to by bylo zlý.
0: No, takže já nebudu ten, ale sám tomu nedávám bohužel žádnou naději skoro.
1: No tak dopředu se vzdáváte, ne?
0: No nevzdávám, ale...
1: Vy jste člověk pevný vůle.
0: Myslíte? Jo. No tak na tom kouření to moc vidět není teda.
1: Já to vás vidím.
0: Takže jsem vám chtěl říct, že vlastně jsem ještě dneska nic nesledoval. Jenom jsem četl v médiích, že nějaký šílenec včera zase pobodal někoho na argentinské nebo kde. Ale a že se to množí tady to. No.
1: No já jsem poslouchal chvíli ve sněmovně policejního ředitele, ale myslím tý pražský policie, ne Vondráška. Já jsem to poslouchal, musím vám říct, že to bylo jak malý pitaval z velkého města. To bylo, to asi neměli dělat úplně, to nepomohlo důvěryhodnosti fakt policie a toho zákroku u lidí, ale vemte si, tak oni to odložejí teď, ne? Jakože vlastně tak zapomeňte, vyšetřování skončilo. Teď záhy po eurovolbách je tohleto slyšení a vlastně tam se probírá to ošetření GIPS, která šetřila teda ten zákrok, takže je tam několik sekanců a najednou fakt ministr vnitra, který předtím zakázal pochybnosti v celé zemi, tak teď naopak se hlásí k tomu, že to bylo lehce spackaný a proto mě to tak štve a je to fakt ohromná neúcta k těm obětem a k jejich rodičům. Ale hlavně politicky, jaký on je levák, ale představte si,
0: no levák ne.
1: Je to levák, je to levák. A myslíte, že by ho napadla takhle jako třeba rezignace nabídnout?
0: Ale jak může rezignovat? Vy jste jak dítě.
1: Jsem.
0: Jak, chápete, že to je struktura mafiánská, která má svého bose?
1: Počkejte, on Redl?
0: Redl jsem, to říkáte vy a je to pravda.
1: Redla nezná, Xavere. Nešiřte dezinfo, víte, Redla nezná.

0: Na. Co? To mi taky mohlo být slyšení, mě napadlo. Co? Ve sněmovně.
1: No tak rozumíte, ale pořád jako pan Holče, oni mají ve sněmovní většinu, jak si budou dělat, co chceme, co chtějí, ale to je největší zlo tady tohleto.
0: Kdo? Rakušan?
1: No
0: to je...
1: Stan a Topka, no, je to úplná hrůza. Teď jsem o víkendu mluvil s jedním pánem, který je starostou v malé obci.
0: Aha.
1: Na Moravě. A říkal mi nějakou jako zvláštně, říkal, mě to tak vadí, že to starostové, že oni parazitujou na nás. Pozor, a je tam starostou, já nevím, čtvrtý období. Jo, miluje ho ta vesnice, všechno. A to je takový ten starosta, co přijde v monterkách do hospody. Tam, jo, ale...
0: No, starosta s malým s, aby to bylo jasný.
1: Jasný, ale hrozně jim vadí a obtěžuje, že někdo si vezme tady ty úspěšný neviditelný starosty, kterých je tisíce, jako rukojmí a řekne starostové. Protože žádní starostové nejsou.
0: Já být starostama s malým S, těma fakt, který makají v těch obcích a nejsou to kriminálníci, tak je zažaluju starosty s velkým S. Normálně jdu po nich, Xaver. Já to chápu, že jsou naštvaný, že si je můžou plést. No. Jako, teď vy jste od toho Vítka Rakušana.
1: Já?
0: No ne vy. Starosta nějaký, že jo? A on řekne, ne.
1: Jo, takhle.
0: Já jsem starosta z malým S. Já nemám s krimi bandou nic společného.
1: No.
0: Já bych je zažaloval.
1: No ale nevíme, jestli kdo je kapo tutily kapy. Jestli je to Redl, nebo jestli je tam ještě někdo. Jestli to třeba... Protože to přece vidíte, kdy to sáš k tomu Krejčířovi. Podívejte se na celý ten dozimetr.
0: No ne, taky... Já znám tři kápa, to známe, který jsou tam.
1: Jo.
0: Jak to založili? Redl, Polčák, Gazdík.
1: Pan Gazdík, takový hodný člověk.
0: To jste řekl učitel s
1: Hodnotový.
0: Hodnotový hodně. Jak se jmenuje ta jeho... Jak tam?
1: Suchalos, ale...
0: A počkejte toho, protože je to, jak jste řekl, ten hodný pán, lehce jako nejtřeba obdařený úplně takovým tím myšlením, tak toho vystrčili před sebe tyhle ty dva. Ty dva mozci hlavní jsou Redl a Polčák.
1: No.
0: A před sebe ještě strčili Gazdíka, protože viděli, ty máš takový hodnotový obličej, tobě budou lidi věřit, že ty seš tak prostoruchej, že by si žádnou levárnu nevymyslel. A takhle to táhli ve třech, tenhle triumvirát, dlouhý roky.
1: Jasně, no. Ale... Pane Holče, teď ty výsledky teda voleb ukazují, že to nějak kulhá, nebo že to má stabilní... Vy jste ten komentátor, no tak...
0: No, začalo to kulhat slušně.
1: Jo?
0: A mi se líbila Danuše Nerudová, řekla, zachránila jsem stan. Se vší skromností se znovu ozvala, řekla, zachránila jsem v eurovolbách stan. Beze mě by dopadl ještě hůř.
1: Já jsem... si říkal, že kdyby náhodou dneska tady zaznělo slovo Danuše nebo Nerudová, Tetuše a tak, Turek, náš kolega, dostal od někoho poštu.
0: No.
1: S dopisem. A v té poště dostal věc, kterou já vám musím ukázat. Jo. Pan Turek mě to promine, on je teď ten europoslanec, tak on musí být...
0: Jo, tak to je nádherný. Já mám... Xavere, víte, co já udělám? Já se...
1: A jen tam hele, dejte tu pusinku.
0: Já to, ne. Já to Filipovi zasedím, hele.
1: Ne,
0: to je na to ne, tak na...
1: Není.
0: Co?
1: To je, abyste si bucnul večer.
0: Ne, to je na to, abyste si bucnul takhle, Xavere.
1: Vy jste takový tvrdák.
0: No tak na co, se, na co se hodí tady ta paní, ne? Co byste?
1: Tak já bych paní nepodceňoval, protože bude konec června. A to jsou daně. A ona je účetní. Pozor, nepodceňujte.
0: Myslíte
1: to.
0: Si, že si udělá nějaký podvůdek pro sebe? Aby bylo na koni lampu?
1: No já jsem si říkal, jestli, jak ona kšeftovala s těma diplomama, jo, paní docánek, jestli...
0: Půjďte mi to ještě, já to musím ještě jednou zase.
1: Ale pane Holče, nebuďte takhle
0: zlé. Jo, jaký zlej? To je normálně to, podprdelník, ne?
1: se tomu říká u vás?
0: U narodu.
1: U nás se tomu říká polštářek. No a no, jak budete rád, až si vypůjčíte polštářek na víkend, paní vaše pojede někam za kamarádkama, vy budete sám doma a přijdete tady po kolenou a řeknete, mohl bych si ten polštářek půjčit, já bych večer si tak jako trošku s Danuší pomazlil. Já to úplně navážu.
0: Teď už ne, já už jsem se s ní pomazlil, já už to mám za sebou.
1: Pane oče, nikdy neříkej nikdy, nevíte, co se vás probudí.
0: To necháme Filipkovi, ať se pomazlí po nás, ne?
1: Tak já myslím, že Filipek se pomazlí tak.
0: Jo? Ona ho mazlí hodně, ne, blbuška?
1: Neříkej mi to, pane Holč.
0: Tak ona, tak když je taková prostší, tak co?
1: Tak jako to, že řekneme, že to je prostá žena, tak to není nic špatného. To není. Je takové hodnocení, které...
0: A blbuška je milý.
1: Pro mě to není milý.
0: Proč? Tak je takový familiární.
1: Je to hodně familiární a je to přeci jenom dneska důstojná paní poslankyně.
0: Milosrdný.
1: A ona bude, prosím vás, četl jsem včera v tisku i v tlači, že je dost možné, že se ta paní Nerudová stane takzvanou europoslankyní komisařkou. Eurokomisařkou.
0: Počkejte, Xavere, vy jste to řekl možná nechtěně správně, že ona bude první ženou v Bruselu, která bude europoslankyní eurokomisařkou, ne? A záhy i českou premiérkou, až zazvoní ten telefon. Co?
1: No, já bych se tomu vůbec nedivil, ale mně, pane Holče, je trošku divný, to se přiznám, ještě to je tak hezká věc, se toho člověk má zbavit, mně je trošku divný, že ona nekandiduje na tu kosmonautku. Já ji úplně vidím v tom skafandru.
0: Z Brna, máte pravdu, Xavere. Ale to může ona být, počkejte, tak oni...
1: Ona je z Brna, ona je z Kuřima, Kuřimačka.
0: Jo. Oni to zrušejí toho Svobodu a počkejte, na kosmonautku se bude cvičit Nerudová.
1: Já vám říkám, že to cítím, že u nich doma to jede. Že se sejdou večer s manželem a se, ona má syna, ne? Syna, dospělého, ne?
0: Tak na hranici.
1: Na hranici, já vím, že jsem něco někdy četl.
0: Podle jeho vyjádření a chování to občas vypadá, že má k té hranici ještě docela poměrně daleko, ale myslím si, že
1: věkem... A on se vyjadřuje, chlapec?
0: Hodně teď maká pro maminku a je tak jako mentálně a myšlenkově ukotvený. Dá se říct, že je Nerudů prostě.
1: Tak to
0: nejsou žádné pochybnosti.
1: A kde to najdu? Já bych si taky rád početl.
0: Třeba na X-ku. Jo, tam si počtete hodně.
1: Tam já nejsem, ale mám tam na X-ku účet. Ale nevím k němu heslo už několik let.
0: Nechcete, já vám udělám svodku, složku, no.
1: A složku.
0: Co?
1: No, ale sejdou se doma a řeknou, tak mámo, kam bys teď kandidovala? Ten Brusel jsme teda porazili. Co kdybys byla ta kosmonautka? A ona říká, no mně se dělá blbě z výšek. To nevadí, tam budou kačky za to, je na to miliarda a půl. No. Tak neříkej mi, že když na něco dají miliardu a půl, že se něco neutroudzí po cestě. A až se bude mít letět, tak ten den řekne, že se ti udělalo nevolno od žaludku.
0: Tak Severa, já se na to dívám teď to pragmaticky.
1: No?
0: A představte si, že my vezmeme Nerudovou, posadíme ji do té rakety za miliardu a půl, vystřelíme ji a ona už se nikdy nevrátí na zem. My nakonec ušetříme, no, to vám říkám.
1: Ale já jí to nepřeju.
0: Proč tak si může lítat někde na orbitu? Co?
1: Dobře, ale...
0: My o ní nebudeme vědět, bude klid.
1: Dobře, pane Holče, ale my jsme muži moudří a my víme, že nikomu nepřejeme nic špatného.
0: Počkejte, lítání na orbitu, v obíhání, to není špatného, ne?
1: Tak špatného, no tak co tam jako?
0: To už bych nechal na ní, tak ona je tvůrčí. Ona si něco vymyslí.
1: Tvůrčí to zase je.
0: No,
1: to zase
0: může psát do těch časopisů vědeckých, s tím má bohatou zkušenost.
1: Myslíte do těch predátorských?
0: No, víte, kolik by tam měla času na orbitu na to? Já bych to udělal a říkám vám, bylo by to k nezaplacení.
1: Pane Holče, teď mě napadá, proč my ještě nevydáváme nějaký predátorský časopis?
0: No, když už jsme ten nápad měli.
1: Vylzonova 10.
0: To je super business plán. A podchytíme si i Fialu. Celý jeho gang rodiny. Ty budou solid, to vám říkám.
1: A kdo myslíte, že teď z okolí Fialy a záložně a tak přijde o život. Jsteš tam ještě?
0: Já nevím, čekám, vlastně už ten šéf té záložny, to je 2 týdny, ne? Tak myslím, že už začíná být na čase zase, no.
1: Jsi vzal život, no, to není taky...
0: A všimněte si, jaký je potom ticho, ne?
1: No tak...
0: Tak je to jenom záložna premiéra, kam si odnese milion, který náhodou tak najde doma. A vidíte?
1: Ne, záložna premiéra, no, tak to je, myslím, nějakých konkrétních lidí, jejíž jména tady ani říkat nechci a Bůh ví, jak to tam je, ale to, že někdo spáchá sebevraždu, myslíte, že tam bylo vyloučeno cizí zavinění?
0: Já nevím, Sabr, já bych na to posadil Rakušana. Stejně jako na střelbu na Fildě. Co? Ten ví?
1: Proč ještě nikdo pořádně nevyšetřil smrt pana Věška?
0: No, já myslím, že ji nikdo moc vyšetřovat nechce, ne?
1: Třeba kdo mu předtím volal? Z jakého čísla?
0: Ksavre ptá,
1: co říkal? Kde to bylo? Jestli to nebylo poblíž třeba nějaké rekreační chaty?
0: Ksavre, tyhle ty dobře vymyšlené a formulované otázky na Věška jsou na Vítka. Tak... Ten je ten pravej. I když počkejte, já teď nevím, znal Vítek Věška? Neznal Míšu?
1: Neznal
0: Redla.
1: Určitě.
0: Věška neznal taky, ne?
1: Neznal, tak... A Věšek byl jejich kasacink, jo?
0: No jasně, bankéř.
1: Bankéř. To je hrozný, pane oče. Máme dneska tak jako ponurý to trošku tu vilzumku.
0: No ne, teď jsme se dostali, nějak nám tady umírají lidi, ne, kolem téhle vlády a nic se neděje.
1: Pojďme od umírání k něčemu jako hezkýmu.
0: No počkejte, ještě se ve mně nedá spát ten kosmonaut.
1: No, kosmonaut pochopte, je téma jak bej.
0: Pochopte, já jsem dneska čet takový skvělý vyjádření Nuteliéra. Víte, co on řekl? Já teda vůbec jsem několikrát musel číst tu zprávu původní, že opravdu se budou snažit o toho kosmonauta za 1,5 miliardy, kdy tady nejsme schopni dostavit dálnice a tak, ale že...
1: To ty kuchařky v těch školách...
0: Za těch 18 hrubýho...
1: Budou mít radost, že mají kosmonauta.
0: Já myslím, že na to budou hrdý, protože... Přijela zcela vážně...
1: Bude sedět, tak bude právě v té kuchyni a bude říkat, Mařeno, už jsou ty knedlíky hotový. Víš, že máme kosmonauta.
0: A on řekl, Fiala, Československo kdysi bylo třetí zemí na světě, která prostě poslala kosmonauta do vesmíru.
1: No.
0: Tak teď bychom měli být znovu, ne, mezi nima. A ono zhruba ve stejný čas se objevila taková zase méně hodnotová statistika Eurostatu. Víte, jak Česko ku příkladu je první v ceně elektřiny podle parity kupní síly v EU. My máme nejdražší elektřinu. Tak si říkám, jestli musíme být třeba, jestli by se Fiala neměl snažit, aby jsme nebyli na prvním místě tady. Teď vyšla statistika, že my jsme vlastně téměř nejvíc schudli během těch posledních dvou let, kdy vládnul Fiala. A že máme pořád reálný mzdy, se ještě nedostali před tu krizi. A že už jsou tam jenom tři země a Česko patří mezi ně. Já si říkám, že těch úspěchů Fialových už je tolik, že možná kosmonauta nepotřebujeme úplně. A mám takovou vlastně jako fakt jenom prostoruchou otázku, jestli by se premiér spíš neměl zaměřit, aby jsme nebyli první v ceně elektřiny v EU a tak dál. Ale je to jenom...
1: Ježmarja, to jsou moje pane Holče.
0: Přízemnosti, ne populismus.
1: No, vy jste takový populista. Jak to můžete říct? Nejste vy nakonec spodina a fašista?
0: To taky. Já bych řekl dokonce, jsem extrémista v tom. To je extrémní, ne? Co jsem
1: to řekl. Je úplně extrémní.
0: Já nevím, kam na to chodím vůbec.
1: Já chci kosmonauta.
0: Že jo?
1: Prostě tečka. A 1,5 miliardy?
0: Jenom.
1: Fakt? Ježíši Kriste, to je peněz, pane Holče. Miliarda? Hmm.
0: No nic to není, ne?
1: Za miliardu a půl by Česká televize natočila nejméně dva seriály.
0: Česká televize možná ne. Jiná televize možná jo, ale Česká tam si nejsem jistý.
1: K čemu to bude dobrý, že budeme toho kosmonauta?
0: Já to nevím.
1: Že bude chodit po besedách?
0: To ví jenom Petr Fiala.
1: Já mu to teda přeju. Ten
0: člověk, Fialovi nebo kosmonautovi?
1: Tomu kosmonautovi, ten nějaký pan...
0: Svoboda se jmenuje.
1: A on je prý vynikající pilot. Něčeho. Nějakých letadel, pravděpodobně. Hmm. A to je takový završení kariéry, že jsem, tak jak jsem to přál vlastně teď tomu Turkovi a Macinko, že to je životní úspěch, co zažíváte. A on jednoho dne nastoupí do rakety, ona na podruhý, na potřetí podletí a najednou bude prostě od České republice vědět, no to nebude, ono už se tak nebere,
0: ne.
1: To už ne. Ne. Už
0: a, tak co, a jaký završení kariéry čeká no vás mě, Xavere od Fialy?
1: Mně?
0: No?
1: Pravděpodobně kriminál.
0: No, tak vidíte. Tam budete vystřelený záhy.
1: No, No tak...
0: Možná, jako, možná i gratis.
1: Tak já jsem nebezpečný pro demokracii, jak víte, a teď ještě jsem velmi hrubý, protože jsem použil vůči paní Vašářové slovo, která vůbec nemají obdoby. Vůbec
0: no to, obdoby. To vím.
1: Něco tak hrozný. Hmm.
0: A už se to probíralo?
1: Tak proběhlo tak lehce, kolegové radní to vtělili do odpovědi, protože na mě tam přišlo několik stížností.
0: Udaníček, co?
1: No ne.
0: Bonzíčku?
1: Ne, to je jako, jak tam s ní můžete sedět a podobném stylu. A tam máme jistého pana Řeháka.
0: To taky
1: je,
0: radní, jo?
1: Taky radní. A který se tou agendou jako asi trošku zabývá. A
0: jako slušného chování, nebo jak no, tomu tak, říkáte tam?
1: No bude tam komise na to.
0: Na slušné chování.
1: Předpokládám, že bude komise a že se bude bodovat. Jo? Každý měsíc, jak se kdo choval, jak chodil oblečený, upravený a jestli má vlajky Evropské unie v okénku doma. Jo? Ale to není důležité. Důležité je to, že tam se nikdy na radě nečte se tělo žádné stížnosti. Nikdy u nikoho. A najednou pan kolega určitě to neudělal programově, ten pan Řehák, ale přečetl tam asi těch úryvky z těch 12, 12 už je dost. To je jako...
0: Na vás jenom, jo?
1: Jako to, že, se tam...
0: Musíte být po
1: to, že přišlo 70 stížností na tu debatu televizní, což je opravdu problém na rozdíl od toho.
0: To nikoho nezajímá.
1: Nikoho nezajímá, tak z té stížnosti tam necitoval ani z jedné, pan Řehák. A on je jaký spravedlivý, jako je to velmi vzdělaný muž, je to... ředitel nějaké knihovny nebo co.
0: A takže to projde, ta debata předvolební, ty tři lídři ze spolu, jo?
1: No to je velká sranda, to tam se včera probíralo na radě a říkal, dokonce tam pan radní Matucha se na to ptal a říkal, no a oni na konci od moderátora a moderátorky dostali šanci každý pozvat své voliče k volbám, takže to spolu si to projelo třikrát v té debatě. Neboli do nebe stříkající nespravedlnost a ptal se pana Součka generálně, jestli mu to přijde férové, na tomu Souček teda neodpověděl v té odpovědi pro jistotu, ale říkal, že v Německu to mají taky tak.
0: Jo. A on teda nějak, Souček už se tam zabydluje, se zdá, ne, v České televizi?
1: Já to zatím neumím hodnotit vůbec, jako nemám na to vlastně žádný názor. Na jednu stranu vidím, že se snaží dělat kroky, některé problémové věci jsou řešeny, ale mám obavu, že podstata zůstává táž a že, pane Holče, jo, tam nám dávají všelijaký průzkumy nějakých agentur a já na to vůbec nevěřím. Takže jsme se dozvěděli, že nejdůvěryhodnější je Česká televize.
0: No tak to je snad jasný.
1: A, no ale tak ne. Se zeptejme tady lidí na našem chatu, jo, a to jsou taky občané, oni taky platí.
0: Nejsou.
1: To je spodin.
0: Nejsou,
1: Samere. Oni se spodině
0: nejsou.
1: To jsou ti lepší lidi.
0: Já jsem vám pomohl.
1: Máte pravdu.
0: Já jsem vám pomohl cestou sem na natáčení.
1: Jak to?
0: Viděl jsem váš vůz venku a z jedné strany jsem vám tam píchnul vlajčku EU a z druhý ukrajinskou.
1: Ježiš, to bych hrozně chtěl.
0: No, máte to tam.
1: Fakt?
0: Mhm. Takže budete v komisi pochválený za veřejný vystupování.
1: Tak to si tam nějakou dobu nechám. Pravda je, že příští radu se možná nedožiju, ale přesto to můžu vozit. Já jsem se, pane Holče, já si myslím, že ukrajinskou vlaječku do auta si může dát jenom idiot.
0: No to nemáte pravdu.
1: Jak to?
0: Ukrajinská vlajka je dneska vyznáním českého vlastenectví. To jste neslyšel?
1: Jo, tak právě proto třeba. Ruskou vlajku si tam může dát jenom mega idiot do auta, ukrajinskou idiot, protože to přece není žádná demonstrace něčeho. To nic o ničem nevypovídá. Vypovídá to jenom jakési falešné, jak to říct?
0: Jste pěkný zpátečník.
1: Takové jako jsou náležitosti falešné. A jestliže někdo chce něco udělat, tak ať se vykašle na fangličky. A přemluví svého syna 25-letýho, ať vezme tornu a jde. Ne?
0: No to ne.
1: Ne?
0: To líp se bojuje tou vlaječkou.
1: Tady se bojuje vlaječkama.
0: Tou vlaječkou se bojuje. A vysí na budově České televize ukrajinská vlajka?
1: Já nevím, neviděl jsem.
0: Ne, protože já jsem jezdím kolem Českého rozhlasu a tam furt visí.
1: No jo, tak to víte, no. Oni se potřebují jako zalíbit a když strana a vláda žene tuhletu propagandu, tak taky byste chtěl být další.
0: Ale já nevím, proč na instituci, kterou já si povinně platím, máme daň Český rozhlasu, proč tam je pověšená vlajka mafiánského státu?
1: Mafiánského kterýho?
0: Ukrajiny.
1: No mafiánského, tak mafiánského. To taky řídí Rakušan tam?
0: Má tam přesah, ale tam je větší borec, tam to umějí.
1: My to víme, že to je zem, kde se nepovedla transformace, že tam je korupce jako bejk a že my tam chceme teď vyvést nějakou demokracii, o kterou tam nikdo nestojí. Ale to, proč ty vlajky tam jsou, já se tím nezabývám, má to, protože vím pozadí. Strana a vláda to chce. A pan...
0: Která strana?
1: No tak strana vláda, Fiala, Rakušan a spol. A pan Zavoral chce být další roky generálním ředitelem Českého rozhlasu, protože chce dukáty a vliv. Tak proč by nevlezl do zadku tady Rakušanům? Je jednoduchý. Já jenom říkám, že běžte se projet po Vídni například, nebo po Norimberku, tam já mám přátelé, a ukrajinskou vlajičku v autě nenajdete.
0: Máte pravdu, a já teď se pojedu projet po D5 Xavere, protože pojedeme na dovolenou.
1: Kam?
0: Do Itálie. A tam. A až budeme drncat po té D5, protože ona už začíná připomínat D1, tak si řeknu, ha, co nějaká D5, kosmonaut. Miliarda a půl Xavere. Na dálnice serem.
1: No jasný, to oni na to kašlou.
0: Kdo to potřebuje?
1: Počkejte, a tak shodneme se na tom, že kosmonauta chceme nebo nechceme?
0: Já kosmonauta nechci.
1: Nechcete?
0: Nebo ať ho tam Fiala pošle za svoji miliardu a půl. Tak to vytáhne ze záložny a může to zafinancovat.
1: Jo, tak to bych taky chtěl.
0: Co?
1: Ale potom bych chtěl kosmonauta. Jestli to Redl zahajcuje, chcete pár.
0: Jen se bojím, jestli už z té záložny někdo miliardu a půl nevytáh před kosmonautem Fiala.
1: Vytáhli do jiné záložny, to je jedno.
0: No, to máte pravdu.
1: Prachy jako nejsou vzduch, to někde leží. Tak potom jo, pak jsem pro.
0: Tak to se shodneme.
1: No. Jako, mě to nikdo nenabídnul.
0: Ten program?
1: No, že bych letěl.
0: Já se divím.
1: Já se taky divím.
0: Podle mě buďte ještě, čekejte.
1: Ne, tak oni mě ani nezavolali.
0: Já jsem myslel, že jste kvůli tomu, že chcete přestat kouřit.
1: No to taky.
0: Abyste byl do toho, do centrifugy zdravý.
1: Ale představte si, kdyby mě strčili do té centrifugy a zatím šel kouř takhle. Dělalo. No ale zase neříkejte, že nebude, kdyby jsme napsali na Evropskou unii, neříkejte, že nám dají pár milionů na program, který by se jmenoval Zkoumání důsledku kouření na oběžné dráze.
0: Určitě dá.
1: A řekli, tady je kuřák, který spolehlivě vyhulí krabičku a půl za den, pošlete ho tam, dejte mu skafandr, popelník a my budeme zkoumat, jak to tam funguje. A já bych seděl v tom skafandříku v raketce, kolem by byli ti vědci, dělali by zápisky, měli by ty čidla, měřili by to všechno.
0: Jo.
1: No neříkejte mi, že to není důležitá věc.
0: No je to důležitá věc.
1: No tak.
0: Tak to zkusíme.
1: Mám tam napsat? Hmm? Dobře. A můžu tam napsat, že i pan Holec si to myslí?
0: No určitě. A musíme si k tomu dát nějaký, seženeme si někoho, kdo nám dá, jak se říká, půvar. Víte, kdo tomu dodá jako věrohodnost, kde na správné straně, kdo není povl.
1: No tak skočíme do sněmovny, ne?
0: Třeba, no.
1: Dobrá.
0: Jo.
1: Jako ta to udělá 100%. Vezmeme flašku vína. Tak.
0: Jo, a tam stačí to, ne? Tam stačí krabičák, ne? To není musí. Co?
1: A co je krabičák?
0: U krabicový víno. Třeba tady na nádraží je populární.
1: A to je nějaký horší než...
0: Trošku levnější.
1: Ježišmarja, ale pane Holče, vy opravdu jste z velkého světa?
0: No ne, to zas ne. Ale tak, jak se řekl, je trošku třeba horší, no.
1: Já jsem si před pár lety říkal, ať mám doma nějaký víno, kdyby přišla nějaká návštěva a mám takové, to je vypadá to jak mlíko.
0: Takový to je, víte, co udělal jednou můj...
1: A jmenuje se to Moravský hrozen.
0: Moravský hrozen. Můj kamarád byl tehdy průmyslník, měl firmu velkou a můj sídli na Václaváku a v jednom z těch paláců tam, kde jsou ty pasáže a to bylo v zimě a do těch pasáží se natahovali bezdomovci na noc, protože tam bylo teplejc. No a on nějak měl u sebe nějakou hotovost vyšší a nějak jsme odcházeli večer později a on chtěl udělat dobrý skutek, tak tomu bezdomovci, já nevím, fakt třeba mu dal 5000 nebo 2, na ně ohromný peníze. A druhý den ráno brzo, on, že se nechával vozit do kanclu, tak ho tam našel a on tam byl prostě kolem sebe krabičáky prázdný, zeblité a on říkal, ježišmarja, já jsem ho málem zabil tím, že jsem mu chtěl pomoct.
1: No jo, tak no. Každý, jako rozumíte, my, co patříme mezi životní ztroskotance, máme pro tyto lidi pochopení.
0: Dobře.
1: Teď děkujte. No. Pane Holče, všem, kdo podporují nás na transparentním účtu a stále je to tak, že spoříme na právníka, takže jeďte.
0: Milada Čaloudová, V10, ještě že vás máme, jsme vám věrni, zůstaňte prosím i vy nám. Vidíte, Xaver, zůstaneme, ne?
1: Úplně dojím, pane Holče,
0: já to vidím. A to je správný, to je hezký.
1: To, no to.
0: Víte co, vidím? Vy jste Rakušanovský takovej, ta upřímnost. Vy se dojímáte jako Vítek.
1: Jo.
0: Tomáš Pokorný, na čtvrteční dny pravdy s mistry z Vilzonky, Xaverovo pokáním a rychlý internet pro kámošku Trutku.
1: Ježíš, Trutka. Já jsem ji teď neviděl, Trutka je geniální. Trutka. A
0: tak se má
1: Trutka. Jak uvidím, paní, já jsem teď nevěděl, jak ji uvidím příště, tak na všechno se zeptám, kdo je Trutka. Naprosto už to mám připravený.
0: Jo, zjistěte to. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek, vidíte. Alena Davídková od Azalky, podpora, díky. Tomáš Sova, Bilzonova 920, na špionážní úklidový set generálmajora Koudelky. No ten je tady s námi. Což je dobře, ne?
1: Jo, jasně, aspoň nejsme sami.
0: Josef Bulíček pro XTV a Vlzonovu 10, má to grády.
1: Říkal, jak přišel ke mně chlapík a zvonil a měl takový ten velký vysavač. A říkal, já tady dělám po baráku, jestli chcete, tak vám v celém bytě vysaju roztoče. Roztoče. A já jsem říkal, co to je? Vysvětlil a já jsem ho vyhazoval ze slovy, říkám, když mě tady vysadíte roztoče, tak v tom bytě zůstanu úplně sám. A to
0: jo,
1: nechcete.
0: Jo, to nechcete, no.
1: A člověk se pomazlí s roztučkem.
0: Jo, vidíte, tak to nevím. To neznám, Xavre. Petr Bacho, Vilzonova 10, na pár minut práce právníka k obraně vašeho nehodnotového boje za dobrou věc. Stanu Mráz, Xavre.
1: Pozor na, není to na ten mráz. Stanu Mráz, jo.
0: Pavel Plouhár, zdravím pány Holce a Xavera a posílám něco málo na Vilzonku. Díky všem.
1: Pane Holče, toto vám tak jde. To já vždycky, víte, že já si toto, tu vaši děkovačku kolikrát i dokola pustím několikrát. No.
0: Já vím. A cvičíte to doma, co?
1: Cvičím.
0: Mě kopírujete?
1: Na pásu.
0: Jo.
1: No, mrzí mě, že už nejsou v českém rozhlase takový ty, jak ráno tam cvičili, jak tam ten člověk hrál na klavír.
0: Jo.
1: A otočíme dozadu a jednu nohu nahoru a opakujeme všechno ještě jednou doprava.
0: Ale já si to pamatuju. A to, jak se dřív vstávalo tehdy, to bylo někdy po 6, ne? To tak chodilo.
1: Já nevím, kolik to bylo.
0: Jo.
1: Ale najdete to na YouTube. A je to teda strašná prdla. Rytmická skupina Jana Klába.
0: Fakt?
1: A vždycky ten člověk, který do toho plká, tady ty jako, to je vlastně začátek rapování.
0: Vidíte? Jo.
1: To je skutečný rap. Mm-hmm. Pane Holče, jsme na konci.
0: No jo.
1: Jsme na konci. A já se těším na příští Vilzonku zase, protože třeba už budeme mít kosmonauta příští týden.
0: Já, Xaver, na to budu myslet celou dobu během dovolený v Itálii.
1: Jo, to jsem vám zapomněl říct, že tu dovolenou musíte zrušit.
0: Jo?
1: Ale to pak probereme.
0: Kosmický program? Citová investice.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, v dolarech a bůh ví, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
3: Ano.
2: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
3: ano.
2: Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
2: a koriguje. A někdy roste.
3: Ano.
2: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají, firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za dva roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období, než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Vítám vás, pane Tlustý.
1: Krásný den, krásná dámo.
0: Tušila jsem nějaký kompliment, děkuji.
1: No, tak to je u vás hlavné.
0: Dnes je pátek 28. června, poslední den školního roku. Děti si jdou pro vysvědčení, 2 měsíce prázdnin. Vás se to vlastně tak nějak nedotýká, že?
1: Od září nastupuje do první třídy můj nejstarší vnouček, takže to je taková velká událost, na kterou se těšíme. Všichni říkají, že vnouček je ve všem po mně.
0: Opravdu?
1: O to víc se těším. A uvidím, jak mu to půjde ve škole.
0: Tak hlavně, jestli se také těší jeho rodiče.
1: No, ty asi netuší, co to pro ně bude znamenat, že najednou té volnosti bude méně.
0: A krom tedy školních povinností jste sova? Narážím na to, jestli jste náhodou nesledoval rozhovor Trump versus Biden.
1: Ne, nesledoval.
0: Ten byl někdy ve 3 ráno.
1: Nesledoval, ne, neviděl jsem to. Řekněte mi, co tam ti.
0: No, to je naše první téma totiž.
1: Jdem na to.
0: Trump řekl, Biden je nekompetentní, proto Putin napadl Ukrajinu. Nesmysly, reagoval prezident. V rozhovoru bylo spoustu témat, zdravotnictví, ekonomika, válka na Ukrajině, také zdravotní stav zájemně jednotlivých kandidátů. Nicméně asi nás možná nejvíce zajímá Ukrajina, protože někteří sledují a čekají, jak to dopadne v Americe, protože Trump říká, že ukončí válku na Ukrajině. Ukončí?
1: Já v to věřím.
0: Jenom ještě doplním jednu věc, když se ho moderátorka ptala na to, jestli jsou pro něj akceptovatelné požadavky Vladimíra Putina, že odejdou z těch 4 území, myslím Ukrajinci teď, a že Ukrajina nebude usilovat o vstup do NATO, tak Donald Trump řekl, že to pro něj není akceptovatelné. Tak já se ptám, jak tu válku ukončí?
1: To nevíme, ale snad ji ukončí. Protože jedna věc je teda pro mě úplně jasná. Ta válka už neprospívá v tuto chvíli vůbec nikomu. Snad nějakým válce chtivým bláznům z České republiky, těm jo, ti na tom založili svou propagandu, ale pro Ukrajince je to tragédie, pro Rusy je to tragédie. Ty důvody, které k tomu vedly, já bych neřekl, že to byla nekompetentnost prezidenta. Byli to ti, kteří řekli, že Ukrajina vstoupí do NATO. Ti rozhodli o té válce, protože dlouhodobě bylo jasné, to trvalo mnoho let, že Rusko si zásadně nepřeje, aby sousedilo se zemí NATO, právě jako je Ukrajina. Má to dokonce technický základ, to je velice jednoduché. Tam jde o čas, za jaký doletí rakety. A ten požadavek Ruska je daný tím, že oni nechtějí, aby se ten čas zkrátil. Aby tam ty rakety k ním mohly doletět od NATO mnohem rychleji. Takže to je skutečný důvod té války.
0: No a kdo tehdy řekl, že Ukrajina vstoupí do NATO?
1: Já jsem si někdy četl historii těch jednání, těch deklarací, ty smlouvy, které byly podepsány. A vyplývá z toho, že opravdu o tohle jde a že taky jak Ukrajina a Západ čím dál více říkal, že ano, to sílilo. To někdy před třeba 15 lety to nepřicházelo v úvahu. Ale pak to postupně sílilo. Já vám neumím říct ten rozhodující okamžik, kdy začalo být jasné, že to ta současná Ukrajina a Západ myslí vážně. No a pak to začal myslet vážně i Putin a rozpoutal váleční konflikt. Pro mě ústřední věta je, ten pán vlevo je naděje, že to skončí. Udělej to, jak chceš. Skončí to.
0: A ten pán vpravo?
1: Je nekompetentní. To má ten pán vlevo pravdu.
0: Je nekompetentní a pokud vyhraje na podzim volby v Americe, tak bude válka na Ukrajině podle vás pokračovat?
1: To se snad nemůže stát, že by ten člověk vpravo vyhrál zase, to snad ne.
0: Takhle si vůbec nepočítáte.
1: Ne, všimněte si, jak jsem se nadech a zarazil. Ne, to nepřichází v úvahu.
0: A ještě když se koukám na oba dva pány, tak velká země, jako jsou Spojené státy americké, neumí vygenerovat 2, řekněme, mladší, energičtější kandidáty. Jsou tam tito 2. Kdybych to převedla k nám,
1: ale ten tak vlevo je energický.
0: Je, ale tak je mu 78, dobře. panu Bidenovi je 82, kdybychom to se podívali k nám do České republiky, tak Václav Klaus klidně může být prezidentem a Miloš Zeman se teprve může připravovat. Kdybychom se na to podívali touto optikou.
1: Kéž bychom na tom takhle byli. Nejsme, je to úplně jinak.
0: Nevadí vám to, že to jsou hodně jakoby seniorní kandidáti?
1: Ne, já se na všechno na tohle koukám výlučně a jenom přes činy. Mm-hmm. Po ovoci poznáte, jo? Co ten dělá, tam ten dělá. Ne, to kolik mu je a všechny v řeči kolem, to je úplně nepodstatný. A tak by se taky na to měl koukat každý rozumný člověk, že co to přinese té zemi a těm občanům. A určitě vítězství Trumpa přinese ukončení války a pro Ameriku. Když byste se na to podíval trošku globálně, přeci nejstrašnější věc, kterou udělal ten pan Biden, je, že on nahnal do spojenectví, ale opravdu úzkého spojenectví k Rusku Čínu. To je jeho nejstrašnější, jak to říct, chyba. Protože ti předchozí američtí prezidenti věděli, že se mají pokoušet udržet buď Čínu na straně Ameriky, nebo aspoň mimo spojenectví s Ruskem. A to, že teď je to naprosto evidentně blok, který dokonce sílí, neustále sleduji, jak ve světě sílí tendence přestat obchodovat v dolarech, jak se přiorientovává ten zbytek světa, který je už dneska ekonomicky silnější, než je ten západní svět. To všechno je výsledek té nekompetentnosti, protože já vůbec nechápu, kdo mu to poradil, nahnat do těsné spolupráce Čínu s Ruskem, případně s Indií, s dalšími. To je pro západní svět ta nejhorší možná zpráva.
0: Tak jestli se to bude pokračovat, to uvidíme v listopadu, kdy budou Spojené státy americké rozhodovat o svém prezidentovi, budou si volit svého prezidenta. Slovensko už si svého prezidenta zvolilo, ten tento týden navštívil na své první zahraniční cestě Českou republiku. A vznikly z toho různé novinové titulky. Jako třeba Novinky napsali: neúctivé, Slovensko kritizuje Fialu za jeho výrok o mezivládních jednáních. Premiér Fiala ještě den předtím, než dorazil k nám Petr Pellegrini, tak řekl, že obnovení československých vládních konzultací není na pořadu dne i s ohledem na zdravotní stav Roberta Fica, nicméně Robert Fico by se měl v dohledné době vrátit do úřadu. Tak je to neúctivé, není to neúctivé? Jak to na vás působilo?
1: Já jsem se chtěl zeptat, kdo to je?
0: Aha, no to je váš bývalý kolega.
1: Ne, naštěstí. Já jsem stačil odejít dřív,
0: aha,
1: než,
0: tak vidíte, to byste to nestihl.
1: No já jsem tím chtěl říct, že toho člověka vůbec nemá význam komentovat. Absolutně. To je člověk, který ho platí, že všechno, co řekne, zaručeně nebude. Zaručeně to není pravda. To je člověk, který se zcela oddal propagandě. Osud této země je mu zřejmě lhostejný. Jsem si nedávno dělal takovou statistiku. Z 20 věcí za jeho vlády, tak dvě jsou chválihodné, 18 jsou samé chyby a omily. Já jsem se ho v hlavě už zařadil do... Ten už je skoro pryč. Jo, už skoro pryč, brzo bude pryč.
0: On si to ale nemyslí.
1: No tak proto vymysleli tu volbu, aby milion Američanů mohlo nasypat hlasy, jim si myslej, oni... To jsou všechno pošetilosti, které dělají a třeba se pletu stejně jako u toho amerického prezidenta, ale tak jako já za budoucího prezidenta považuji Trumpa, tak tohle pána považuji za...
0: Budoucího expremiéra.
1: Už je pryč.
0: Dobře, a vy mluvíte tak jako obecně, co mu máte nejvíce za zle premiéru Fialovi? Tento výrok asi ne, že?
1: No, to je, já se to pokusím seřadit. Tak já mu za nejvíc za zlému mám, že se postavil na stranu několika desítek miliardářů, kteří vydělávají stovky miliard na cenách elektrické energie a ožebračují zbytek národa. To je velký zločin. Pak mu mám za druhé za zlé, že všechno vsadil na válečnou propagandu. Asi si srovnal v hlavě, že vystrašení lidé, někteří ho budou volit, odpoutat.

0: Už si čtu komentáře, které píší o tom, že už někde nějací chytří právníci připravují žaloby. Některé ty jeho kroky jsou opravdu podle mě za hranou toho, co je možné. Nejenom vkusné, ale i...
1: Čili trestně právní rovina?
0: Trestně právní rovina. Třeba příprava útočné války je trestný čin. Ty jeho nápady s granátama, povolením lítání raket do Ruska a tak dále, to už jsou všechno podle mého přípravy útočné války.
1: Takže panu premiérovi může být v budoucnu ještě dost...
0: Píšou to. Já si to čtu jenom. Já nejsem ten, co by to uměl formulovat. Vím, že takový trestný čin existuje a když se mě někdo bude ptát, abych ti ode mě rady, budu říkat, to studujte. Mm-hmm. To studujte, sbírejte podklady, připravujte. Nejenom, že bude, ještě by mohl mít starosti.
1: Mohl. Uvidíme, jak v budoucnu. Tady má svého koordinátora komunikace.
0: To jsou jeho lidi. To je součást té hry. To je vyděste lidi, vyděšení lidi,
1: já
0: vás budou podporovat.
1: Přečtu ten titulek na aktuálně CZ. Kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem, říká Faltýnek.
0: Strašná lež.
1: Ke spolupráci vyzval i ANO. Strašná lež?
0: Strašná lež, no. Přeci cenzura a spojenectví s Ruskem jsou absolutně dvě nesouvisející věci. Protestujete-li proti cenzuře, tak můžete Rusko zrovna tak nenávidět, jako mít rádi. To je vytvoření vazby, která neexistuje, takže to je prokazatelná lež, to, co ten člověk říká. No a ještě ke všemu to říká za peníze, říká to na objednávku, říká to, aby podporoval tu válečnou kampaň, kterou dělá Fiala spol. On je toho součástí. Já jsem to tady říkal, to je strašně jednoduché, když rozdělíte společnost podle strachu z války, tak prostě část lidí je podporuje, protože se bojí, a když se někdo bojí, tak je rád, že mu někdo pomáhá ten strach odstranit. To dělají oni. Oni rozdělují společnost na jedny a druhý.
1: Potřebujeme vůbec takového koordinátora komunikace?
0: Ne.
1: Takže ho potřebuje vláda? Vláda ho potřebuje?
0: K té své propagandě, ano. To všechno je vlastně propaganda. To nemá reálné výsledky. Já jsem si někde čet, jak se pisuje definici toho, co je dezinformace. Myslím, že se tam pokouší. Poznat.
1: To je opak informace, to nám tady řekl pan Zlechovský.
0: To je Alex všechno a každý, kdo říká něco jiného než já. To je
1: dezinformace.
0: No jasný. Jak to není podle mě, tak je to dezinformace. Takhle to oni říkají.
1: Tak a pan Faltýnek to hlídá?
0: Žije z toho dokonce. Jenom, že to hlídá.
1: Měli jsme někdy, se říkám, někoho takového, takovou funkci tady? No, třeba protože, v minulosti někdy?
0: No, protože to jenom,
1: měli jste něco třeba podobného?
0: Tak vláda tak postavená na propagandě, ještě k tomu takové zlé propagandě, jako je šíření strachu z války, to tady nikdy nebylo. To je poprvé.
1: A co bude, až válka skončí?
0: A tyhle... Půjdou. Ty půjdou, no.
1: Takže pokud tedy vyhraje Donald Trump, kterého jsme zmiňovali na začátku, tak pak jste byli u pana Fialy, ten už je pro vás minulost, tak tento pán je
0: takový... Víte, jsem byl rozhodující, jestli ten pan Trump stihne tu válku ukončit do příštích parlamentních voleb tady v České republice. Pokud ano, tak půjdou rychle.
1: Tak Donald Trump říkal, že to udělá za 24 hodin.
0: Krásný. Já bych mu říkal, přání, pro boha, jenom to stihni do léta příštího roku.
1: No tak uvidíme. Tak byl tu Robert Šlachta, ostatně vy jste stále konzultantem přísahy.
0: Ano, jsem externí expert.
1: Aha, já už jsem myslel, že jste ex-konzultant, takže jste externí expert.
0: Ne, jsem externí expert, ano.
1: Tak, a řekl mimo jiné, hluché místo je mezi nálezem zastřeleného otce ve 12.47 a střelbou ve 14.55. Celé dnou vyklidil děkan, ne policie, hlásná trouba ODS, Šmarc mě nerozhodil. Znovu jsme se vrátili k tragédii na Filozofické fakultě, protože se teď objevují nové informace, které jsou dosti překvapivé. Sledujete to? Sledujete ten vývoj?
0: Je těžké se v tom vyznat. Chápu, že pro většinu veřejnosti ty argumenty, které se týkají různých okamžiků a různých okolností, že to je nepřehledné. Ale tak já řeknu jenom generální soud. Šlachta má pravdu. Je to policajt, on umí ty jednotlivé okamžiky dát do souvislostí. Já jsem sám sobě si řekl, v čem je to jádro nespokojenosti s policií. Oni přece věděli,

0: že do Prahy ozbrojen míří vrah. V té chvíli už věděli, protože měli expertizu o těch zbraní, oni věděli, že vrah jede se zbraněma do Prahy.
1: Tak, ale půl roku nám tu tvrdí, že to byl sebevrah.
0: Vrah.
1: Ne, ale policie tvrdila přeci, že to byl sebevrah.
0: No, já myslím, že už to netvrdí.
1: No teď už ne, no.
0: Už je to
1: teď
0: vrah.
1: Už ne,
0: no, takže věděli, odkud kam, důležité kam, se zbraněmi jede vrah. No tam měli čekat, že jo. Při nejhorším tam, já si teda myslím, že měli čekat už na nádraží nebo autobusu, ale na té fakultě měli čekat ozbrojení policisté, až tam ten nebezpečný člověk přijede. Oni tam začali ho hledat. On tam, myslím, hodinu a půl byl ukrytý v tom objektu. Pak někdo, to mimochodem pan Šlachta chce, aby se to vyšetřilo, kdo řekl, že toho mají nechat a mají jet jinam. To je ten kritický okamžik, kdy odjeli, kdy pak on začal střílet a postřílel ty oběti. Platí tam, já vím, že slovo kdyby je marný, jo, ale kdyby bývali hledali dál, kdyby jim nikdo nezavelel a oni neodjeli a našli ho, tak se tam nestřílel. A to je to zásadní pochybení. A myslím, že má pan Šlachta pravdu, dokud tohle se nevyjasní, kdo to zavelel, no tak ti všichni, co tam tomu veleli, ty by měli rezignovat. Tam by měl stát člověk a říct, já jsem tam zavolal a říkal jsem, ať jedu jinam. Já končím, já jsem vlastně odpovědný za ty oběti. A všude ve světě by přeci rezignovali i ti nadřízení, to znamená, rezignoval by policejní prezident, rezignoval by ministr vnitra. Tady se nic takového neděje, i v tom má pravdu. Je tam naprosto jasné pochybení a ještě řeknu jednu věc. Přeci veřejnost, ale zejména policie by tomu měla rozumět proto, aby udělala kroky, aby se to neopakovalo. Aby už nikdy příště, až zase budou čekat na nějakého vraha, neodjeli. Jo? To je potřeba zajistit, aby se to neopakovalo. Ten hrozný čin už nikdo nenapraví. Ale stala se vážná chyba, a to je jasné, že přinejmenším jedna strašná chyba se stala, a to je ten odjezd. Takže z toho musí být vyvozeno opatření, aby už to nemohlo být.
1: To je ten odjezd, pak se ještě ukázalo, že si vůbec neřekli o kamerové záznamy, které mohly ukázat na to, že ten vrah vstoupil do budovy už před nimi. Policie tvrdila, že si o ně řekla a že jim vrátný něco řekl. Včera se ukázalo, že si o ně ani neřekla. Vy říkáte, je to na rezignaci, nicméně Vít Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože vnitřní kontrola GIBS ukázala, že nepochybili. A není toto právě děsivé, že žijí v tom, že nikdo nepochybil, ale je tam 14 mrtvých? Je v naší zemi bezpečno? Cítíte se bezpečně u nás?
0: S touhle vládou ne. Protože já totiž... Já vám
1: tak
0: řeknu,
1: není to jenom o vládě přeci.
0: No to je o vládě. Mně se mnoho lidí teď naposledy před týdnem ptá, rozpoutají tu válku nebo ji nerozpoutají? Pošlou ty naše vojáky na tu Ukrajinu nebo nepošlou? A já popravdě, a ty to říkám i vám, říkám, já nevím, ale já bych chtěl vědět, já bych chtěl říct, nejsou to blázni. Ne, neudělaj to. Přeci nemůžou chtít vyhlásit válku Rusku, nemůžou chtít, aby našich 5 tanků tam vyrazilo, když pak může přiletět 5 raket. Jo, to přeci nemůžou chtít.
1: A vy opravdu máte obavu, že by něco takového naše vláda udělala?
0: No, teď si je poslechněte. Já jsem té dotazující osobě říkal, já bych hrozně rád řekl, že nebojte se, já se taky nebojím, ale já pro ně nemám slovo, co ono to je, váleční štváče poslouchám, jo, to na co oni vsadili, to, co všechno dělají, já si o nich nejsem jistý. Oni prostě v rámci toho dělení té společnosti, toho sfanatizování, já se obávám, to je to správné slovo, že oni o těch 5 tancích fakt uvažují. Že můžou tak daleko dojít, protože oni to mají v hlavě srovnaný tak, že jedině ta sfanatizovaná společnost, ta složka těch vyděšených, je může udržet při moci. To je dneska jejich ústřední myšlenka. A když se někdo udrží při moci, udělá všechno. A proto si nejsem jistý.
1: Takže buď to vyřeší Donald Trump nebo parlamentní volby za rok a kousek.
0: Napřed Trump, prezidentem, ukončená válka.
1: Tak.
0: Odchod válečných štváčů.
1: Určitě vás potěšil výsledek přísahy ve volbách.
0: Nadchlo mě to. Konečně se podařilo zásadně pro někoho, kdo byl považován za malého, z něj udělat velkého.
1: Tak, další úspěšný byl také Ondřej Dostál, který byl tento týden hostem XTV a je europoslancem. Lékařské tituly z některých fakult na Ukrajině nemají žádnou hodnotu. O korespondenční volbě rozhodnou senátní volby. Po volbě Pavla je už jedno, kdo byl v KSČ. Tak. Do senátu kandiduje také Robert Šlach, tady jsme o něm mluvili. Vítáte jeho kandidaturu?
0: Do senátu?
1: Roberta Šlachty.
0: Teď řeknu věc, za kterou mě asi nebude mít rád, ale kdyby se mě na to ptal, já bych mu říkal, že má být lídr do poslanecké sněmovny. Nemá se vysilovat v senátních volbách. Protože ve volbách do poslanecké sněmovny může udělat, může navázat na ten úspěch. Kéž by v parlamentních volbách on a motoristé a přísaha zasměli 10%. Kéž by tím pádem měli možnost něco ovlivnit, protože je téměř jisté, že se bude vytvářet koalice a pokud oni by byli jedni z těch možných koaličních partnerů, tak by měli šanci něco fakticky ovlivnit a ukázat, co vlastně chtějí a že to také umějí. Takže já bych mu radil, vynechte. Vy osobně, nemyslím jiní, ale vy osobně vynechte ty senátní volby. Jinak to, že tady ten pán spojuje korespondenční volbu se senátníma volbama, to je asi dost chytrý. To mi teďko napadá, že to je chytrý, protože oni jinak senátní volby o ničem nejsou, že? Já jsem měl mnoho nabídek, abych kandidoval do Senátu, všechny jsem odmítl, protože jsem byl jednou požádán paní Eliškou Hašek-Kulič, abych s ní jezdil na její předvolební mítinky, ona kandidovala do Senátu. A já jsem na těch mítincích zjistil, že v těch senátních volbách je jedna opravdu strašná věc. Ty lidé, kteří tam chodí, chtějí od toho kandidáta na senátora slyšet, co pro ně a pro ten okrsek udělá. Tak my tady potřebujeme, a teď si můžete vymyslet tady tu silnici, nebo bazén, nebo. A v Senátu nic z toho udělat nemůžete. Ale přesto ty diskuze jsou téměř jenom o tom. To znamená, ten kandidát, chce-li uspět, tak přinejmenším nesmí říkat, to nejde. Nesmí říkat, zapomeňte na silnici, bazén, to, nic z toho já nemůžu, já jsem tady kvůli něčemu
1: jinému. Takže musí být populista.
0: No, tak musí přinejmenším neříkat celou pravdu. Přinejmenším neříkat celou pravdu. Nebo dokonce i lhát. A to je přesně důvod, proč já jsem nikdy do Senátu kandidát nechtěl. Protože jsem nechtěl být v této situaci, že vy vidíte, že to jinak nejde. A vylhat se z toho je takový nepěkný. A když tady pan Dostál to spojuje s tím, jak dopadne korespondenční volba, tak je to snaha dát tam do toho nějaké téma, které se tam opravdu bude rozhodovat, to je správně. Já se jenom bojím, že pro většinu lidí je ta korespondenční volba málo srozumitelná. Jo? Ono to zní, ono by se to správně mělo jmenovat, co si myslíte o tom, že vnuk emigranta z České republiky do Ameriky má přijít někam na úřad říct, že má dědečka rád a že ve jménu toho už smí taky volit. Že přeci, a to je ta zásadní námitka proti tomu, ty lidé tady nežijí, ty lidé tady neplatí daně. Ve volbách má platit, že když o něčem rozhodujete a ovlivňujete to, tak máte s tím na tom být závislá, abyste sama sobě upravovala svůj budoucí život. Ale těm lidem je to úplně jedno, ty tady nežijou, neplatí daně. Mimochodem to se často zapomíná, ve francouzské buržoázní revoluci na začátku byl princip, že občan si mohl vybrat, zda bude platit daně a mít volební právo a volit, anebo nebude. To znamená, platíš, rozhoduješ. Neplatíš, nerozhoduješ. To je ta základní vazba. Protože když platíš, tak máš spolurozhodovat o tom, co se s těmi penězi bude dít, máš spolurozhodovat o tom, kam ta země bude kráčet. A tady je to zásadně porušeno, ale já vyslovuji obavu, že pro většinu lidí to takhle vnímáno není, je to prostě nějaká korespondenční volba, no tak co by nemohlo něco chodit poštou, že jo?
1: No to někteří to vnímají tak, že si tam současná vláda chce zajistit hlasy ve volbách. To, je to naprosto, někteří tak
0: to
1: vnímají.
0: Ne, to tak vnímají správně, to je naprosto jasný, o nic jiného nejde. Jde o to udělat kampaň, aby z toho milionu těch Američanů, jich 300 tisíc přišlo a naházelo to tam té vládě, která jim to umožnila, že jo? To je úplně, mimochodem tak je to i s přistěhovalcema. některé politické subjekty nejenom u nás, ale i na západě vlastně vítají přistěhovalce, protože si myslí, že ti přistěhovalci je za to budou volit.
1: Pojďme ještě rychle k poslednímu tématu. Deník To, Babiš, Fico a Orbán chtějí v Unii začít zlobit s vlastní frakcí. Chtějí založit vlastní frakci. Podaří se jim to? Bude silná? Budou moc něco prosadit? Jim samozřejmě zejména půjde o migraci a o Green Deal?
0: Tak já to vnímám jako začátek.
1: Dobrý začátek?
0: Zaplať pánbu za něj. Protože ten začátek bude sílit. To, že to takhle dál v Evropě nejde, to je jasný. To je prostě projekt přesně stejný jako RVHP. U současné Evropské unie jedno umím předpovědět. Tato Evropská unie má před sebou buď zásadní změnu, anebo zánik. Tam není nic jiného. Takže když někdo přichází s zásadní změnou, zaplať pánbu za to, protože pak může v Evropě spolupráce pokračovat akorát jinak, než tak, jak teďko. Teď je to vlastně... Jak to nazovem, no. Je to prostě RVHP, no. Takže já jim fandím, správně, pokračujte, bude to ještě nějakou chvíli trvat. A já jsem kdysi říkával, to dopadne dobře. Ne pro všechny a ne hned.
1: Já moc děkuju, že jste přišel, budu se těšit. Na příště, kdybychom se náhodou neviděli, tak hezké léto.
0: Vám také, děkuju za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A byl tam mimochodem prezident, promiňte, premiér Ukrajiny?
2: Byl. Přijel taky. Přijel vlakem, tuším z Kyjeva, přímo. Do Budějovic to prý teď jezdí dobře.
1: Takže vlastně všechno v pořádku. Všichni podstatní, kromě nás dvou, tam byli.
2: Jo, a já vedle vás jsem nic, tak co já, ale vy, když jsem vás tady viděl, tak jsem byl zaskočený.
1: Nechte si tuhle ironii, pane Holču, to je zbytečný. To ne.
2: To myslím dobrý, vážně.
1: A to mám pro vás nápad.
2: No, a to zbude.
1: Nemám výborný nápad, co bychom mohli učinit, my dva.
2: Ve jménu dobra? Něco? Doufám.
1: Ve jménu dobra. Jo? Ve jménu dobra, pravdy a lásky a všeho tady toho.
2: Tak to rád slyším.
1: Napadlo mě, že bychom mohli sehnat nějaký termín, kdy má Babiš někde meeting. My bychom tam vyjeli vaším luxusním vozem a vy byste mě vzal na ramena.
2: To už bude možná obtížnější.
1: Jak to?
2: No, jenom si to představu. Povídejte.
1: No, já jsem to vymýšlel tak, že bych si stoupnul na střechu vašeho auta a...
2: To ne.
1: No ne, jak bych se vám dostal na ty ramena? Štafle nepovezeme?
2: To já zapřáhnu nějaký vozejček.
1: Vozejček. A já bych se vám vlezl, ale vy byste mě takhle držel za ty nohy, jo? A šel byste k tomu Babišovi a spustil na něho estébáku, no, komunisto.
2: Jo. To by mi šlo.
1: A já bych se vás takhle držel za Klementa Gottwalda, jo? A přitakával bych. A byli bychom ve všech jako zpravodajstvích a pozor, a na závěr toho byste se odklonil na kameru a řekl, sledujte ve středu večer můj stream na Xaver Live. Bylo by to hezká...
2: Super nápad, pálí vám to.
1: No.
2: Pálí vám to, to se mi líbí, jenom ale musíte mi slíbit jednu věc. Za to, že vás tam odvezu, za to, že si vás vezmu na ramena,
1: no,
2: tak tentokrát prostě neukradnete reprák. Necháte to na mě. Tentokrát si chci ukrást svůj repráček já.
1: Jo. Vy chcete být echt slavnej.
2: Já chci být echt slavnej a vy mi domluvíte zakleknutí policejní pořádný. Vítka Rakušanu, vašeho
1: kamoše.
2: Co?
1: Já si vám zavolám, ale vy byste to chtěl zažít, to zakleknutí?
2: Chtěl.
1: Abyste nedopadl jako ten pán v té Americe.
2: To ne, to já myslím, že tady takhle nezaklekávají.
1: Ne?
2: Ten chlapec byl zase za chvíli velmi zdravý, tak to se nebojím.
1: Já bych dával pokyn, kdy odkleknout.
2: Dobře.
1: No, člověk by to měl zažít, že?
2: No, zakleknutí pořádný. No, bezpodmínečně. Takový, si myslím, takový výchovný proces.
1: Ne? A máte nějakou v příbuzenstvu nějakou hysterickou ženu, která by potom poskytovala rozhovory?
2: Ne, ale
1: náš nejmen... Petřík.
2: Ne, počkejte, a... to není ani potřeba. Najmeme si tu lidovkyni z Kopřivnice.
1: Jo, ona je to kandidátka, já jsem to četl včera.
2: Podle mě stejně to byl nějaký eskort, ne zaplacený, jako na tu akci.
1: Co to je eskort?
2: No, jako, že tam byla přivezená, aby to... Nemyslíte?
1: No.
2: Mě to přišlo jak profesionální tají hysterie a šílenství, že... Já mám takový podezření, když je něco moc, že to není věrohodný.
1: Nechci být zlý.
2: To já bych nerad viděl taky.
1: Taky by se to nerad viděl a... Máme úctu ke spoluobčanům, ale tahle ta dáma je blbá jak panštok.
2: Jo, a víte, co mě mrzí?
1: Víte, co to je panštok?
2: Že tady nejsme v Kopřivnici, že nemůžeme... Já bych jí dal hlas.
1: Vy byste jí dal hlas?
2: Já bych si jí přál jako starostku svojí obce nebo svého města.
1: Jo.
2: Vy ne?
1: Ne. Jako myslím si, že... agresivních, hysterických děvčat už máme dost. A já to, pane Holče, pozoruji.
2: A těžce to nesete, já to vidím na vás.
1: Těžce to nesu. Já třeba mám v úctě roky paní Černochovou. A mně přišla prostě vždycky dobrá. Bába prostě dobrá. Jo, do party, všechno.
2: Do party? Bych jste měli nějakou partu spolu?
1: Neměli, ale umím si představit. A teď, jak řekla, že jí není líto smrti civilistky, tak já se toho začínám štítit. A řeknu vám, že když k tomu přečtu výrok paní Richtrové, to je poslankyně parlamentu.
2: Olina.
1: Olina naše, která stejně tvrdým, zlým, způsobem cynickým okomentovala smrt Petra Kellnera. Já ji to nikdy nezapomenu. Protože taková to nicka, která na rozdíl od Kellnera dokázala, pane holče, odpuste mi tu upřímnost, hovno.
2: No fuj.
1: No ne, já jsem se rozčilil.
2: A ty vajíčka dokázala...
1: Nedokázala nic proti Kellnerovi, nic. Ani takhle. A ona ve zlým komentuje smrt toho člověka. Tak já pozoruju u těch žen, některých, a říkal jsem si, ten ženský prvek je tam potřeba, ať tam jsou ty něžné dámy, jo. Ale když si vezmu místo předsedkyni lesu nebo zahradnictví, nebo jak se to jmenuje, tu stan, ne les, les se jmenuje paní Somerová.
2: A to už tam není naštěstí. No, to je v lese,
1: zpátky. Ona je pořád v lese, místo předsedkyni.
2: Tam nikomu...
1: Na stránkách to bylo. Ale pozor, taky naprosto cynicky programově lže. Neleže, to je lhářka, absolutely, prostě hnusný.
2: Můj kamarád od Černochový, kterou máte rád do party, teď napsal, že je to hysterická bestie.
1: Já bych tento výraz nepoužil, protože pořád mám pro ní jakousi slabost.
2: Já už ne.
1: Ale už taky mám pocit, že bych, jak to může ženská napsat?
2: A to už je jedno, jestli ženská nebo chlap, to je jedno.
1: Ne,
2: a ona ztratila, počkejte.
1: Ne, nemáte pravdu. Pane holče, ženy rodí děti, no respektive ono je to dneska všechno.
2: Počkejte, tak pozadu trošku, ne?
1: Jo, máte pravdu.
2: Ty jste se zasek tak zpátky. 30 let zpátky.
1: A já si říkám, já nevím, jestli paní Černochová má nějaký dítě, jo. Ale jestli má nějaký dítě, tak bych jí nepřál, aby její dítě...
2: Já, svoliče.
1: No ne, ona je ve funkci. A jestli má dítě a někdo kvůli nějakému jejímu rozhodnutí to děcko zabije, Černouška, jo, nebo Černoušku, ale já má ona děti, nevím.
2: Já nevím, a tak pak napíšem prostě spolu na Twitter, potlačujeme v sobě.
1: A není nám to, tak já bych to nikdy napsal, je mi to odporný a já jí to nepřeju.
2: A vy jste takový hodný, empatický člověk.
1: No to je pravda, no. Ale já jí to nepřeju, nicméně nějaké podobné školení by ten život měl dát. Nemyslím, že by to měla být zrovna smrt, něco, ale aby za její činy to odskákal někdo blízký, který třeba z její činnosti ani jako nesouhlasí nebo nepodporuje. Mně toto přijde odporný a tato paní hysterická, prostě já to musím říct, kravka. No, na Babišově mítingu
2: s
1: dítět půjdu a s váma.
2: Ne, beze mě.
1: S dítětem, jak ona byla agresivní, viděl jste to? Tak kdyby mohla, ta ona tam natankovala.
2: Ale řekněte mi, u lidovců klidná síla, boží lidi, sestra.
1: To je sestra. Ukázka křesťanské lásky v praxi.
2: Jo.
1: A já o křesťanské lásce vím své. Já jsem sběratel nejhrubších výroků pana Bělobrátka, kterého si rovněž nevážím
2: ale
1: dlouhodobě.
2: Máte i v očích tu křesťanskou lásku? Je to tam vidět, takový světýlko?
1: Já mám takovou obyčejnou lásku. A vzpomeňte si na výroky pana Bělobrátka. Neustále budu připomínat ještě na smrtelné posteli, co to musí být za zlýho člověka uvnitř, který řekne... Kdo nemá děti, je černý pasažér společnosti. Řekl, jo. Třeba já, jo. Proto se mi to možná tak dotklo. A ať si samoživitelky najdou ženskou. To jsou všechno jeho výroky.
2: Lepšího chlapa.
1: A to, když si představím, že tento člověk rozhodoval o tom, kam ta naše země půjde, tak nemohla dojít nikam.
2: A tak zase mu nepřecením. Já myslím, že moc nerozhodoval o tom, kam naše země půjde.
1: Byl ve vládě.
2: Kolik se vymělo vlád a naše země je furt tady. Nikam neodešla. Podívejte se, furt tady sedíme na stejném místě.
1: My ano, protože my jsme držáci, ale psalo nám několik lidí minule a i předminule, že trošku se máme držet zpátky, aby jsme dostali za racha.
2: Fakt? Hmm. No každopádně s tím meetingem Babiše jste mě potěšil.
1: Jdeme do toho.
2: A domluvte mi teď to zakleknutí u Vítka. Nakonec sledoval jste Vítka, co řekl. Velká otočka u Vítka. řekl, že se nemusí nikdo z Čechů bát, že i nám teď jeho vláda pomůže tak jako Ukrajincům.
1: Ano, to jsem slyšel, to se mě nesmírně dotklo.
2: Dotklo a no. Se vás to potěšilo?
1: Ne.
2: No tak konečně se přibližujete Ukrajincům, tak byste měl mít radost.
1: Já bych byl naopak, já bych byl rád, kdyby řekl, budeme se starat o vás, občany, kteří jste nás zvolili, a když zbude čas a nějaký drobný, pomůžeme i Ukrajině. To by mě se mi líbilo. Musím to tak říct. No. Oni se bohužel úplně šibli.
2: Zbláznili, no.
1: A chápu, že je na Ukrajině problém. Nejsme ve válce, tak jak on říká. Ale už si proti sobě staví tolik lidí. Já prorokuju, pane Holče, že toho 3.9. ta obří demonstrace na Václaváku, já si myslím, že tam bude hodně lidí. Typuju kolem 50 tisíc.
2: To já doufám, že jich tam bude co nejvíc. A já myslím, že pak se Vítkovi možná vykule ještě víc oči.
1: No to jíme to jedno.
2: Co?
1: Jíme to jedno.
2: To je zase podsuněte. Když těch lidí bude moc, tak jim to jedno nebude.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci?
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech tedy i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát. Nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli, pro dukáty ovšem zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem naschledanou, vydrž pravdy aspoň kus. Ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí taky tak, taky tak.
0: Radio Xaver.
2: Nous nous sommes mariés par un jour de printemps, sans prêtre, sans mairie, sans amis ni parents.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku,
1: krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, Tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaily za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit. A dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František.

působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev si musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí, a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší
rodiny, sousedství a tak dále. No

0: A to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě blížší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne,
0: že?
1: Ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
0: vy jste
1: ne,
0: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo, na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháně, ale dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný. On ten svůj úřad bral bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a domů, ne domů, do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: no,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu. když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jinak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze. varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednu otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete opravdu?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju,
1: vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat.
0: No já to musím přečíst, jak tady bývá dobrým zvykem ještě, jo? Snížení daně jakoby neexistovalo. Čerpací stanice po týdnu od zásahu státu hlásí vyšší ceny benzínu i nafty. Asi za to nemůžou, ne?
1: Vláda?
0: No.
1: No vláda nemůže za to... Vláda může za to, že vlastně nepomohla nikomu. A já už si říkám, že se z toho stává parodie její nepomoci. Ona, když už něco udělá, tak to udělá takhle, že to nikdo nepozná a vy najednou tankujete za 1,50 korun zase.
0: No ale nebyt jejich pomoci, tak bych tankoval za 50.
1: Možná byste tankoval za stejný peníze. Ale víte co, lidi už si toho všímají, že i Němci jsou, vědí, jak šetřit peníze, ne? Oni mají tu historii hyperinflace, bojí se toho a tam jim snížili cenu paliv o 8 korun v přepočtu. Bohatým Němcům, vláda, dočasně. Tady máme korun 50 a vidíte, týden po zásahu státu už je to zase dražší.
0: No, rozumím tomu. Brzí mě, to musím říct, pane Holče, že se nepřimluvil ten papež. Že neřekl, sníž ceny benzínu, synu.
1: Ale to může přijít ještě, ne? To se může
0: stát,
1: co?
0: No to už ne, on tam byl na chvilku, on tam není na víkend. No, právě.
1: No, tak víte co, počkáme si na reálný výsledek a dopady té návštěvy Petra Fialy ve Vatikánu. Jako byl v Kyjevě, já myslím, že furt všichni čekáme vlastně, co tam domluvil.
0: Tak... No ale podívejte se fikaně, když prohlídnete tu fotku, jo, tak on tam má cenu za litr 40,50. Mhm. Což jako už je dávná historie. No. A navíc, nevím, jestli to figurant, ruka potetovaná, vidíte to?
1: No.
0: A včera jsem četl článek, že muži, kteří mají vystouplý prsa, pardon, že to, tak tomu se říká gynekomastie.
1: Fakt, jo. Mhm.
0: Gynekomastie ale... vy třeba nemáte zatím.
1: No. Ale když koukám, není to dezinformace teda, když jste ukázal tu cenu?
0: A...
1: Nemohl by někdo zasáhnout?
0: No dneska už to je dezinformace se vším všudy. Cimpr-campr by to mohl napsat. Co mám dělat s tím? Já pořád od vás čekám nějaký nápad.
1: Koloběžky?
0: A to taky žere benzín, ne? Ty elektrický, nebo
1: se odrážíte nohou, jste nikdy nejezdil na koloběžce jako dítě, no nebo jako...
0: Já vím, ale jsou elektrický, který musíte někde dobíjet. A prej jsou na to někde nějaký něco, a taky je to na benzín. Tak já nevím, jak to funguje.
1: Já myslím, ty poctivý, na odrážení se nohou, na nohu.
0: Jo, ty starý.
1: No, starý, jaký starý.
0: A jak já bych se Smíchova sem jezdil na koloběžce?
1: Úplně krásně. A do to je úplně ideální trať.
0: Do toho kopce?
1: Jo. Co byste dal nahoru Ječnou, ne? Pěkně byste se odrážel. A pak dolů byste zase jel.
0: Já bych to vzal po nábřeží.
1: No.
0: A potom tady k Hiltonu už by pro mě kolega přijel autem.
1: A tak vy máte stejný šofér, tak by vás mohl tlačit, ne, třeba?
0: No tak jako nemusíte to tady.
1: No tak, to je pravda, nemusel jsem to říct.
0: Já na to mám personál.
1: Jo.
0: No. A nebo by mě tahnul na koloběžce, na laně.
1: No, vidíte.
0: No, a pane Holče, my tak jako to se snažíme kolem toho chodit tak jako s nadsázkou, ale to nás zničí. Toto nás zničí.
1: Já myslím, že Evropská unie se rozhodla, že se zničíme. Teď ještě do toho všeho zakázali spalovací motory od roku 35. Nedávno chtěli úplně zakázat dovoz ropy do celé Evropské unie. Já myslím, že naším cílem je se zničit. Nebo ne nás dvou, ale zvlášť v Bruselu.
0: No nemám z toho dobrý pocit, no. Ale podívejte se, pán se tomu směje.
1: No, protože tam má tu 45, že jo, ještě
0: jo,
1: starou.
0: Ještě vlastně
1: já jsem se taky smál ještě, když
0: ještě
1: to bylo.
0: Levnej benzín.
1: Když to bylo za 45, tak jsem vypadal jako on.
0: Tak. Vnitro už připravilo zákon k blokování škodlivých webů. Co jiného?
1: Já jenom musím říct, já se toho pána už docela bojím. Vidíte?
0: To je moc hodný člověk.
1: Je to moc hodný člověk? Opravdu?
0: To je dobrá čísko.
1: Tak to jsem udělal rozhodně. Že... No, víte, co oni teď přiznali? Že to vypnuli protizákonně, nezákonně. Nemělo to v oporu žádný legislativě. A tohle to je vláda, která...
0: Tak oni to nevypnuli.
1: No, oni doporučili. Oni si nechali doporučit vypnutí, dali pokyn a ty to vypnuli, že jo?
0: No tak tam chlapci, aby vlezli jim do...
1: Ano, jaksi, a pak to zase museli zapnout, protože neměli ten zákon, to sdružení, tak na premiér Fiala oznámil, že to bylo jenom dočasný. A prostě tak říkal, no to už jsme tak pochopili, ne, když to zase zapnuli, ještě než nám to řekl. Ale tohleto je vláda, která si tak jako nechávala říkat demoblok v opozici, jestli si ještě vzpomenete. Jako od demokracie, že oni jsou ty demokrati a ty ostatní ne. A asi nějak nedošlo, že demokracie se opírá o zákony, ne? O vládu zákonů a práva. A že to nás dělí o totality a autority. Putin si jako tohleto může udělat, jak chce. A když to udělali, když to nechali vypnout, tak premiér Fiala řekl, chtělo to odvahu. Mm-hmm. A to mi tak trošku připomíná taky toho Putina. Ten taky projevil odvahu, když vlítnul na Ukrajinu, že jo?
0: Jasně.
1: Tak no. Víte, tak něco uděláme a pak k tomu začneme připravovat zákon, to je bezvadný. Já se ani nedivím Rakušanovi, že se takhle tváří.
0: Jak se tvář se tváří, tak jako, že...
1: Že mu to jedno ne, vlastně. Odhodlaně.
0: To mu to sakra není jedno. To je jako... Víte co, já teď čtu knížku o tom, jak fungovalo ministerstvo propagandy. To je totiž tak nebezpečná věc.
1: Jako za Goebbelse, myslíte? Jo.
0: Takže a samozřejmě nezbytná ukrajinská, že?
1: No jo,
0: to je jasný. Toto už je taky. A co no. Prosím vás, má tohleto bílý? To je kapesníček, kdyby přišly slzičky?
1: Tam nejsou slzičky, tak to nečekejte. Ne? U tohle pána nejsou slzičky.
0: Já jsem slyšel, že on je velmi citlivý.
1: Jo? Mhm.
0: Zejména na škodlivé weby.
1: To jo.
0: Trestní oznámení za snahu aktivovat článek 66. Je připraveno, čekáme na pokyn, říká advokát Hradu.
1: Já mám...
0: A prezident Holajduša se tomu říká.
1: Já z toho mám radost. Víte proč? Tak za prvý bych řekl žalobu za žaloby, ne? Ty na něj podávají žaloby furt, snaží se ho zbavit předčasně funkce.
0: Oko za oko.
1: Ano, oko za oko, tak teď přijde žaloba na ně za tu 660. A mě by hrozně zajímalo, chtěl bych, aby to podali opravdu, jak by to dopadlo, protože teď vidíme za prvý, on se zázračně je ve formě v poslední době. A mě to celý, když si na to vzpomenu, na tu dobu, když byl v té nemocnici, tak oni se tvářili jako, že teda chtěli ho pohřbít opravdu, že to je hotový, že už se nebude moc té funkce ujmout znovu. A ještě by mě v tom zajímala ta role nemocnice opravdu, ústřední vojenské nemocnice a těch lékařů, kteří vydali tu zprávu, nebo poslali tu zprávu šéfovi senátu Vystrčilovi, jako prognóza.
0: Vy to máte takhle, nejistá? Jako roli nemocnice.
1: Cože?
0: Roli nemocnice.
1: No mě to přišlo úplně...
0: Mě zajímá role toho Zavorala. Zavorala, toho ošetřující.
1: No to s tím souvisí, protože no víte, na mě to tehdy působilo tak, a bylo to poprvé, jako kdyby se naše ústřední vojenská nemocnice, kde leží prezident republiky, distancovala od svého nejdůležitějšího hosta, ne, téměř. Že tak jako říkali, jo, ti, co sem za ním chodí, tak ty sem chodí jako proti předpisům a vůbec vlastně žádný informace. A pak najednou ještě pošlou předsedovi senátu takovouhle zprávu.
0: Ředitel té nemocnice je voják.
1: No dobře, ale vám to nepřišlo divný, ta komunikace?
0: Přišlo mi to divný, ale pochopil jsem to, dostal asi rozkaz.
1: A od koho?
0: No to já nesmím říct, jo? Ale vím to.
1: Tak naznačte. To umíte.
0: No z nejvyšších míst.
1: Jo. Protože ta nejvyšší místa jsou tohle.
0: Ač nejvyšší místa nejsou v naší zemi. Čemu se divíte?
1: Myslíte Vatiká nebo?
0: Na to oni čekali, ne? Na takovýhle okamžik.
1: No to já vím, že na něj čekali. Ale teď, když se podíváte tady na prezidenta, tak jim to nevyšlo. Tak
0: představte si toho, Vystrčila, Fischera, Hilšera, každý ráno se probudí poslední roky, vezme ten mobil, projde všechny zpravodajské servery a říká, zase není v nemocnici, tak si dáme ještě hodinku. Takhle to je. A najednou?
1: Ne, to je trisko. A mě by, víte co, zajímalo, jestli vlastně, když podají na ně žalobu, jestli by to mohlo, a odsoudili by je, jestli by zbavili funkce. Představte si, kdyby Miloše Vystrčila někdo zbavil tého funkce. Předčasně.
0: No tak já tam vlastně si říkám, koho to zajímá, Vystrčil. To zajímá, pane Holče, už jenom nás dva.
1: To ne, Twitter to zajímá.
0: A Twitter.
1: Twitter.
0: Tak a podívejte se, toto je pan Štěpáno. Odborník na energetiku, byl tady u nás. A říkal, na podzim se v Česku zastaví život a vláda nedělá nic.
1: To jsem řekl už já dneska.
0: No tak byste taky vysoce inteligentní. Výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky. Jo. Američané se jezdí učit od Orbána. Říká Vladimír Štěpán.
1: Já souhlasím s tím, že se zastaví život a vláda nedělá nic. Nevím, výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky. Tam se předpokládá 14% dolů v poklesu. Tak nevím, jestli budou mít ohromný nárůst, ale inflace mají 17%.
0: Ale rubl?
1: Rubl je pevnej, ale víte, co je zajímavé? Mají 17% inflace. My dneska jsme se dozvěděli, že 16%. Blížíme se tam, už je doháníme. Ale mají jistý problémy, ale jasně, že sankce nepoloží, nezastaví ani na Ukrajině. To asi každý, kdo chtěl být realista, tak to věděl hned dopředu. Že? To se spíš, je pravda, že se budeme ničit asi víc my.
0: No, to, je, to tak vypadá. No a Američané se jezdí učit od Orbána. Řekl byste to?
1: A to vidíte, to mě zajímá, co říkal, jak, co se učí.
0: No to si poslechněte ten rozhovor.
1: Jo.
0: Tady nebudu říkat teď, ne?
1: Je to zadarmo?
0: No úplně zadarmo to ne. No a pane Holče, Radio Xaver už jede. Posloucháte někdy?
1: No já vím, teď vy už vysíláte.
0: To je bašta,
1: to je,
0: no,
1: to je ohromná bašta.
0: RadioXaver.cz, přátelé, kdyby to někoho zajímalo. A buďte s náma, no.
1: Myslíte mě, nebo diváky teď? Ne?
0: Myslím i vás, pane Holče.
1: Já jsem s vámi.
0: My jsme vás tak nějak tady vzali do party.
1: Jo, do rodiny.
0: Do rodiny a...
1: A já jsem s vámi.
0: Jsem rád, že jste přišel dnes. Těším se na příští týden.
1: Já taky.
0: Na příští týden tady nebudete. Těším
1: Budu?
0: Se na...
1: No,
0: potrženo se čteno. Já vím, že byste to nejraději.
1: Jo, jo, jo. Rád bych tady seděl furt.
0: Že jo. Já vidím, že vám je tady dobře. Voda zadarmo.
1: Voda zadarmo, krát. Tady to křeslo.
0: To bylo všechno pro dnešek. Naschledanou.
1: Naschle.
0: Potrženo, sečteno a Petr Holec.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver. Country

0: V případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se

nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne, jo. Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný, za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markéťek, sabré, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za Markéťka.

0: Duda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
0: kytku? No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
0: Neeskortovali. Ježišu, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
0: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
0: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Ksavere, Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
0: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
0: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěc ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
0: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
1: A co?
0: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
1: To je málo, Ksavere.
0: Jemně.
1: Málo.
0: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
1: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
0: To nevíme.
1: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
0: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
1: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Meda už pejska.
0: Meda už zvedla prst.
1: Tak Meda má zvednutý prst non-stop.
0: Pozor.
1: Ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
0: Jak to?
1: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. On mi píše streamy.
0: No
1: a co já teď budu dělat?
0: Co
1: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného. Normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude ples svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
0: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
1: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market. Jako s podobnýma podobnou kapacitou.
0: Bude to ten
1: ničivou.
0: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
1: Jejda.
0: No, a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký. Já bych tam chtěl muzikanta.
1: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
0: To já nevím. A to už je pryč.
1: Úplně ne. No, to
0: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
1: Ne, tak to nebuďte slušnej. Řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
0: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
1: No?
0: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
1: No bez pochyby.
0: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. chodí do těch dub-

0: teď aj dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
1: Ona počkej, je tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
0: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
1: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
0: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
1: Taková drobnější.
0: Drobnější, subtilní.
1: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
0: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
1: To je správně.
0: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
1: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Ksavere.
0: To jsou ty vaše narrativy.
1: No jo.
0: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
1: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
0: Pomník.
1: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili. Má kníže Hus. Tady máme Ksavere
0: no
1: toho,
0: a co, kníže na Václaváku. Máme...
1: Není to moc přeci jenom?
0: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali ne, větší stopu ne. Než Jan Hus a to je paní Markéta
1: Adamová
0: Pekarová hodinová skurna.
1: Sabere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
0: No já taky.
1: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
0: Já si to
1: Husa,
0: vybavu, jak to vypadá.
1: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
0: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
1: A teď ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Ksavere, je.
0: Pane Holče, tam to drhne.
1: Ksavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
0: No já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
1: Duka, ten to vůbec nerozumí.
0: To je pase už
1: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
0: No, pane Holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
1: Diamant,
0: a
1: myslíte,
0: ona se dostala z ničeho, nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
1: Jo.
0: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
1: Je to narrativ životní?
0: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je ale... to životní úspěch, který už nezažije a ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
1: No jasně, jo.
0: To je přece super.
1: Jo.
0: My nejsme a... předsedově tady ani XTV?
1: Já jsem místo předseda klubu sviní.
0: No je to místo předseda.
1: No, mám našlápnout to předsednictví.
0: Koho zajímá místo předseda?
1: Jsem na správný cestě.
0: Gagarin byl první. Ne, víte, kdo byl ale... druhý? Nevíte.
1: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
0: a tomu já fandím.
1: Ale nebylo napsaný kam.
0: No kam? Na oběžnou dráhu,
1: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
0: To jako...
1: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
0: Už si to odpuste, pane Holče.
1: Ne,
0: já už se jí musím zastávat.
1: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
0: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
1: Nenajde.
0: Nenajde, jo.
1: Nenajde, Ksavere.
0: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
1: Tam kandidují samý dobrý.
0: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
1: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Ksavere.
0: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
1: Proč?
0: Víte, kdo to je?
1: Kvůli těm nejlepším minister financí.
0: Kvůli minister financí.
1: Jaká žena kapačkách?
0: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu.

0: podívejte se mu do očí v nějaké, on má normálně cukatury.
1: Já vím.
0: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
1: No to už je.
0: Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
1: Až ho porazí Reich. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
0: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
1: No nemusí se dostat k Savretovi Blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, ne. Protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
0: No, tak jasně.
1: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
0: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali. To je
1: ne, Stanu, já si to zařídil jinak. No. Tak,
0: jo, myslíte?
1: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
0: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
1: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
0: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
1: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
0: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
1: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký...
0: To není možný.
1: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
0: Co to je?
1: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
0: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
1: Já na ní taky
0: nesahám. Ona byla
1: nesahám,
0: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
1: Dostala berlí?
0: Ne, no něco se jo. Děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
1: To já taky.
0: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
1: Ježiš, já to, chci, to ani ne,
0: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
1: Jo, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
0: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
1: Rozumím nějaký?
0: Příběh. Já jsem

0: Musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii. A já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: severu. Poté, Čosterika, Slovensky. A Fiala...

0: žalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte
0: je hezký.
1: Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. Ale víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
0: Říkal.
1: Ale to je přece blbosti.
0: No, tak on říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím šifr telefonem. No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnost.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
0: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
0: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kaču. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mohl dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku do

0: dostali. Není to fér?
1: Je, je.
0: A oni tam udělají představení, mm-hmm. jehož sláva se dotýká hvězd.
1: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Xavre?
0: S kým? S Borelkou?
1: S legendou, ze
0: Zerky. Tam hraje Borelka, pozor.
1: Jo? No.
0: A výprej výborná.
1: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
0: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, zbo já jsem nějaký herec.
1: Tak to taky máte v sobě.
0: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
1: To jo. To
0: akorátní.
1: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
0: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
1: a, on by nikdy,
0: a to se mě na něm líbí.
1: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
0: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
1: Od narození je takovej, ne?
0: No.
1: Asi.
0: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
1: Jo, jo.
0: Dizident.
1: A Petr Pavel?
0: Tak pozor, to je jiná liga.
1: No vyšší, ne? V dizidentství.
0: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
1: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
0: Nebyl?
1: Ne.
0: Jsem četl v tisku.
1: On se popletl.
0: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
1: Ne, on se popletl.
0: Odzvod pracoval.
1: A pak řekl, že se popletl.
0: Že se popletl?
1: Byl popletený.
0: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamanej, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
1: To je pravda.
0: No, pane holče, skočte do toho.
1: Jo.
0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na jezerku.
0: Na jezerku.
1: Tomášová, to bude primářová.
0: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primářová byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Xavre Meda, on chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trochu?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože tá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku ne.
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva a on bude... Jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam... Nebude to teď dělat Marké? Nebude to její příští to? Job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostali si?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, no. Jeďte.
1: Ale na Davídková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku otázal Zálky, Xavre.
0: A Zálka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádnej.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No, tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Hoč?
1: No, postříčkou.
0: No, tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro
0: mám,
1: jednoho člověka.
0: Jak, mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To bejt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No vy jste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každému, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím to, půjde zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář.
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natipováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. A já bych zapisoval, a nebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak mi to tam připište, až budete posílat tu kytku.
0: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No podle mě říkejte. No to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
0: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
1: Nebo Číča, Xaver.
0: Číča. Don Číča.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Číčo?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když...
0: Jasný,
1: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem
0: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry.
0: A jak jste to říkal to jméno?
1: Jáchym Brecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, že jo, oni už dívají rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: No, to je ten... Levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo, nebo ne?
1: Budeme tajemný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
1: Mhm.
0: A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky chcem. Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, a desce četrou

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
3: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
2: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
3: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
3: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
2: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
3: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
2: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
3: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
2: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
3: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí

0: To pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy
0: jako
1: státu,
0: prezidenti,
1: jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou, ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To, to je vlastně

0: To, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy. A
1: když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrní právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufr, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, za prvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme, a po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval. Ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to
0: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich. a přiblíží se tím, jak ta Ukrajina, kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: A asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Já se sám, že jsem vás ten teorii zaskočil.
1: Ne, teorie je správná. Hříšná myšlenka je ta, že když mluví ten Vojtěch Filip, tak to je podobně jak s tím Skálou. On to je právník, jako vzdělaný, a vlastně ho vydržím poslouchat, a byť mám na ty věci úplně opačný názor. Ale jsem schopen ho vyslechnout. Ale ten mladý Dinsbier, tak já to nevydržím ani jednu větu. Aha. A tam je tak propastný rozdíl mezi tím, jaký byl jeho táta.
0: Jo.
1: A to, on je spíš než politik takový aktivista vždycky byl. Jo, ten nemá daleko k Hilscher-Fischerům.
0: To já vím, já ho znám. Hmm.
1: Tak pozor na to, no to jsou takové věci neporovnatelné. A kdybych si měl vybrat, tak bych raději si šel vyslechnout proslov šéfa komunistů Filipa, bývalýho, nebývalýho. A než tady pana Dinsbiera, byť to jméno jako jo, pro mě strašně důležitý.
0: Máte pravdu.
1: Starý Dinsbier měl takový šmrnc.
0: Měl charisma.
1: Charisma. A jak je vidět, to se nedědí, že?
0: Evidentně ne.
1: No, případy.
0: No tak vy to budete pokrývat teda, sobotu.
1: Nevím ještě, co budu dělat.
0: Nebo tam běžte a dejte nějaký menší proslov taky.
1: A víte, že jo? Že bych já tam měl promluvit? Hmm? Akorát, že já jsem několikrát na streamu řekl, že nechodím na žádné demonstrace, už to musím dodržet.
0: Tak tam půjdete jako...
1: To slovo může,
0: co byste chápete? Tam šel jako v přestrojení, ne? Vás nikdo nezná? Tak tam můžete jako takhle přijít v klobouku, tak tomhle tom
1: Mesternovi? Komický přestrojení, jako že bych no, za Tučňáka třeba, nebo
0: třeba
1: něco takového. Já ti, Karle, nevím. To, nevím, jestli na to už mám jako částečně sociální fobii. Na to. To je, bude na mě moc lidí. Jak tam bude víc než 100 lidí?
0: No a nebo byste mohl promlouvat tady vlastně jako na dálku, ne? Jako přenos, víte co?
1: No mohl, tak já jsem přece teď ten Zelenský, ten prezident, Zelenský. Ten taky promlouval do parlamentu na dálku.
0: A... Co do parlamentu, ale já vám řeknu, on už je, teď vy to musíte vědět, to jsem se vás chtěl zeptat. On už je interním moderátorem České televize na stálo?
1: Moderátorem?
0: A reportérem?
1: Proč?
0: Komentátorem? Po každý ráno, já když zapnu televizi a je tam ČT24, tak k nám ráno promlouvá Zelenský.
1: No ne,
0: a oni už ho používají,
1: ne,
0: oni už
1: pořád,
0: ho pouštějí,
1: to i v poledne
0: projevy,
1: i večer.
0: Ale oni ty jeho projevy používají jako vlastně, že to je reportování o té situaci. Kritický, objektivní. Teď si říkám, že by vlastně, když dávají Zelenskýho, že by mohli dát, ale já ty nevím, si Putin točí tolik, každý den, že by natočil takovýhle projev dlouhej, a že by vždycky, že by nám jenom pouštěli v české televizi Zelenskýho a pak hned Putina. Zase by se ušetřilo za zaměstnance
1: české televize. Tak je to jejich modla, tak jak víme, tak to zpravodajství je takový, jaký je v české televizi.
0: Počkejte, vy tam snad na to dohlížíte, ne?
1: Můžete dohlížet, jak chcete. Řeknete, jenom se zeptáte, jestli by náhodou, a už se sesypou všichni a už to jede na těch Twitterech a všude. Chcete zrušit nezávislost, ohrožujete českou televizi. Já jsem si to vyslechl tisíckrát. A oni takto většinou donutějí ty jednotlivý členy rady, aby se na nic neptali. A když už se zeptáte na té radě, tak tam sedí ten pan Šámal a řekne, je to metafora.
0: Počkejte, a ptáte se aspoň třeba, a kde jsou chlebíčky? To můžete?
1: Víte co, na chlebičky je to poslední dobou slabý.
0: Jak to? Žádný catering dobrý?
1: No taky, jako...
0: Takový... Aspoň z kantýny závodní, ne?
1: Ne, nějak se na tom šetří teď.
0: Už vás odřízli úplně?
1: No už jsou ty dražší energie taky, třeba jako takový jako obično.
0: A už víte vlastně, v kolika stupních se budete scházet od podzimu?
1: Já
0: tam
1: ne.
0: Tam spadáte v tabulkách Síkalových? 13 stupňů? No.
1: Abych vám řekl pravdu, já jsem se proti tomuto pojistil.
0: Svetr?
1: Jednak mám rozpletený dva svetry, další pro vás. A vždycky na každém udělám jedno očko. A,
0: jo.
1: A koupil jsem si přes internet Jägerovo prádlo takový. Mm-hmm. Víte co, to jsou slipy s nohavicema.
0: No taky se dá, pamatujete si z našeho dospívání a dětství oteplovačky? Nahory? To se taky dá.
1: No myslíte šponovky, ne?
0: Ne, šponovky, to bylo jako vyšší klas. Oteplovačky.
1: Oteplovačky?
0: Oteplovačky, to byly jaký tlustý kalhoty.
1: Ale vy si to pletete.
0: Ale ne, oteplovačky, přesně.
1: To byly gerlachovky.
0: Ne, oteplovačky se tomu říkalo. A v těch se lyžovalo a byly zlatlem.
1: A to byly boty, ne?
0: Ne, to byly kalhoty sportovní.
1: Oteplovačky. Oteplovačky.
0: Tak si říkám, že byste mohli v té radě si rozdat oteplovačky.
1: A to bylo z V nebo z O?
0: Tak spisovně bez V.
1: Oteplovačky.
0: Ale lidi tomu říkali oteplovačky.
1: Slyším poprvé životě.
0: No, tak vy jste asi moc nelyžoval, nesportoval třeba jako dítě.
1: Já jsem, pane, holče, to, co já mám nalyžovaný, vy nemáte nažděný auto.
0: Ale vy se, řekněme, seděl u knížek hodně, ne? Už jako dítě.
1: Tak byl jsem takový studijní.
0: Do divadla nejedu.
1: No, hodně tu literaturu jsem měl a
0: je
1: tak.
0: Je to vidět na vás.
1: Ale na lyžování mě nesajte, kdyby jsme si my dva dali závody.
0: A vy jste se učil na Jižní Moravě, v Tišinově hodně lyžovat?
1: Nechápu váš ironický tón teď, ale
0: ne, vůbec ne.
1: V Tišnově, Tišnov je v údolí.
0: Takže kopeček je. Ne?
1: Neboli, já jsem vylezl z domu, udělal jsem pár kroků a už jsem byl na sjezdovce. Na ten kopci. Ale moji rodiče byli natolik jako, že prozíraví, protože jsme jezdili rok co rok nahoru do Jeseníku. Takže tam si troufám říct, s váma bych si dal klidně závod.
0: No to si dáme. No. Pořídíme si oteplovačky.
1: Ne, vy si pořídíte, mluvte za sebe, já budu dobře. Mít Jäger hrozný.
0: To bude moc pěkný. Ale zase si říkám, na té radě tak vás zahřeje asi ta intelektuální debata, ne?
1: Ta
0: rozprávka.
1: Intelektuální síla.
0: No.
1: Ale budu mít ty podlíkačky, se tomu říká taky, ne?
0: To víte asi jenom vy, to já nenosím.
1: No, jenom jste oteplovačky, to je ještě horší. Ale a budu mít ty gerlachovky. Víte, co byly gerlachovky?
0: To nevím zase já, ale víte, na co jsem si vzpomněl?
1: Vy nevíte, co byly gerlachovky? Nevím. Kde jste
0: já
1: žil,
0: jsem,
1: člověče?
0: Divákům slíbil, že tady dneska budete v červených trenýrkách na streamu.
1: No, jestli jste to slíbil, tak jste to měl zajistit.
0: Vy tady nejste.
1: Pane holče, pamatujte si základní pravidlo, který vám uniká ještě. Jo? A to pravidlo zní: neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň.
0: Ten nádherný příslovník.
1: Je to nádherný a hlavně platí. Takže kdybyste jaksi přišel, money play,
0: to já vím u vás,
1: tak
0: to je
1: jasný, i červené trenýrky jsou možný. I kdyby se měli koupit.
0: Jo, jo.
1: Ale není to levný.
0: Kolik?
1: Takovou 20 asi za trenýrky.
0: A v jaký měně teď?
1: 20 tisíc korun. Stačí na transparentní aktura.
0: Jasně.
1: Ale abychom to dokončili, protože jsme se teď teda vzdálili. Vy zaprvé nevíte, co jsou gerlachovky, to mě absolutně šokuje, protože to byste už teda měl vědět. To byly boty zimní. Nebo si to pletu z ničeho?
0: Já myslím, že jste zmatenej.
1: Teď jsem se trošku stala tinký let, takzvaně. Ale mám pocit, že to byly boty, ale to je jedno. No, ale na té radě. Takže já jsem připravený, budu tam chodit s tím svetrem, budu mít ty budou mě řát myšlenky a dokonce jsem zjistil, že se vám prodává teď nějaká věc. Vypadá to jak pytlík s vodou, takovou, a v tom tam něco zmáčknete.
0: To vypadá, jako kdyby to prodával Jaromír Soukup na svém e-shopu.
1: To možná,
0: pytlík s vodou.
1: Možná bude, no. Ale ono se to rozhřeje. A strašně dlouho to hřeje. Ono to není voda, v tom je něco. Jako když to praskne, tak pravděpodobně zemřete, protože to bude nějaká kyselina nebo něco.
0: Jo.
1: Ale ono to hřeje, takže já si vezmu na záda jeden.
0: Pod kaloty, ne? Taky můžete.
1: A budu se tam zahřívat.
0: Jo.
1: Takže mně to je jedno, ale nemyslete si, ono to není tak, že Česká televize jde vždycky příkladem. To ne.
0: Ne. Tak tam se, že jo?
1: Ne.
0: Já vždycky, co já vidím a slyším na České televizi, tak beru prostě to tak je. To, co mi třeba řekne Jakub Železný nebo Nora Fridrichová, tak vůbec o tom nepochybuju. A prostě tak, jak to do mě vejde, tak to ve mě zůstane.
1: Tak to, co řekne Nora Fridrichová nebo Jakub Železný, jak to do mě vejde, tak to ze mě odejde. Ještě v tu chvíli.
0: No tak to je...
1: A já jsem si říkal, že máte, od té doby, co se známe, se vám zvětšuje hlava.
0: Jo?
1: Si ukládáte tyhle ty nesmysly?
0: To ty myšlenky velký. To možná ti?
1: No, to nedopadne to dobře, pane Holče. Ty myšlenky jsou toxický.
0: No, já, včera jsem se strestal za vlastní peníze, to vám musím říct. Dopřál jsem si sadismus.
1: Já bych, je to někdy před 22. hodinou. Jestli jste byl v bordelu, pane Holče, tak to nevyprávějte.
0: Ne. Chtěl jsem se podívat na počasí, na předpověď. A ona začíná nějak před zprávama, že jo. A zapnul jsem to moc brzo a ještě dobíhalo to podvečerní interview. A byla tam Světlana Vitovská, moderovala a měla tam Karla Havlíčka, ex-ministra průmyslu a obchodu.
1: Tyjo, tam musela dát Havlíčka. To
0: a
1: není,
0: to co je... jsem tam viděl jenom minutu a půl, tak to byl očistec vodní.
1: A vy se na to díváte?
0: Nedívám, já vám říkám, to byl omyl, ale způsobil jsem si za vlastní prachy, za koncesionářský povinný poplatky jsem si způsobil takovouhle újmu.
1: A proč si nepustíte Šláka raději?
0: To je náš večer, takže když přejdu ze streamu, tak si pustím Šláger. A tam jsou oblíbený pořady a ty jdou jenom noci, víte.
1: No. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Já mám Vitovskou lidsky rád, ale když moderovala...
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard.

0: protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
0: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
0: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
0: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono to je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
0: protože
1: někdy
0: pokud
1: ty
0: vím, tak
1: malé
0: hnutí
1: strany...
0: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
0: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
0: Lze, ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
0: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli to ustát. A já zatím

0: taková politika na české politické scéně nevidí.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
0: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říct si, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hlavně omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, nebo méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5%, myslíte? Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jej mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejen místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
1: Já jsem to sledoval v médiích. Státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky. Hlubuček, myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového, aby nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že bude, není problém, aby propustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
0: Dobře.
1: Pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
0: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
1: Ty právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
0: Trafikanti nebyli vůbec?
1: No, byli, protože nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
0: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
1: 27 dní.
0: 27 dní. No a jiní, jo. Tak teď on byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, než bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl ve vazbě a teď je venku.
1: Vy jste to řekl, to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to v České republice funguje, kámoš, kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra. Právě už jenom z těch důvodů, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že je teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se táhnout rok a půl, 2 roky. A tam může dojít k jednotlivým, snaze se dostat k informacím.
0: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
1: To bylo jenom v médiích, jenom to, co jsem
0: bylo v médiích, no. Dobře. Přece existují jakési 3 možné vazební důvody. Pokračování, ovlivňování svědků.
1: Ovlivňování svědků a útěková.
0: A
1: on měl. Vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to byl vlastně propuštěný i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který třeba ani si samozřejmě, že ty důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i Hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezahne. No. Já bych teda v tomto byl striktní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
0: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
1: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to je názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žraloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážou v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážou v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne a jok, dva joky, tři joky. Než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik 5-6 let, než to došlo k soudu. A už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková pomlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo. Je to vůbec pravda, není to vůbec pravda. A to nám přesně umůže trestní řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěhodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
0: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
1: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něho neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze. Ten žálok to nedělá, to není charita. Takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebujete.
0: Takže exofo byste si nechal.
1: To exofo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
0: To exofo vám nevěří.
1: Čestnou by mu dali.
0: Volby. Proč přísaha teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
1: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní samozřejmě do té velké kampaně. Ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
0: Vy jste museli dostat peníze.
1: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napůjčovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy. A teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp a třetího bude ještě líp, tak jako vy na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba. V Praze jdeme se hrozně rád s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovolí.
0: Ještě mi nedochází, jezdíte podle Facebooku po celé republice, ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
1: Já jsem asi 5 meetingů mám, nebo 5 akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tam v přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Jičíně, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu ruku do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých 5 akcí a končíme vlastně ve středu 2 dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
0: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
1: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete 2 měsíce, 3 měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda a odborníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dal okamžitě dal by se řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZech, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil. 74 miliard, které byly dany ČEZu, které byly úplně nesmyslně dany. Ale teď tento okamžik je nutností, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom mu rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Náš den?
3: Ksavere je? A ne, leda jaký je čtvrtek. To? Je nám za Vítokyho.
0: Zavřít Tokio. Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
3: Asi jo, to si musíme užít, ne?
4: Okamura, přítel lidu.
3: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
4: No, přítel. No,
3: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
4: No jo.
3: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše.
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolií bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme,

0: A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat, si úplně nejsem jistá, to je na jedné straně, na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř. I když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý. A ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude.
0: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek a tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve svém

0: enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda. Tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
1: chodí. A býval i za Joea Bidena v Bílém domě.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale
1: bych
0: nerada bych
1: ho do
0: ústně, a tak to je zase nepochopení celé té situace, že? Takže,
1: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválné pracovně, že? Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak,
1: mohlo jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. Děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s Putinem
0: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu želenskému oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Rádio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tak nám prostě na Kavčích horách padají nebo zasínají falešní morální majáky Mňauky Wollner a šup už je v žumpě u Šafra, Forum 24, Nora Fridrichová, Bossing a tak dál a teď sám velikán Jakub Železný. Víte, já jenom zopakuju, tady na Václaváku zaparkoval na přechodu a ještě byl drzej a arrogantní na strážníka. Říkal mu, udělám křížek, hádal se s policií kvůli parkování, jste známá tvář, mírnili ho strážníci. On prostě, já ho znám samozřejmě z mnoha politických akcí, je to skutečně arrogantní, namyšlený fracek. Ale vypěstovala si ho Česká televize, tím, že si to i on patří do té party privatizátorů, kteří prostě mají pocit, tohle je naše, my jsme tady na tom piedestalu, nad těma všema pitomcema a my vám tady budeme kázat za vaše vlastní peníze. A pro ně, oni jsou to největší pokryci samozřejmě. A pro ně je typický, že, jak říkají politici rádi, já to nerad opakuju, taková ohraná, takový flašinet, kážou vodu, pí víno, ale to je přesně Jakub Železný. Tak se pojďme podívat, jak to pokračovalo. Protože on byl titulek Jakub Železný a že říkal, nic, vlastně to nejsem já a tak. A najednou jsme tady viděli, blesk za ním vyrazil na Kavčí hory a to video skutečně stojí za to.
1: Potvrzuju, že na tom Václavském náměstí jste měl incident s policií právě vy.
2: Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám.
1: Kdy vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval? Opravdu nevíte, pane Železný.
2: Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Nezlobte se. Děkuju.
1: A můžu se zeptat, měl jste v poslední době nějaký incident s policií nebo volal jste třeba dohledovou hlídku?
2: Nezlobte se na mě. Opravdu nevím, o co se jedná. Jo,
1: myslím, necháte, že tohle úplně nejde zapomenout.
2: Jasně, a jestli mě necháte v klidu odejít, tak bych byl rád. Děkuji.
1: Já vás určitě nechám. Děkuju. Určitě se k tomu nechcete vyjádřit.
2: Ne, já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju. Děkuju moc.
1: A video, které právě koluje po sociálních sítích.
2: Do práce já jsem mohl vyjet klidně garáží, ale mě nenapadlo.
1: Klidně.
2: Ne, nezlobte se, prosím vás, já fakt vůbec nevím, o co se jedná. Ještě jednou.
1: Snažím vám to připomenout trošku, abyste si vzpomenul.
2: Vůbec nevím, o co se jedná. Opravdu nevím, o co se jedná. Děkuju. Ještě něco, nebo můžu jít?
1: Nemám k tomu nic dalšího, pokud si skutečně nepamatujete.
0: Nepamatuju se, nevím, víte, on jako by se vyučil od politiků. Nevím, nepamatuju se, to jsem určitě nebyl já, to není moje kauza, to není můj průser, haha. Jakub Železný, tak si tady zahrál politika, pro boha, to se k tomu neumí postavit čelem. Tak zaparkoval na přechodu, není sám, a prostě by to měl přiznat a omluvit se, říct, a ještě jsem se choval arrogantně, ale on ne, prostě tohleto, takhle se schodit. Pojďme se ještě na jeho Twitter potom, co pokračovalo, jak to následovalo. On to nechápal, furt co se děje, furt asi si myslel, jako, že si to nepamatuje. A máme tam Twitter Jakuba Železného, tady podívejte se, včera mě překvapila bulvární TV, její právo k jakému svědou. Vidíte, jak už je to, on je to podobný jako ten dehonestující tón vlády k lidem, kteří s ní nesouhlasí. Nějaká bulvární TV, k jakému svědou, nechápal jsem, tak jsem nezhlédl, vteřina, kdy se dojíte, blízký se neuzdraví, zastavíte, blbě strážník nedřve, pak zapne kameru a tak dál. Mrzí mě to, omlouvám se, ale vidíte, jak to začne. To je jako když se omlouváte a vlastně ještě přilejete oheň, volej do ohně. A pak už mu to došlo i velkýmu Jakubovi, že to prostě celý, víte co, reakce měla být jiná. Omlouvám se, řekl Železný ke konfliktu se strážníky. On teď odchází snad na nějakou nemocenskou, že nebude na obrazovce, díky bohu, ale tohle to prostě, díky za to, že se to stalo. Mimochodem, ono samozřejmě není náhoda, že se to video objevilo teď před volbou ředitele České televize a tak dál, ale to nic nemění na tom, jak se Železný chová a co si o sobě myslí. Ale Česká televize skutečně měla velký, velký týden, protože oni taky rádi honí dezinformátory a dezoláty a mají k tomu dokonce svůj takový pořad jako vlastní policii, jmenuje se Newsroom ČT a to je taková mediální policie. No a oni tam si vyšlápli na dezinformátory a fact checkera, čili člověka, který má ověřovat fakta česky, udělali dezinformátorku, která předtím vysílala dezinfo proti Babišovi. A ještě, a on je to jak přes kopírák. Lukáš Rosík, což je šéf, redaktor nebo editor toho pořadu, tak už taky na Twitter prostě, tak se zase uklidníme a to. A samozřejmě záhy, když zjistili, že pravda je jinde, pod Kavčími horami, tak se začali omlouvat. A to je ale pro Českou televizi typický namyšlený arrogantní chování. Tohle je naše televize, vy jenom plaťte pitomci a my vám budeme kázat. Tak já znovu zopakuju to, co jsem říkal před týdnem. Pojďme přestat platit poplatky České televizi. Už to stačilo. Tohle to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě banda manipulátorů, arrogantních a namyšlených. Pojďme si říct, veřejnoprávní televize je přežitek. Už to fakt nejen, že nepotřebujeme, ale nechcem. A nebo ať si platí jenom ti, co tohle chtějí, co se jim líbí, můžou mít svoji vlastní televizi, ale za své vlastní peníze.
3: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klikněte na odběr. Díky za podporu.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce. Všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
2: Prohrála.
1: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
2: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
1: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze, kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
2: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
1: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
2: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
1: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
2: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiskne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
1: Přijede
2: to
1: těma
2: není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
1: Pro mě to k smíchu je.
2: Fakt,
1: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Aférovku a proti mě jako vždycky ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, přiznám se doslova z kufry, ty jsem položil vedle sebe, protože právě jsem dorazil a jsem plnej dojmu.
1: Vidím a já pro tebe mám takovou milou lustrační kádrovací otázku.
2: V Moskvě jsem nebyl, Petře.
1: K tomu se možná dostaneme později,
2: to
1: na tebe možná vyplave časem, ale chci se tě zeptat, ty rád jezdíš na chalupu, vždycky jsi mi vyprávěl, jak tam zahradničíš a sekáš dříví. Jezdíš na východ nebo na západ?
2: Hele, já jsem vrcholný alibista, já jezdím na sever a dokonce, abych si to pojistil, tak teď jsem byl i pracovně na severu, takže já jsem byl ještě dokonce severněji, než má oblíbená severní chalupa je, protože jsem si říkal, tentokrát hochu to neuplacíruješ ani na své oblíbené kamarády, což je samozřejmě pevné trio, sekerka, krumpáč a rýč. A popojil jsem a jel jsem se pracovně podívat na německou kampaň, takže pak tady taky nějaký prvky zakomponuju.
1: Tak ty mi tady z toho zraješ pěkně nehodnotově, protože, ale i přesto, že jsi jel na sever, tak určitě jsi si všimnul, nevím, jestli jsi jel autem nebo vlakem nebo jak, ale Česko je teď ozdobené další plakátovou kampaní premiéra Petra Fialy. A potom, co se nás stalo, jestli chceme chaos nebo prosperitu, což bylo taky moc vtipný v jeho případě, premiéra neprosperity, tak teď se nás ptá, jestli na západ nebo na východ. A myslím, že mezi západem a východem teď momentálně v Česku nic není. A jestli teda jezdíš na sever nebo na jih, tak by si mohl mít reputační problém trošku.
2: No, tady se ukazuje, odkud vanou trendy. Jo?
1: Odkud vanou vichry.
2: Přesně tak. Politologové ne náhodou minou Brno a jezdí spíš na sever a komentátoři na jih, abychom to vyvážili. Ale hele, já tím mám pocit, že jak byla ta první fáze prosperita nebo chaos, a vznikly poměrně velký zmatky na vládě. Tak já upřímně řečeno čekám, kdo teďka začne trhat mapu a odkud přijde děs, protože fakt mám dojem, že vždycky, když spolu vyhlásí nějakou etapu a řekne si, tohle téma nám nikdo nevezme, v tom jsme kovaní, to nám ještě jedno z mála věří voliči, tak většinou začne tam okamžitě eroze, jo? Že to začne někdo spochybňovat, okopávat kotníky, natočí se nešikovný video, něco se nepodaří, to pódium s tím tématem spadne. Jak jsme zažili ten chaos na přelomu měsíce ledna a února ve vládních řadách, tak já teďka počítám, že něco vymyslí Donald Trump, aby jsme se mohli drbat a říkat, ale jo, Západ máme rádi, ale tohle se trošku nepovedlo a navíc my se o tom asi budeme potom bavit, ale ono se ukazuje, že těch západů je fakt teďka hodně. Že jsem pochopil, když se moje babičky ptali, na kolik západů jsem zamknul, že to byly velmi moudré ženy, protože teď si těžko vyber.
1: No, azimuty mezi západem a východem začínají být dost zmatené s nástupem a návratem Donalda Trumpa do Bílého domu, ale my vlastně teda oba, vzhledem k tomu, že ty jezdíš na sever, já jezdím na jih, tak my oba bychom měli doufat, že přijde třetí fáze plakátové kampaně Petra Fialy a tam bude jich nebo sever.
2: No by nám vzali občanky, Petře.
1: Ale teď jaký téma chceme řešit? A to, že z té, vlastně tohle už je volební kampaň Petra Fialy a že vidíme, že on ví moc dobře, že je zoufalý. V jaký je zoufalý situaci, on jak je nepopulární a neúspěšná jeho vláda. A proto, že ví, že nemůže, že nechce dopustit, aby se vlastně voliči rozhodovali klasicky v těch nadcházejících sněmovních volbách podle své peněženky, ale že nám chce vlastně dát naprosto falešný umělý téma, a sice jestli Česko jde někam na východ nebo na západ, nebo chaos nebo prosperita, což byla úplná ironie, jak jsem řekl v jeho případě, a že to je vlastně pokus o to prostě tematicky sfalšovat volby. Mě to trošku připomnělo krajské volby 2008 Jiřího Paroubka, kdy do nich hodil to v podstatě téma celostátní politiky, parlamentní, těch zdravotnických poplatků, jenomže Jiří Paroubek tehdy v podstatě dokázal aspoň částečně dostát svýmu slibu a začaly ty poplatky rušit na krajské úrovni skutečně. To, co předvádí Petr Fiala, je naprosto umělý, protože mimochodem, víš co, já jsem si ještě dal takovou práci víkendovou a Petr Fiala má na těch plakátech taky jako rok rozhodnutí. Opravdu tomu dodává ten dramatický patos, že se bude hrát, jak jsme říkali už několikrát, o charakter státu a Petr Fiala teď zachraňuje českou demokracii a tak dál. A že jsou to volby zásadní. No a já jsem si našel to, že volby zásadní úplně stejně byly i v roce 2017. Našel jsem si takový vyjádření naší umělecké národní fronty, třeba Evy Holubový, a ta přesně říkala, tohle to jsou zásadní volby sněmovní, teď se hraje o naší demokracii a o směřování státu. No a tehdy vyhrál docela jasně ty sněmovní volby v roce 2017 Andrej Babiš. A co se nestalo? My jsme zůstali členy Evropské unie, členy NATO a v podstatě se o žádné směřování Česka nehrálo. Přestože dokonce byli jednou nohou ve vládě, nebo tu vládu ze sněmovny drželi komunisti, kteří k NATO i k Evropské unii mají své výhrady. Už asi ono, teď je objevili někteří novináři, ale oni mají zhruba 35 let. A teď se nám to vrací. Tak, ale ono to vychází ze spousty věcí, o kterých se v téhle férovce budeme bavit. A to jsou prostě za prvý výsledky loňských voleb, hlavně těch dvojích evropských a krajských, který ten tábor Petra Fialy prostě v nich neuspěl. Hlavně s trojkoalice Spolu a uspělo, nebo dvakrát je vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše. Takže to je ten důvod, proč máme už, jak bych řekl, několik týdnů oblepené Česko těmi falešnými plakáty Petra Fialy.
2: Je nejjediný problém, že to v podstatě má trošku jak prodejce hrnců, že vlastně tě to nějak jako neosloví tě to, nevěříš mu, máš pocit, že to je úplně vytržený téma. Já jediný jsem si uvědomil, že když jsem viděl tyhle billboardy, tak jsem si řekl, aha, takže opravdu je únor. Protože to se samozřejmě nabízí.
1: Ale tomu... únor je? Opravdu
2: je? No, venku to moc zatím nevypadá, ale začne tuhnout a to začne připomínat ty únorový dny roku 8-40, protože mimochodem byly obrovské mrazy.
1: No, přituhuje.
2: Začne přituhovat i v politice a v politické komunikaci, ne náhodou začne podle mě zase tendence zakazovat kde koho a začíná taková ta oblíbená etapa strašení. Problém je, že Petru Fialovi ten strach nevěříš, protože vlastně nic nedělá k tomu, aby jakoby zúročil tu svou pozici, jak on říká, těch výborných zahraničních vztahů, tu v Americe, tu na půdě Evropské unie, tu u sousedů, protože vztahy se sousedy, to je jeden velký rozvál. Nadstandardní vztahy, o kterých jsme slyšeli ve vztahu ke Spojeným státům americkým, ke kamarádce Ursule von der Leyen, ale mimochodem třeba nám blízké, protože pravidelně sledujeme jak Itálii, tak italskou politickou kulturu, tak tím pádem Giorgio Meloni. Vem si taky, že byl jeden z orodovatelů, říkal, prosím vás, nehažte na ní hnedka hnědou košili fašistickou, nebo v tomhle případě by to byla černá, přesně tak. Není to duče dámských, no ono moc sukně nevyhledává, takže spíš takové dámské kalhotovém stylu. Prostě dejte jí čas. Myslel jsem si výborně, zúročíme to, konečně taky budeme si všímat, že tady Itálie je, italský trh, že máme některé témata společný, například v otázce migrace a nejen toho. Úplně se to zazdělo. Úplně se to prostě nechalo proplout. Vztahy v evropských frakcích máme, jaké máme, nemáme z toho žádný efekt. Co se týče hlasování na půdě Evropské unie, tak nás všichni vnímají trošku středného pasažera.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila tohle, si pašovala z ciziny tuhle knížku a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to ne, to tam to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale v jeho, zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl. Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů a já myslím, že pokud tam byla paní

0: síly, sil. Já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety. Tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže. Novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
0: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky. No, já bych
1: že by
0: skoro
1: byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Mm-hmm. Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem. posunout

0: přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu. 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli třeba. A tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem. Ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že NATO nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně,
1: tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvedlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje a tak. To by bylo debata o těchto těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajga a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce. My jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudovému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně, úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. a možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě
0: ne. Ano, 2002, ano. 22. 22, samozřejmě.
1: To byl.
0: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů. A no. Aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pámbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako to, ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, o toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, jak, koho, jak, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak je
0: jedinou. SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

abych spoustu peněz vydělával. Ale sama dobře víš,

0: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují. Vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají. A přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku, s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali

0: Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě, dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém, ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co
0: No.
1: to přesně znamená? Já to tak tuším, ale.
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce.
1: Je to tak.
0: Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudržná, jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma. Je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak
1: Určitě.
0: naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, či tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. To je
1: Jak
0: ten princip.
1: ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být senioři, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České

0: republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bitů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy. sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Ty jsi dlouhá léta byl blízkým spolupracovníkem Karla Gotta, Zelenou Vondráčkou, předpokládám, že stále
1: to probíhá.
0: Pracujete. Co ti vlastně přinesla spolupráce s Karlem Gottem?
1: No, že jsem se zviditelnil, aniž bych to tehdy tušil, že se to stane, tak tou spoluprací díky tomu, že jsem mu mohl moderovat řadu křtů, desek a DVD, díky tomu, že jsem s ním točil rozhovory, díky tomu, že jsem následně potom napsal i tu knihu o posledních letech jeho života, tak jsem zjistil, že mě jeho fanoušci začali s ním spojovat. To znamená, že jsem pro ně nebyl neznámý člověk, že věděli, kdo je Luboš Procházka, že věděli, jak vypadá Luboš Procházka. Pak mi přinesla, a to teda pociťuju až teď, 4-5 let od jeho odchodu, smysl pro preciznost. Já jsem byl dřív velmi roztěkaný člověk, který rychle natočit, rychle odvysílat a snažil, ne, že bych nepřemýšlel nad těmi tématy, ale byl jsem roztěkaný. A až teď, poslední rok, dva, zjišťuju, jak on tu svoji preciznost, kdy vyžadoval od lidí maximální soustředění, byl schopen přepsat celý rozhovor, který sám předtím poskytl, nebo nechat přestříhat rozhlasový rozhovor, protože mu tam něco nesedělo, tak zpětně ho teď chápu. Tu preciznost toho detailu, kdy jedno, dvě slova hrají velkou roli v tom, co jako osobnost, jako médium, a on byl osobnost a médium, posíláte ven do lidí. On byl opravdu produkt, tak jako je Škoda auto, tak jako je Volkswagen, tak značka Karel Gott byl produkt, což jsem si v době té spolupráce uvědomoval jenom napůl. Až teď po jeho odchodu vlastně vidím, jako on byl tou značkou, a dodnes mě nestíhá překvapovat, jak v té nejsilnější fázi té kariéry od 90. vlastně až do té doby, než odešel, nebo spíše do roku 2015, než onemocněl. A je to neuvěřitelné, jak si spoustu věcí řešil sám. On do toho roku 2015 neměl PR manažera. On měl manažerem pana Janečka, pak paní Herceru, následně pak manažerovala jeho manželka. Mě překvapovalo, že vlastně ten tým pro tu značku tam nebyl. Mm-hmm. Tam nebyl šlapající hodinkový tým, kdy on mohl sedět a všichni všechno vyřešili za něj.
0: V té knize tvojí o Karlu Gottovi poslední
1: roky
0: s Karlem, tak mám pocit, že tam docela nešetříte Karlovu manželku nebo pana Gottovu manželku paní Ivanu. Co vlastně tam probíhalo s paní Gottovou?
1: Zase to má dvě sféry. Ta první sféra je náš vztah s Ivanou Gottovou, který z doby, kdy oni spolu začali žít a následně měli děti, probíhal velmi dobře. Myšleno po stránce já jako bulvární novinář versus články, které píšete pro Blesk a pro Deník a potažmo rozhovory s Karlem Gottem nebo Ivanou Gottovou pro Frekvenci 1 v té kooperaci. Pak nastal zlom. Já tuším možná v roce 2011, myslím tím v tom vztahu já versus ona, kdy Karel Gott se na mě více obracel o rady po stránce PR, chtěl, abych moderoval akce, chtěl, abych mu byl na blízku, a ona nějakým způsobem mu to začala vymlouvat, ať to nedělá.
0: Proč?
1: A začala mě odstřihávat. No, já vůbec poprvé asi veřejně řeknu jednu věc, kterou vím a kterou vím až teď zpětně. Ona nějakým způsobem i to tak tlumočila mezi lidmi, velmi blízkými lidmi nám oběma. Začala hovořit o tom, že si myslela a že snad si do dneška myslí, že jsem ho snad vnitřně miloval, toho člověka, protože já se netajím tím, že jsem gay. A ona měla strach, že jsem mu tak nablízku, že ho mám jako tu modlu a že bych ho chtěl pro sebe. Ona o tomhle několikrát měla promluvit ve svém okolí a proto měla podnikat kroky k tomu, aby mě odklonila od něj. To znamená, aby nějakým způsobem on se mnou vídal méně mi volal, no, méně...
0: Takže žárlivost?
1: Troufám si po těch letech říci, že tam mohla hrát roli žárlivost. Já jsem Ivanu Gottovou několikrát vyzval k setkání, ať si tyhle věci vyříkáme, a ona ho nikdy nevyužila k tomu, aby jsme si jenom sedli a řekli si ty věci. Takže ano, já jsem slyšel i téma žárlivosti.
0: A co na ten boj, nebo na tu tahanici o Karla Gotta, vlastně říkal mistr osobně.
1: Teď myslíš tahanici mne versus ona, nebo?
0: No, když tam, on vlastně nějakou dobu tedy musel pan Gott plavat mezi vámi dvěma.
1: Když ještě nebyl nemocný, tak mě vždy prosil, pojď se potkávat jinde mimo Bertramku, vyřešíme si ty věci spolu, zařiď pro mě prosím tohle, pojďme vykomunikovat tento rozhovor, tady máš ode mě rozhovor tak, ale nechtěl, abych volal v době, kdy je doma, aby ona věděla, že mu telefonuji. Protože v tu chvíli nastával problém, že on komunikuje se mnou, že on se mnou řeší tyhle věci. Takže se snažil velmi diplomaticky tím proplouvat v době, kdy ještě nebyl úplně nemocný. Ve chvíli, kdy začal takzvaně přirozeně stárnout a přicházela nemoc, tak on vlastně mě prosil, pamatuju si dokonce v době, kdy onemocnil poprvé rakovinu, ať už mu nikdy nevolám, ať si smažu jeho číslo, že chce mít klid doma. Že vlastně on to řešil tím způsobem, že nechtěl mít ty konflikty, protože byl pod terčem nějakých argumentů, proč nemá s těmi či o němi lidmi mluvit, tak vlastně to řešil tím, že si nebudeme volat a já si změním číslo a když bude štít, tak volej mýmu novému managementu, protože já už teď budu mít všechno jinak, já chci odpočívat. Samozřejmě, že mi sám od sebe volal, protože potřeboval řadu věcí konzultovat a nevydržel to. Ale myslím si, že on sám podle mě nikdy neslyšel ten argument, že by tam byla žárlivost, už jenom proto, že spolu mluvíme, už jenom proto, že já ho mám jako člověka lidsky rád a to je nesmysl samozřejmě, jako abych já se do Karla Gotta zamiloval a jeho žena měla na mě žárlit, je to nesmysl. Já jsem ho miloval jako člověka, jako personu, jako člověka, který, a ty to víš, se otevřely dveře a tam... A najednou přišla aura do té místnosti. To bylo něco neuvěřitelného. Ty sám víš, že já si pamatuju křížový výslech, který byl ještě svého času, myslím si, že v 9 nebo v 10 ráno.
0: Už nevím vůbec.
1: A on i přesto, že nerad vstával brzy, tak přijel. A vážil se toho, že za tebou přijel. A ten člověk úžasně voněl, ten člověk vypadal dobře, byl perfektně oblečený, měl neuvěřitelného pamatováka a jeho vyprávění by do dneška zajímalo, co by řekl na COVID, válku Ukrajina, Rusko. A tak dále. Takže mě ta situace s Ivanou do dneška mrzí, já tomu nerozumím, nebyl jsem jediný mimochodem, kdo vlastně byl na tom seznamu, s kým by ten Karel měl víceméně nekomunikovat a soustředit se na svůj nový management a já už jsem to řekl někde i loni, když bude někdy možnost si tohle vyříkat, budu rád, ale myslím si, že ta doma je promarněna.
0: Kdy jsi naposled mluvil s Karlem Gottem osobně?
1: My jsme spolu osobně naposledy mluvili v červenci roku 2019, dva měsíce před jeho odchodem, když slavil 80. na Bertramce, točili jsme rozhovor pro Frekvenci 1, ale ne na Bertramce, ale v rádiu. Tam jsme spolu mluvili naposledy a on víceméně tajil před i blízkými novináři, že ta leukemie je neléčitelná, takže já jsem na něm jenom viděl, že samozřejmě chřadne, ale že chce žít, chce komunikovat, chce mluvit a nenapadlo by mě, že dva měsíce na to nastane konec.
0: Četl jsi tu knihu, kterou o něm napsal jistý publicista Klusák?
1: Četl.
0: No a co na to říkáš?
1: Já, když jsem začal číst první stránky té knihy, kde on píše o komunikaci s Ivanou Gottovou na téma této knihy, tak jsem přesně jsem ty řádky říkal, no to je přesně ono. Takže to mě donutilo si tu knihu celou přečíst. Vzhledem k tomu, že jsem ročník 82, opravdu minulý režim jsem zažil do 7 let věku, pak už ten režim padnul a já ani nevěděl, že je nějaký režim komunistický. Já jsem chodil do školy, dostal jsem najíst, napít, tak se zaujetím jsem si tu knihu přečetl a musím říci, že teda jde do hloubky některých věcí a hloubky detailů, ale jednoznačný názor nemám v tuto chvíli na Karla Gotta a na jeho dobu mezi lety 60. a rokem 89. Mám za sebe, uměl tím vynikajícně proplout. On byl posel dobrých zpráv pro ty lidi.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
2: Ano.
1: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
2: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
2: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
2: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No to říkáte ale... vy.
2: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
3: Kdo si pro mě říkal, si šípek i trn na keři, zkusím

0: jaká.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Podle mě si správně vyhodnotili, že ten stan chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
3: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání.

Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselú písku.

Americe se mi velmi dobré darilo. V Americe se mi velmi dobré darilo. Doma všetci plaču a mně je veselo. V Americe na paprike seděli dva jeleně. V Americe na paprike seděli dva jeleně. Smutně na mě pozerali.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Prosím. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil.
1: To je chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize
2: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Takový. Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Alespoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník. To.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: A tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý Najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: tak?
2: No jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak. Asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení, a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
2: Vedle něj sedět meda, ne? S hřiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru, a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chce říct, že meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí se ty nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jo, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: On se narodila, ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je z Chomutova.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je z Chomutova, myslím rodák jako. Hmm. Ale tak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.

0: Mám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
1: Jo, a zase společenský vzatok, Xavere, když se MEDA bude věnovat víc malý MEDě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
1: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci MEDA oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Hm? Na mateřskou?
1: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
1: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
0: No tak
1: je to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
1: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
0: je to, není to úplně v pořádku.
1: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
0: Na otcovskou třeba?
1: Ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
1: Ten je asi koupenej, ne?
0: Se s porodem. To se prodává. To je v ceně.
1: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
1: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
1: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit MEDA.
0: Jo, no tak...
1: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
1: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, krem de la krem.
0: No.
1: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
1: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
1: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhart, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Exler je tam třeba. Je
1: taky, podepsaný, taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: To z toho není cítit.
1: Ale já jenom Xavr...
0: I Biky. Miky Štryky.
1: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
0: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
1: Jo.
0: Já jsem občan, se všichni tričko občanský. Tady se vás tam, já nevím,
1: ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
0: Ale to je jedno, jo. Prostě. Ptejte se mě jako občana.
1: Tak teď se vás tam, Xavere, jako občana.
0: Jako občan, hevel,
1: není
0: občan...
1: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
0: A správná je která?
1: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
0: Máte pravdu.
1: Co?
0: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
1: Takže po něm? Neboli?
0: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
1: No tak to já vím, kdo to je.
0: A kdo?
1: Medveděv,
0: že?
1: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
0: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
1: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
0: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
1: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
0: Pan Dvořák určitě.
1: No to je jasný.
0: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
1: Jako občan se ptám občana.
0: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
1: Co tady?
0: A to je ex. Ale...
1: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
0: Pan Wollner?
1: No.
0: No
1: a paní Nora?
0: Paní, oni už tam nejsou právě.
1: No říkám, že jsou ex. Jako
0: ex, jakože český, no.
1: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
0: Na ředitele.
1: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
0: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
1: No ale No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Oh.
1: Jak to

0: sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky on. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
0: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňouk, Mňau je.
0: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
0: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
0: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
0: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
0: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
0: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
0: No drahoty
1: to
0: hezký, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
0: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně laciný člověk. A tak. Počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
0: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
0: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
0: co?
1: Ne,
0: no, ne, prostředí, ne, co? Ne,
1: to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
0: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To z jaký stane?
0: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval pro IKEM a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
0: No a teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Tam je na to erotický panel.
0: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo, protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
0: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
0: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
0: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
0: Severe, vyl, že to je jak Fiala. Ty. Ne, ty, co?
1: Tak pozor, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
0: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
0: Divácká rada.
1: Divá...
0: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
0: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako
0: ne?
1: Rada, jo, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
0: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
0: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
0: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se zastoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
0: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
0: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
0: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
0: To je Junáš, všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
0: Tak se proč tam nejsem
1: čerpačka.
0: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
0: No nejsem. To bych věděl, kdy mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
0: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
0: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
0: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady, vypněte
0: to. Jsou ty moje rady.
1: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
0: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
0: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
0: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď letos začne platit ten zákon.
0: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
0: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná mediální dan.
0: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
0: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
0: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
0: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
0: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
0: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
0: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známá taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
0: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal, jo. Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
0: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no. 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
0: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
0: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočetl, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana to... Rychlíka, kdy ten je...
0: Prestižní
1: dokument. Prestižně, hlavně je to pravda láska.
0: No, právě proto.
1: Tak
0: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
0: To je jasný.
1: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
0: A nemůže to být ten Šarapatka? No?
1: Takový čestný člověk?
0: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
0: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
0: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
0: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
0: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Teď se kurie.
0: No,
1: parta celá.
0: Mimo.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
0: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
0: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
0: No.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
0: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
0: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
0: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuju, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
0: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
0: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
0: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo?
0: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
0: Bratr Grolich, bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
0: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
0: Petr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
0: Takový nějak... morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
0: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
0: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
0: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
0: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
0: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
0: To docela jo. Ale tak on je zreformovaný, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde. Prý.
0: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
0: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
0: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za
0: koliká to už, no.
1: To jsou
0: tak já vám říkám, to se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
0: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
0: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí. Mm-hmm. Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
0: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
0: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece odněkud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
0: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, ještě tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
0: Já jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopyto. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: No, pane Hoče, abychom nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně. Mm-hmm.
0: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavre. No,
1: tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
0: A to vydána, říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jakože nemáme.
1: Ne, čas. Pane Olče.
0: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní. A hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
0: Hmm.
1: A Jitka Majksnerová, Vilzonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlíd. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl. To,
1: tak ty...
0: tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: trošku jako slávy. Jo, vy no. Se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku. Protože za minutu a půl začínám vedle restu točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

nedělním oblečení, nastoupíš před komisi, studené vysvědčení, vezme, co bylo kdysi, v portmonce umístěnka.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 3.9., tedy tuto sobotu, za pár dnů, tuším o 14. hodiny, proběhne na Václavském náměstí jakási demonstrace, na které se očekává velká účast obyvatel. Co se může změnit po té demonstraci? Má ona šanci s něčím zacvičit?
1: Určitě má, ale jsou to i třeba nadcházející komunální a senátní volby. Vláda sice má čtyřletý mandát, získaný ve volbách do poslanecké sněmovny.
0: Nepochybně.
1: Ale pokud, zvláště když je to široká koalice, není to vláda příliš jednotná vnitřně, tak pokud určitá vláda narazí na velkou nespokojenost občanů, která se může vyjádřit buď demonstracemi opakovanými, a nebo například tím, že v jiných volbách, než jsou to parlamentní volby, dají tím občané najevo svůj nesouhlas s vládou tím, že budou volit opoziční strany, tak ta vláda výrazně oslabí a může dojít k jejímu pádu, ke změně tedy politiky v této zemi. A konec konců, když vzniklo Československo, tak první premiér Karel Kramář odstoupil v roce 1919 po komunálních volbách, protože volby do poslanecké sněmovny byly až v roce 1920. Takže on měl pořád stejný a jeho koalice měla pořád stejný počet poslanců v tehdejším národním shromážení, ale protože ty komunální volby dopadly tak radikálně odlišně, než on si představoval, jeho strana tam utrpěla drtivou porážku, tak to vedlo k tomu, že z funkce odešel.
0: Tedy
1: a to se může stát i Petru Fialovi.
0: Ta demonstrace připravovaná na 3.9. v Praze může spustit jakousi lavinu až k pádu vlády, jestli vám dobře rozumím.
1: Určitě. Přes tuto demonstraci mohou být potom i demonstrace v dalších městech a samozřejmě na konec září přijdou lidé k volbám komunálním a senátním.
0: Teď mám dvě důležité právní otázky, pane docente Koudelko. Ostatně o vás se obecně říká, že platíte za vynikajícího právníka, to mě opravdu zajímá. Korespondenční volba do poslanecké sněmovny, o tom se pořád mluví, má šanci to projít, plus na takový zákon je potřeba ústavní většina ve sněmovně, anebo se to dá odhlasovat prostým hlasováním a prostou většinou. Jak toto chodí?
1: Tak.
0: Teď si smějete jako lajkovi, rozumím tomu, ale musíte si občas popovídat s blbcem, pane Koudelko,
1: ne,
0: to tak.
1: Ne. To je krásná otázka, která nahrává k tomu, jak se říká trošku sarkasticky, že dva právníci, tři názory.
0: Ano.
1: Volební zákon je obyčejný zákon, který potřebuje nadpoloviční většinu v obou komorách. To znamená, poslanecká sněmovna nemůže přehlasovat senát. Tady musí být v obou komorách schválen. Ovšem jsou ústavní právníci, kteří poukazují na to, že korespondenční hlasování narušuje do určité míry tajnost voleb a přímost voleb. Protože vy nejste schopni zajistit, že když člověk bude hlasovat doma, že vlastně ho nikdo neovlivní, že nebude kontrolovat ten jeho hlas, dokonce, že může někdo hlasovat z jeho rodinných příslušníků, sousedů a tak dále i za něho. Takže jsou i hlasy, které říkají, aby to bylo ústavně správné, tak by mělo být toto korespondenční hlasování schvalováno jako ústavní zákon, to znamená 3/5 většinou. Samozřejmě tomu se brání vládní koalice, protože pak by to neprošlo. Ale tady je už vidět to oslabení vládní koalice, protože ona chtěla korespondenční hlasování prosadit ještě do prezidentských voleb, aby se už další prezident volil i tímto způsobem v cizině, protože předpokládá, že v cizině bude mít podporu její, nějaký vládní kandidát.
0: Což je velmi krátkozraké ovšem.
1: No, je pravda, že když byly volby poslední do poslanecké sněmovny a ty hlasy ze zahraničí se přiřazovaly do Ústeckého kraje, tak tam se zjistilo, že protože se počítají odděleně a je to veřejně přístupné na volebním webu Českého statického úřadu, že se přes zahraničí dostaly do poslanecké sněmovny pouze strany současné vládní koalice. Vyhráli dokonce Piráti, ti porazili i koalici Spolu, a ANO dostalo 4,99%. Takže kdyby volilo jenom zahraničí, tak vlastně se žádná jiná strana, než jsou strany vládní koalice, vůbec do sněmovny nedostane.
0: Škoda, že tady není nějaký moderátor. Já bych vám teď velmi rád vysvětlil, proč je to krátkozraké, ale bohužel se musím ptát jenom. Pane Koudelko, to znamená, že není předepsáno někde v zákonu, v ústavě, že takovýto zákon o způsobu volby, protože tím se mění způsob volby, musí jednoznačně mít ústavní většinu. To, takhle to nestojí, ta otázka.
1: Pokud by se měnily ty parametry, které volebního práva, které jsou upraveny v ústavě, tak musí mít ústavní většinu. Ale právě ten spor je o tom, jestli korespondenční hlasování ovlivňuje ty ústavní parametry, nebo neovlivňuje. A to rozhodnou v podstatě poslanci tím, že buď ten zákon odhlasují, nebo neodhlasují, a potom ti, kteří budou nespokojeni, se mohou obrátit na ústavní soud.
0: Do prezidentských voleb se to už, jak jste říkal, stejně nedá stihnout.
1: Ne.
0: Tak teď ta druhá právní věc. Před pár týdny tady na tom místě, jak sedíte vy, seděl pan bývalý poslanec za sociální demokracii Jandák Vítězslav, dnes člen Rady Českého rozhlasu, a několikrát mě v tomto rozhovoru opravil, když jsem použil termín válka na Ukrajině. A dokonce tady vysvětloval, že se nejedná o válku, že válka je jakýsi akt, dokonce právní, že máme-li mluvit o válce, musí někdo někomu vyhlásit. Tak se ptám právníka, jestli z hlediska práva a mezinárodního práva je na Ukrajině válka nebo není, když ji nikdo nikomu nevyhlásil.
1: Válka tam je, protože rozhodující je to materiální pojetí, to znamená, jestli se tam vedou boje nebo nevedou. Ale je pravdou, že zatímco dřív bylo bráno, že vlastně zahájení války bez vyhlášení války je něco nečestného. Uvádí se například, že Němci napadli Sovětský svaz bez vyhlášení války. Pravdou ovšem je, že Goebbels vytáhl sovětského velvyslance v Berlíně z postele asi ve 3 hodiny ráno nebo ve 4 hodiny ráno a sdělil mu tedy, že Německo vyhlašuje válku Sovětskému svazu. Ovšem on už to nestačil, ten velvyslanec sdělit do Moskvy, takže to bylo takové vyhlášení války, prostě aby se vlk nažral, jako se zůstala celá, to má, aby ten moment překvapení byl zachován. Takže zatímco dříve se války vyhlašovaly, tak po druhé světové válce tím, že byly války jakoby mezinárodním právem zakázány, tak všichni vedli něco jiného než válku. To byly různé mírové operace, operace na ochranu obyvatel, humanitární operace, humanitární bombardování. Takže
0: tak to není tak dlouho ostatně.
1: Ano, takže i ty americké války, které byly třeba v Iráku a v Afghánistánu, tak se většinou nazývali pojmem operace a pak tam byl nějaký přídomek, aby se to odlišilo. Má státy se jakoby bojí říci, že to, co dělají, je válka, nebo nebojí možná, ale spíš to považují za něco neslušného, že se to prostě ve společnosti slovo válka neříká, že jsme někomu vyhlásili válku, ale ve skutečnosti válku vedou a je dobře, že konec konců jak Ukrajina, tak Rusko, anebo i Spojené státy, když vedli válku v Iráku nebo v Afghánistánu, tak uznávají, i při bombardování Jugoslávie tomu tak bylo, uznávají to, že musí postupovat podle norem mezinárodního práva válečného, což dává určitou jistotu například vojenským zajatcům, válečným zajatcům na to, že s nima bude nějak zacházeno, že má určitou roli mezinárodní Červený kříž, výbor mezinárodního Červeného kříže, může kontrolovat třeba zajatecké tábory a tak dále. Takže podle mezinárodního práva to určitě válka je.
0: Když jednoho dne skončí, jakože skončí, každá válka jednou skončí, tak to, co se děje potom, třeba ty tribunály nejrůznější, kde budou soudit ty válečné zločince a tak, tak dívá se na to v tu chvíli ten soud jinak, když to nebyla vyhlášená válka a když oni budou tvrdit, to byla pouze operace, jak jste říkal, například na záchranu našich občanů?
1: Soud by se na to asi jinak nedíval, ale většinou, mezinárodní soudy, které byly ustaveny, tokijský, norimberský, ve vztahu k Rwandě nebo i vůči bývalé Jugoslávii, tak vždycky byly ustaveny prakticky těmi vítězi. a soudili ty poražené. Takže soud bude jenom tehdy, pokud nějaká strana toho konfliktu vyhraje a ta druhá strana bude totálně poražena. Pokud to dopadne mírem, kdy v podstatě obě válečné strany se do určité míry unaví a potom dojde ke kompromisu, tak si vymění své zajace, včetně těch, kteří třeba na jedné i na druhé straně budou odsouzeni, tak si vymění z vězení a žádný mezinárodní soud pak už se nekoná.
0: Takže je to něco, čemu sportovci říkají plichta?
1: Ano.
0: Takhle. Je, pane docente Koudelko, Zdeňku Koudelko, řekněte, je naše země ve válce?
1: Není ve válce, protože my se neúčastníme těch bojů. Premiér sice řekl, že jsme ve válce, ale prostě lhal. O tak vážné věci, jako je válka, se lhat nesmí. A především ne z úst vrcholných představitelů státu. Aby naše země byla ve válce, musel by vyhlásit prezident republiky a předtím by musel válečný stav odsouhlasit parlament s oběma komorami. Ani tady nemůže být senát přehlasován. Takže tady je vidět, že třeba ty senátní volby, i když senát je slabší komorou, tady jsou velmi významné pro to, aby nešel náš stát do války, tak je dobré, aby vláda v senátu neměla většinu. A žádný parlament náš, ani náš prezident nevyhlásil válku, nejsme ve válce a je špatné, když premiér říká opak, i když ví, že to je lež.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pyrrhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu,

0: fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný?
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tuto chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem k tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování

0: s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: my. Nechtěli být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama a tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu a Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem a proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česká ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, Ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí, a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
0: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozpílené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky, to je nepředstavitelné. Hmm. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy, takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem, no, a tak dále.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
0: Jo, rozumět.
1: Tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Kapitáne Fajtle, já jsem vaší kni-

0: Podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem s otázkami.
0: Já jsem se těšil, to jsme dva na těšení. No ale pane docente, dneska to nebude žádná veselost tady. Tak zaprvé, chyba či záměr? V klipu na české předsednictví začíná válka v roce 1938. To je přece chyba.
1: Ne, tak my jsme nepochopili, o čem je Evropská unie doteďka a nepochopili jsme, o čem je to předsednictví. Jo? Čili to předsednictví je o tom, že vy vlastně všechny organizujete, hostíte a snažíte se, aby za ten půl rok ta Evropská unie co nejvíc popojila. Jo? Ale my, když už bylo to první předsednictví, tak jsme to pochopili jako, že to je šance se zviditelnit a ukázat všem, že jsme mistři světa. Jo? Takže to první předsednictví, myslím, byla ta kostka cukru, ne?
0: Osladíme
1: a
0: to.
1: Udělali jsme tu entropu, aby všichni viděli, že jsou pitomci. A teď zase začínáme, protože máme Mindrák Mnichová roku 1938, je to jako veliká rána. Ono je to strašně zajímavý na nějaký historický rozbor. Moje dcera třeba maturovala z prací, že vždycky v českých filmech, jak čekali český letci, kdy přistanou ty Francouzi. Jo? Tak ona si dala tu práci a to se líbilo Anglosasům, kam asi tak doletěla letadla v roce 1938 a že jaksi mezi Francií a Československém bylo Německo, že i to Rakousko už tedy patřilo pod Německo. Čili my to žijeme v takových mýtech, že ty francouzský vojáci mohli přiletět, porazit toho Hitlera, ta ohromná anglická armáda, neřešíme, že tehdy Anglie vlastně žádnou armádu neměla, Británie byla v hroznivém stavu a na západě chápou Mnichov jakože strašlivou ránu, protože podcenili Hitlera a kupovali si čas a prostě snažili se získat čas, Francie už to nedokázala, čili přišlo se o Polsko, přišlo se o Francii a Velká Británie se ubránila tak ještě díky tomu, že je ostrov a je to prostě pro ně strašná rána, ostuda. No a my Češi, co teďka uděláme, řekneme jim, podívejte se, Francouzi a Italové, jaký jste zráci. Jo? Že to i souvisí s tím, že my jsme teďka zpátky vlastně se vrátili do luna matky Rusy, čili my řešíme Ukrajinu, Rusko a prostě nastavujeme zrcadlo tý hnusný Francii, hnusný Itálii, to není naše kultura, my jsme z toho východu, my s váma nechceme mít nic společného. Němci, že jo, tak samozřejmě rok 1938 je i proti Němcům, takže my pěkně říkáme, podívejte se, Němci, Francouzi, Italové, s váma vy nemáme nic společného. Což jako můžeme říkat, jo, jestli s nimi mít konflikt, ale není to úplně šťastný pro to předsednictví. To předsednictví má být, hele, pojďme si sednout k tomu stolu a máme tady ne problém roku 1938, ale je tady inflace. Eurozóna má kritický problém. Itálie má problém splácet. Jsme opravdu ve velikých problémech našich. Jo? A my tady budeme řešit, že v roce 1938 jste na nás vy zaútočili.
0: Takže on to není záměr, ani to není chyba, je to ťavka.
1: Já myslím, že to je ťavka naprosto jasná, kdy my chceme ukázat, podívejte se, v roce 1938 jste nás takhle napadli, zradili a cílem našeho předsednictví je Ukrajina a my vám ukazujeme, že na nás, na Rusy, Ukrajince, jste vy Němci, Italové, Francouzi zlí. Jo? A prostě musíte nás prostě a Poláky respektovat a to předsednictví bude o tom, že budeme se snažit jako všem udělat účet a říct si, musíte sem na východ posílat velký peníze. A my vám za to pěkně vynadáme.
0: Tak, diskriminace. Zlobí se ruští studenti ČVUT kvůli speciální žádosti. Škola to vidí jinak.
1: Já se samozřejmě zlobím taky, protože to nevím, že je diskriminace, je to hloupé. Jo? Čili no to má několik rovin. První rovina je, že ty univerzity by měly být apolitické. U nás to tady zvoral s těmi univerzitami Jan Hus, radikál, který mu se prostě podařilo vytlačit ty cizince z Prahy a Univerzita Karlova od té doby nevzkvétá, jak by řekl Václav Havel. A tohle je podobný případ. My bychom teďka měli chtít tu mít ty nejchytřejší mozky z Ruska, z Ukrajiny, říct, ale tam je válka. Přijdou chytrý Ukrajinci, přijdou chytrý Rusové, do vědy, VŠHT je výborný, zatímco v té medicíně se musí něco aprobovat, tady to může jít od druhého dne, paráda. No a co bude, když budeme vzdělávat ty Rusy, že jo? My jsme tady měli docela vyhlášenou ruskou školu, to jsme zavřeli, vyhnali jsme ty učitele a kdyby jsme tady vlastně Rusy učili naší, jestli je lepší, my si říkáme, že je lepší. Tu lepší západní ideologii, o to znamená, jsme jim říkali Masaryk, demokracie, hodnoty, jo. A ty Rusové se vrátili zpátky, ty Rusové byli tady, to přece je chytrý, ne? Jo, když jako, já nevím, utek Beneš do Anglie, tak mu neřekli ty hade z protektorátu, ale snažili se pěstovat ty Čechoslováky, řekli, tak jasně, tak Hácha, Moravec, to asi nebudou kamarádi. Jo? Ale přece tyhle ty lidi, co demokraticky smýšlejí, tak je Británie přivítala, udělala se z nich lidi a s nima pak vyhrála tu válku. A my řekneme, hele si Rus, to je prostě dědičný prokletí. Teď ani nevíme, že na té Ukrajině žijou Rusové, takže já mám jako spoustu Ukrajinců pasem, Rusů národností, kteří říkají, proč nám furt nadávají. Já otevřu noviny a tam čtu, že každý Rus je agresivní, špatný, zlej od narození, jsou vlastně to nějaká divná rasa. Já jsem prostě jako tam, kde se válčí, tak jsem utek před tou válkou, je to složitý, mohli jsme si o tom vyprávět týdny, ale proč jako já Rus jsem špatný? Ukrajinec je zázračně dobrý, my tomu vůbec nerozumíme, co tady jako...
0: Je to chyba.
1: Ne, to hloupé. Je to jako nejenom, že je to chyba, ale ukazujeme takovou jako prostě hloupost, nevyzrálost.
0: Monarchista. Úroveň prezidentských kandidátů je bídná. Nastal čas pro českého krále. A já říkám už víc než rok, že byste měl, pane docente, kandidát.
1: Já na to nemám ten tým, no. Ty lidi, když by se to zhloukli, tak by se to tady nějak změnili, ale to není slový běh, no. Ale teď bych přeskočil, když se podívám, tohle má vždycky dvě roviny, ty monarchisti. Jedna rovina je, že když se podívám na Františka Josefa I., tak pojďme si přiznat, že to bylo největší období rozvoje českých zemí, to znamená nejvíc škol, nejvíc divadel. Nejdál jsme byli v průmyslu, jo. A jestli ta první republika byla jako úspěšná, tak to hodně bylo rozjetý za toho Rakouska-Uherska. Ale my prostě nemáme Františka Josefa I. Je hrozně těžký zvolit krále, když ho prostě nemáme. Museli bychom si vybrat, a to je těžký. Museli bychom si vybrat z těch Schwarzenbergů, kterým jsme půl majetku nevrátili, protože jsou zlí. Dělali jsme Lex Schwarzenberg, ten furt platí. No a nebo ještě bychom si dokonce museli vzít ty, co mají ten svůj vlastní stát, a patřila by jim Jižní Morava, že jo? To jsou asi dva naše jako vévodcovský rody, no možná bychom mohli povolat někoho z Mělníka, jo, ale je to jako těžký, takže samozřejmě bylo by to krásné, kdyby jsme měli dynastii, ke které se umíme přilnout, tak jako Britové k Windsorům, ale prostě nemáme, no, tak to je. A ještě jsme si udělali přímou volbu, takže se musíme nenávidět, čili teď se budeme všichni rvát za toho svého kandidáta, až se přestaneme zdravit. No a pak samozřejmě ještě půl roku, dva roky, čtyři roky ta poražená půlka bude nemít ráda svého prezidenta. Že? Čili je to strašná škoda.
0: Já jsem nad tím důmal, pane docente. A já mám nápad. Mm-hmm. Kdyby se udělalo referendum o tom, jestli chceme naší zemi přiřadit ke Commonwealthu.
1: Jako britskému?
0: Jo.
1: Tak já myslím, že to má velký úspěch tím, že my o těch Britech nic nevíme, jo? Ale já si jsem jistý, až bychom se tam jako přiřadili, jestli bychom se tam jako cítili dobře, protože pokud bychom viděli, jak ty Češi by to jako viděli. Já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme nevstoupili, to je podobná věc, jako říkáte vy, jenom já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme vstoupili do EU, že jsme měli vstoupit do Spojených států, že bychom jako byli další vlajka tam, další hvězdička. Myslím si, že podobně to vidí i jako Poláci do určitý míry, ale prostě to se nestane. Jo. Ta Amerika, myslím, že by nám jako slušela, protože spousta věcí Americe, když se to tady lidem nezdá, že jsou mediální šumy a tak dále, tak je jako asi velmi blízká našemu způsobu uvažování. Británie, to si nejsem tak úplně jist. My si jako hodně idealizujeme a my se rovnáváme s Německem, ale myslím, že třeba taková země, která je nám filozoficky blízká, je Nizozemí. Ty mají krále, to bychom mohli. Jako.
0: No
1: to. Ale ten jazyk je složitý.
0: No ale uměli by Češi býti poddanými? My jsme, nezapomeňte, v nás je kus Švejka.
1: Ne, my jsme výborní poddaní. Jo, že to věděl, to říkal, že jo, Heidrich a všichni a je to známá věc, že jak se umíme bohnout a zase vstyčit, jo, čili poddaní my jsme výborní, čili my jsme určitě jako jakýkoliv, kdo bude zvolen, tak si to strašně odskáče od toho národa, ale v zásadě ten národ bude fungovat. Mm-hmm. Čili my prostě potřebujeme takovou jako psychoterapii si říct, že to je špatně, ale budeme prostě fungovat.
0: A vidíte tam už vážného kandidáta?
1: Já tam nevidím žádného kandidáta, kterýho bych volil, takže mě to jako nechává chladným. Já jsem jako racionální, že vím, že když ten prezident jako zase takový klíčový pravomoci nemá, než bych to snižoval, ale myslím si, že to není důvod se s někým nenávidět, že se budu s někým dohadovat, jestli to má být ten nebo onen, ale že by tam byl někdo, že bych si říkal, jo, zatím chci jít. A to já jsem teda jako po dva prezidenty dělal kampaň, to znamená, jako já jsem jako tak jako byl nadšený u dvou lidí, že jsem jako obíhal, přesvědčoval, což byl Václav Klaus a Václav Havel, jo, takže jsem si to jako zažil. Se natchnout pro prezidenta, ale to se mi nějak teďka nestalo.
0: A co myslíte, kdyby ten Václav Klaus do toho šel?
1: Tak já myslím, že...
0: Nečeká to na nikoho takového?
1: Já nevím, jako dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, ale není pochyb o tom, že ze všech kandidátů, o kterých jsme slyšeli, Václav Klaus jako nejvejš. Jo? Ale jestli je možný, aby ho národ zvolil většinově a jestli opravdu už nemá třeba nějakou věkovou limitu, to je samozřejmě otázka, která se nám znáší, ale co se týče zkušenosti a provedl tuhle zemi jako velmi složitým obdobím, jistě může někdo vyčítat různé chyby a to byla prostě řádová změna z jednoho systému do druhého a určitě ten jeho názor v těch dobách, co nás čekají, nebudou vůbec jednoduchý, to spíš začíná, jo, to není konec, tak by asi byl dobrý, čili a i kdyby nebyl prezidentem, tak já kdyby byl prezident, tak bych určitě měl Václava Klause na Hradě, takže bych se s ním určitě chtěl pořád radit, protože určitě je velká studnice. My tady máme jako tendenci třeba premiéry poslat do soukromé sféry, kde prozradějí státní tajemství, různě s ním jako opovrhovat. Mně se hrozně líbí, jak ve Spojených státech mají ty knihovny. Myslím, že je dobře, že Václav Klaus má svůj institut, byť mu nezaplatil stát, že prostě může pokračovat v té své činnosti a je hrozná škoda, když vlastně tyhle ty mozky někde ztrácíme. Třeba pan Topolánek je schopný a dělá někde pro nějakého miliardáře a kdyby někde dělal pro český stát. A těch premiérů si dokážu představit celou řadu, pane Čas. To všechno nebyli zlí lidi, Sobotka, Paroubek. Jo, Paroubek, měli prostě dobrý, špatný chvilky a ten český stát by měl říct, hele, tak buďte třeba, nevím, v horní komoře parlamentu, postaráme se o vás ekonomicky, ale nedávejte svý know-how nějakému miliardáři, pojďte jako pomáhat. My vždycky řekneme, preč, umři.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.

0: vše, co mám.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Mm-hmm. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu budu někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
2: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou

0: jakousi reakci v Evropě. A my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
1: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
0: celkem
1: jedno.
0: Oni tomu říkají minerály dokonce.
1: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
0: Jakou pozici má teď prezident Putin?
1: O něco silnější, tak jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
0: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
1: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
0: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
1: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
0: Byl bych opatrný zase.
1: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
0: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
1: no právě.
0: V tom?
1: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také

0: velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
0: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
0: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
0: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
0: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
0: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
0: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
0: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
0: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
0: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
0: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
0: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Byl tu ten doktůrek, měl s sebou pinzetu, jehly a kladívko, vše v ryzím zlatě, prohlídě vědecky.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Docent Zdeněk Koudelka je právník, bývalý poslanec, vysokoškolský pedagog, politik taky, muž, který se hlásí k moravské národnosti a teď také kandidát do Senátu, jestli ano. Se nemýlím. Ale pojďme, pane docente, začít od něčeho jiného, a to jsou ty aktuální ceny energií, protože nepochybně, když teď děláte tu senátní kampaň a hovoříte s občany, tak je to téma číslo jedna. Já jsem trošku pátral, jak vy se k těmto věcem vyjadřujete, a pojďme to říct našim divákům. V čem je jádro pudla?
1: Jádro pudla je v neuvěřitelném zhloupnutí naší politické, ale obecně evropské reprezentace. Protože...
0: Pardon, to slovo?
1: Zhloupnutí. Protože před rokem nebylo více na světě plynu, než je teď, nebo ropy. Nevyrobili jsme před rokem více energie, než vyrábíme nyní. Takže ta současná drahota není způsobena tím, že by ty zdroje těch surovin nebyly, ale je způsobena špatnými politickými rozhodnutími. Já tam jednoznačně řadím politiku zeleného údělu, politiku, která v Německu třeba zvedla k zavření atomových elektráren a k plánu na zavření uhelných elektráren. A to všechno ve svém souhrnu vede k tomu, že se něco, co by bylo lehce vyrobitelné a co bylo vyrobitelné ještě před rokem, před 10 lety, tak najednou stává nedostatkovým zbožím. A to z důvodu špatných politických rozhodnutí. A to je to nejhorší, protože jestliže se dostává člověk do bídy kvůli tomu, že skutečně nejsou zdroje, anebo kvůli tomu, že je třeba z válka, tak je to něco jiného. Ale my jsme v normálním mírovém stavu. Technika se neustále zdokonaluje a vyvíjí. A přitom nám hrozí obrovské schudnutí pro velkou řadu našich spoluobčanů.
0: Vy jste psal v některém ze svých článků, hloupá politika se na Západě projevuje už dlouho, především kvůli obrovskému mrhání penězi prosazováním zeleného údělu. A potom tady píšete o té snaze, poručíme větru, deště a tak. Na druhou stranu, někdo se přece musí pokusit tu zelenou planetu zachránit, ne?
1: No, já se obávám, že všichni ti, kteří chtěli zachránit v minulosti planetu nebo lidstvo spasit, to byli ti falešní proroci, kteří naopak většinou tu společnost uvrhli do nějakých krizí, někdy i válek, a že bychom se měli chránit před falešnými proroky.
0: Dobře, a takovým falešným prorokem je třeba teď kdo?
1: No určitě ti, možná to symbolizuje Greta, i když prostě to byla mladá holka, ale ona je určitým symbolem toho, že když má člověk určitou mediální podporu, tak najednou se může dostat třeba do Organizace spojených národů a tam mluvit, mít stejný prostor, jako když vystupuje třeba americký prezident nebo jiní významní politici, a dokazuje to situaci, že určitá racionalita, která je vždycky vlastní velkým státníkům, tak současným politikům chybí, a já vnímám to, že dochází ke změnám podnebí na naší planetě jako něco, co je vlastní zemi jako planetě po miliardy let, co existuje. A najednou my dostáváme tu obrovskou pyšnou vůli, nebo alespoň někteří z nás dostávají tu obrovskou pyšnou vůli a chuť, ten přirozený proces zastavit. A to je právě to, čemu se obecně říká poručíme větru, dešti. Lidstvo vždycky přežilo tím, že se přizpůsobovalo změnám. Nikoliv, že chtělo zastavit ať už společenské, anebo v tomto případě nějaké přírodní procesy a vlastně dějiny přírody.
0: Pane docente Koudelko, vy píšete a mluvíte také o tom, že ta politická reprezentace zhloupla, myslíme tím tu západní, platí to i pro naši zem?
1: Určitě, tím, že jsme se přihlásili k politice zeleného údělu, že jsme souhlasili například s tím, že se od roku 2035 zakáží spalovací motory, aniž bychom znali, jak v roce 35 bude vypadat ekonomická situace a technický pokrok.
0: Počkejte, a přitom... nic jiného nezbylo, pane docente.
1: No tak nezbylo.
0: My jsme v evropské partě. My jsme tým.
1: A o to jde. Jestliže zjistím, že určitá parta je hloupá, tak tam nezůstávám, anebo se snažím tu její činnost změnit. Prostě to, že máme hlasovat jenom proto, že něco chtějí Francouzi a Němci, no tak povede k tomu, že s Francouzi a Němci budeme prostě postižení. A zatímco Francouzi si aspoň své atomové elektrárny uhájili, tak my jsme šli spíše tou německou cestou a zdá se mně, že prostě ze vším souhlasit nemáme a že Evropská unie tady nevznikla kvůli tomu, aby poroučela členským státům a jejich občanům, jaké si mají koupit auto, ale kvůli tomu, že když se budou chtít koupit auto ze Švédska, tak si ho koupí, když to bude z Německa, tak si ho koupí, ale budou mít svobodu výběru a že se jim rozšíří možnost, v tomto případě tržní, nákupu. Ale že vlastně to, co dřív bylo spojeno s integrací, rozvíjení svobody trhu, tak najednou vede k tomu, že se ta svoboda omezuje ve prospěch toho, že se vlastně direktivně z Bruselu přikazuje, co si můžeme koupit, anebo naopak se zakazuje, co si koupit nebude moci.
0: Vystoupit a nebo změnit?
1: Já jsem byl velkým dřív nadšencem Evropské unie. Byl jsem i pro přijetí euro a teď zjišťuji, že jsem se velmi mýlil a dochází k názoru, že stávající Evropská unie je v podstatě nereformovatelná. Nevěřím tomu, že ti lidé, kteří tam sedí, se dokáží změnit. To byste musel změnit ty lidi. A nemyslím si, že lze změnit strukturu Evropské unie jenom tím, že změníte nějaké vrcholné představitele, ale musel byste vlastně změnit celou tu střední vrstvu těch rozhodujících úředníků. A to je podle mě nerealizovatelné.
0: Vy jste řekl, pane docente, o tom hloupnutí těch politiků. Já se na to musím ještě jednou zeptat. Naši teď aktuální čeští politici, vláda, poslanci Senátu a obou komor vlastně jsou hloupější, než byli před 15 lety, před 10 lety?
1: Individuálně bych neřekl, ale ve své většině vlastně podléhají nerozumnému řešení, nebo hlásí se k nerozumnému řešení, o kterém třeba soukromně někdy říkají, že mu vlastně také ani nevěří, nebo jsou k němu skeptičtí. A je to hlavně otázka politických vůdců. V 90. letech tady byli vlastně dva významní politici, byl to Václav Klaus na pravici, Miloš Zeman na levici a celé to zastřešoval z prezidentské pozice Václav Havel. A tito politici měli své jasné vyhraněné názory a nemyslím si, že ani jeden z nich by nezdůvodnil nějaké špatné rozhodnutí jenom tím, že řekl, no jsme v Evropské partě, tak musíme být pro, když by byl přesvědčen o tom, že to je nesmysl.
0: Takže možná to není úplně hloupost, ale v mnoha případech slabost, jestli vám dobře rozumím.
1: A nedostatek politického lídrovství. Prostě když srovnám současného Petra Fialu s Václavem Klausem na jedné straně, anebo opozičního Andreje Babiše s Milošem Zemanem 90. let, tak se to nedá srovnat.
0: Čím to je, pan docente?
1: Je to... Prostě člověk má určitý talent, určité vlohy k něčemu a buď je vám to z hůry dáno, nebo není. A jako se každý rok nerodí nějaký vynikající sportovec a prostě v určitém sportovním odvětví nějakou dekádu může být na špičce a pak se propadnáme, tak já si pamatuju, v mém dětství byli bratři Pospíšilové a ti vždycky vyhrávali mistrovství světa v kolové.
0: Jan a Jindřich.
1: Tak. A od té doby o cyklistice a kolové, ve smyslu teda té sálové cyklistiky, kolové, prostě mnoho neslyším. Prostě to tím, že ne každé desetiletí se narodí bratři Pospíšilové. Takže ani
0: desetiletí,
1: ne každé,
0: staletí.
1: Nebo možná staletí. Takže
0: v tomto případě.
1: Ani ne každé 50letí, staletí se nenarodí lidé typu, ať už Klause, Zemana, Havla, anebo třeba z minulosti Masaryka a tak dále.
0: Kdo z těch aktuálních politiků v sobě má to lídrovství? Napříč stranami? Co myslíte?
1: Já se obávám, že nejsem schopen pojmenovat v České republice. Kdybychom byli ještě federální stát, tak řeknu lídrem určitého toho typu, jako byl Zeman, tak je určitě Fico na Slovensku. V Maďarsku je to určitě Orbán. To jsou lidé, kteří jsou dlouhodobě prostě populární a jsou dlouhodobě i poté, co třeba prohrají volby, tak se schopí a znovu v příštích dalších volbách se vrátí. A mě třeba z Viktor Orbán, který prohrál volby, ale neodešel z politiky, zůstal, pracoval a nyní už vyhrál několikátery volby po sobě, tak připomíná to, jak Václav Klaus vlastně se vzepřel tomu, že po Sarajevském senátu se počítal jakoby s tím, že sám odejde někam do ústraní nebo na vysokou školu, vzepřel se tomu a získal znovu podporu voličů.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Za stranu a za lidi máme tady z Brusu nový díl zářijový. Že
3: tak,
0: paní Karol?
3: No ano.
0: No, paní Karol u natáčení rozlila vodu, takže jsme věštili, jak dopadnou volby z rozlité vody. A měli jsme hodně osobní témata, bych řekl.
3: To je pravda.
0: A pro jistotu bych to poslouchal tak nějak separátně každý sám.
3: Jakože?
0: No ne, tak když tam mluvíme o těch tojtojkách, tak to jsou okamžiky, které si chce člověk zažít sám.
3: Aha.
0: Neboli rodinný poslech, jo. Za stranu a za lidi nedoporučujeme. A prosím vás, pokud to máte rádi s obrazem a máte rádi moment překvapení, co se všechno může stát při natáčení, potom doporučuju pro předplatitele na www.xtv.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní drožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži, snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Jo? Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně. Zjistil audit. Najednou otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, ale generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzí. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo. Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad. My jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: No, samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky

0: Jo, celá řada těch populárních slov se teď říká. A když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovo nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku, a nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně,
1: Což se o pražské slávě říct nedá,
0: ale
1: ale
0: dobře, dobře,
1: je
0: ale
1: to
0: celá
1: teď.
0: ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie,
1: Aerolinie, ministerstvo obrany.
0: ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík
1: Souhlasím.
0: a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil teď. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp a ostřejc. A
1: Prosím,
0: ostřejšíma zbraněma.
1: ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho se Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když já srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosím tě, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně. Ta
1: Dobře.
0: to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle

0: už takový standard.
1: No,
0: ale funguje mu to.
1: Teď je to
0: Okamura, Okamura ne, udělal s tím spojením vlastně tím, že má kolik nějakých 12% teďko v průzkumech.
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje. A že to Rusko imploduje, jako, že se zborotí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel s jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův mluví, jak ten slepý
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že jo? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. To je, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Hraje vám Radio Ksaver.

0: Radio Xaver.
1: Já dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspamět znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem.

až pak to bafo, jak když komínem zafičí. Nejdřív pak štětináč, pak bohouš, pracka kočičí. Já naset s greenhornama do éra, co krouží nad sochou svobody, až tam za velkou houží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, než Will mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme, chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada

malý. Jsem Tex, tu českou práci všude znali. Jsem Tex, je víc než samopal či facky. Jsem Tex, bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem. Když viděli jsme, jak nás Praha zdraví, budovou

0: tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo, a teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Hmm. Co to znamená, co to ukazuje pro lidi, ke kterými teď mluvíme, což jsou většinou takoví ti drobní nebo větší středatelé?
1: No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela v porozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějakých 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že si centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964, to znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí.
0: Ano.
1: Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, abych nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě. Dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala. A dneska drží nějakých 39,71 tuny. Aktuálně.
0: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
1: Určitě.
0: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
1: sleva na vstupní poplatky.
0: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
1: Určitě.
0: To je takové milé.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně jenom, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou si, souvislost? Ne,
2: ne, ne, nechci se naznačovat, ne, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vem, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodně projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludná, je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dále. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus.
2: Mm-hmm.
1: A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo?
1: Já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině tak špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak

0: někdy brutálně. A to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal si, co jsi říkal, pan... a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v úzovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
0: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to,

0: že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zitek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
0: No, to
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Andrea Brzobohatá je dnes naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne.
0: Správně bych měl říct hostkou.
1: I tak se to dá
0: Jste
1: říct.
0: Hostka? No,
1: jsem hostka.
0: Tak naší hostkou je Andrea Brzobohatá, bývalá poslankyně parlamentu České republiky z hnutí ANO a dnes kandidátka do Senátu. Mm-hmm. Co vás to popadlo po té zkušenosti v politice, kdy jste byla v poslanecké sněmovně, znovu se pokusit a kandidujete do Senátu?
1: No, chci to zkusit, protože jsem člověk, který si prošel vážnou nemocí vlastně a to hodně posílilo, protože musím upřímně říct, že nebylo to vždycky úplně jednoduché, že nějakou dobu mě trvalo, než jsem se z toho vzpamatovala a pak jsem dostala šanci v roce 2017 se kandidovat do poslanecké sněmovny. To se mně podařilo, takže jsem tam nějakou dobu fungovala a myslím si, že i ta nemoc, i to, že jsem přišla obědolní končetí, mě posílilo. A myslím si, že, nebo ne, myslím si, vím, že to období těch 4 let bylo úspěšné a chtěla bych to zkusit do Senátu. Věk už na to mám.
0: No, dobře, o té vaší nemoci, o těch zkušenostech, to bych teda nechal za chvíli. Dobře. Vám nevadí o tom hovořit, předpokládám.
1: Ne, vůbec ne.
0: Ale ještě zpět do té sněmovny, co jste tak důležitého zanechala po sobě ve sněmovně?
1: No já tím, že jsem vlastně tu nemoc toho meningokoka prožila, tak jsem se snažila vlastně, aby očkování pro děti a adolescenty bylo v určitém věkovém období zdarma. A považuji to za malý zázrak. Vlastně v době, kdy začal covid, tak jsme schválili, že očkování pro děti do 1 roku bylo sice nepovinné, ale maminky nemusely platit 10 tisíc, takže to je úžasný. A pak se dělal zákon 48 o veřejném zdravotním pojištění a tam se nám, taky to bylo v době covidové, tam se nám podařilo vlastně doplnit i ty adolescenty a musím říct, že jsme opravdu jediná země na světě, která to má.
0: A paní Brzobohatá, s jakým pocitem sledujete teď tu aktuální sněmovnu?
1: No,
0: s tou zkušeností, kterou máte?
1: Úplně upřímně budu mluvit jako člověk, který vlastně se na to dívá opravdu jen v televizi a nemá ty informace, které třeba mají ti poslanci, co tam jsou. Ale vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Jo. Já zatím mám energie takové, jaké mám pořád, ale moje okolí chodí s tím, že se jim zvedli 5x, 6x, 7x. Já vlastně pociťuju jenom ten benzín, protože tankuju naftu a docela teda někdy musím říct, že je to náročné u té benzinky, když vidíte, kolik se vám na tom stojanu ukazuje peněz, ale to máme asi všichni.
0: No a máte pocit, že se teda naplnilo to, co nám slibovala ta nová politická reprezentace, že se jaksi změnila ta kultura politická?
1: No, kultura se vůbec nezměnila. Mně teda jako osobně se vůbec nelíbí, jak se lidi napadají. To si myslím, že ani do velké politiky nepatří, že tam by měly být otázky jenom, které se týkají opravdu těch témat, které se řeší. A ne takové to napadání těch politiků, to prostě úplně není moje krevní skupina a můj dojem je, že to je všechno k horšímu, že vlastně vládu vůbec nezajímají čeští občané, že se řeší nějaké předsednictví v Evropské unii, ale že se řeší Ukrajina, ale český občan nemá nikde zastání. Opravdu se toho bojím jako člověk.
0: Mm-hmm. Pojďme k té vaší nejdůležitější životní peripety, což je ta nemoc, kterou jste si prošla. V roce 2010, mm-hmm, je to tak, jste onemocněla těžkou meningitidou, mm-hmm, tak to je, a lékaři v jisté chvíli, aby vám zachránili život, tak vám museli amputovat obě dolní končetiny.
1: Přesně tak.
0: Tak první mi řekněte, jak je to pocit, když vám to najednou řeknou?
1: No, já jsem byla asi 5 týdnů v umělém spánku a pak jsem se zbudila a vůbec jsem nevěděla, co se děje. Přiznám se upřímně, fakt bych to nepřála ani největšímu nepříteli. A to, že nemám dolní končetiny, jsem se dozvěděla až za nějakou dobu, protože jak ležíte v té posteli a jste celý ovázaný, tak si to vlastně ani neuvědomíte. A upřímně musím říct, že ty moje první pocity, když jsem se to dozvěděla, tak byly takový, že opravdu nechci žít a nechci tady zůstat. A to si myslím, že by byly pocity asi každého.
0: Co v takové chvíli pomůže nejvíc?
1: No, mě paradoxně pomohlo to, že jeden lékař mi řekl, kam vy se ženete, protože já už jsem se potom nastartovala a chtěla jsem nohy a chtěla jsem začít chodit, protože mám 2 děti a prostě chtěla jsem na tom světě zůstat. On mě řekl, kam vy se ženete, když vy zůstanete ležet někde na LDNce. A to teda musím říct, že mě nakoplo, že prostě tak to teda ne. Já jsem si říkala, tak to já ti teda dokážu, že prostě ve mně něco je a že v žádné LDNce neskončím. A musím říct, že se mi to i povedlo.
0: No vy teď, když vás znám z nějakých akcí, nebo my jsme se potkali na té Letné, kde
1: byly
0: ty závody, a myslím, že Tonda Panenka, že taková...
1: A vy jste nechtěl běžet, to trošku nechápu.
0: Já vám to někdy vysvětlím. No ale tak znám vás z toho, jak si prostředí i nepolitického, a vy dnes vlastně, dalo by se říct, normálně chodíte.
1: Chodím teda o berlích, protože se bojím. Jako na světě jsou borci, co nemají dvě kolena a chodí bez berlí, ale já se přiznám, že tu jistotu těch berlí opravdu jako potřebuju.
0: No a je to, když si člověk projde takovýmto obdobím, zažije to, co jste zažila vy, se všemi těmi jednotlivými, jak jste říkala, lékař a tak dále, tak je to potom dobrá výbava pro politika, když jste byla v té sněmovně a teď míříte do Senátu, v té chvíli, že si řeknete tak, takhle ne, a já to přesto musím zlomit?
1: Určitě, chtěla bych to zkusit, protože se mně nelíbí, že vlastně poslanecká sněmovna je koaliční a Senát v podstatě taky. Myslím si, že by měla existovat určitá rovnováha, že ten Senát má úlohu kontrolní i reprezentativní, vlastně i zákonodárnou, a určitě by tam měla být nějaká symbioza v tom, že by to nemělo být všecko jako jednostranný. Tak to vidím já.
0: No a co jsou teda ty hlavní body, s kterými tam jdete? Protože teď jste určitě v kampani, hovoříte s občany na ulicích, na náměstích a při besedách třeba, tak oni vám možná kladou jiné otázky, než na které jste připravena, předpokládám. Mm-hmm. Tak o čem se nejčastěji mluví?
1: No, nejvíce se mluví o tom, že vlastně já kandiduji na Mělnicku, což je obor 28, a tam mají maminky velký problém se zdravotní péči pro děti. Vlastně z pediatry. Tam neexistuje žádná pohotovost. Takže když máte prostě malé dítě a potřebujete rychle lékaře, ho musíte zbalit a jedete do Prahy. A tak jsme něco už zkoušeli, ale ono to chce potom nějakou jakoby větší silou tam zatlačit na to, aby tam opravdu něco takového bylo.
0: A v čem je problém?
1: Lékaři nechtějí, asi jich tam málo, a nechtějí sloužit o víkendech. Což teda na jednu stranu chápu, a na druhou stranu slibovali nějaký slib, když dostávali diplom, a myslím si, že by to měla být jejich povinnost.
0: Co myslím, Hippokratovu přísahu.
1: Ano.
0: Se tomu říká.
1: Hippokratovou přísahu.
0: No a tak to máme jeden bod, to znamená lékaři pro děti v tom vašem regionu. Mm-hmm. No a občané se ptají ještě na co třeba?
1: Pak je tam nepříjemné, a to si myslím, že není problém jenom mého obvodu volebního, ale celého Středočeského kraje, že já třeba bydlím kousek za Prahou, v Praze Východ, a když jedu do Prahy v nějaké té špičce, tak mi to trvá skoro 2 hodiny a je to 20 kilometrů. Takže tam je velký problém s nějakým...
0: Co vás, kde bydlíte?
1: U Říčan. No jasně.
0: A vám trvá 2 hodiny?
1: Trvá, no já dřív jsem jezdívala Praha-Brno za 2 hodiny, že jo. A teď jedu 20 kilometrů skoro 2 hodiny, protože tam jsou jeden kruháč za druhým a všude se stojí. A myslím si, že tady ten problém je všude po celém Středočeském kraji, protože převážná část Středočechů jezdí za prací do Prahy.
0: No a v tom regionu, v kterém kandidujete, tak tam také vidíte problém v té dopravní obslužnosti?
1: Určitě. No nájezdy na ty dálnice, tam prostě než se dostanete, tak je to opravdu katastrofa. A s tím by se mělo něco dělat.
0: No a oblast třeba školství, o tom se také jako hodně hovoří, tak to máte zmapováno, co by se mělo a nemělo?
1: No úplně školství se přiznám, že jsme zatím neřešili. Já jsem jenom zaznamenala od pana ministra školství, že snad děti mají chodit od 9 hodin do školy. Což teda už by tam nemuseli chodit vůbec, když 9 přijdou a ve 12 odejdou. A myslím si, že by to bylo docela nepříjemné i pro rodiče těch menších dětí, co by do té 9 hodiny dělali. Tak školství, přiznám se, že nikdo neříkal, že má nějaký problém.
0: Dobře.
1: Ale možná se vrátím k tomu, že vlastně je problém v mateřských školách, že dostat děti do školek. aby maminky mohly jít do práce. Ale to si myslím, že je problém taky celé republiky, celého Středočeského kraje, protože tam se staví jeden dům za druhým, ale nikdo neřeší infrastrukturu.
0: Dobře, a co s tím jako senátorka míníte dělat?
1: No, senátor vlastně může předkládat zákony a samozřejmě musí to schválit ten senát, nemůžete to dělat jak v parlamentu, takže doufám, že se mě podaří, aby ten senát, nebo že se nám podaří, aby ten senát měl jiné složení a ta vůle něco změnit tam bude.
0: Ještě, když bych se vrátil na moment k tomu školství, tak v médiích teď proběhly jakési nápady, že by některé druhy školství se odehrávaly pouze teda online přes internet a přes počítače a dokonce nápad, že by byly prohozeny letní prázdniny, by byly v zimě kvůli topení. Co si o těchto věcech myslíte?
1: Víte co, děti potřebují se potkávat. Jo, děti se potřebují socializovat. Já jako na jednu stranu si myslím, že ta online výuka není špatná.
0: No třeba vysokoškoláci?
1: No taky by se měli potkávat, jako ta online výuka potřebují praxi, potřebují být v terénu, že jo, vyzkoušet si to, aby byli připraveni na to povolání a nepřipadne mě to prostě úplně jako fajn.
0: A výměna těch prázdnin?
1: No tak to je taky nesmysl.
0: Nesmysl.
1: No.
0: No a vy jste tedy určitě specialistkou na ty sociální věci i s ohledem na to, o co jste se zajímala ve sněmovně, tak v této oblasti, to jsou seniori a něco všechno, tak tady do Senátu přicházíte s čím?
1: No tak tam to souvisí s tou chudobou, že jo? Protože tady ty nejohroženější skupiny obyvatel, vlastně maminky, samoživitelky, důchodci, handicapovaní, na tom budou jako ještě hůř, než jsou teď a třeba u těch handicapovaných je strašná nespravedlivost v tom, že čím víc vy si vyděláte, tak tím vlastně od toho státu míň dostáváte. Takže já jako handicapovaná, kdybych zůstala celý den v posteli, dostanu všecko a ten stát mě vůbec nenutí k tomu jít do práce. Vracet jakoby ty daně zase zpátky státu. Takže moc tady ten systém nechápu a myslím si, že to je na hodně dlouho, aby se to změnilo, aby byla pro ty lidi nějaká motivace, aby se znovu vrátili do života, aby tam byla nějaká socializace. Hmm. To si myslím, že u nás teda není vůbec dořešeno.
0: Jak funguje podle vás celá ta struktura vůbec všeho pro ty handicapované, pro vozíčkáře, pro lidi s jakýmkoliv omezením, protože v tom se za poslední roky určitě udělalo hodně práce. Ale jaký je aktuální stav?
1: No, teď bych řekla pravdu, si myslím, že mají problémy všichni. Jo, že tady ty znevýhodněné skupiny obyvatel jsou na tom asi ještě hůř a to, že se nám přidává důchod po 500, co to je, když jdete do obchodu a koupíte si máslo ve slevě za 62 korun. Jo. Takže si myslím, že tady ty skupiny na tom budou ještě hůř, než byly, ale hlavně ty skupiny vlastně obyčejných lidí, co pracují, tak vůbec nevím, jak to budou zvládat, protože ta doba je opravdu zlá a když slyšíte názory nějakých politologů v televizi a posloucháte, co nás čeká v roce 2003 a 2004, jako jaká tady bude krize, to přece nemůžeme tak nechat dopustit. Všude ve státech...
0: 2023.
1: Ano, pardon, no, 2023-2024. Všude v okolí jsou vlastně zastropované ceny a my jsme jediná země, která to vlastně nemá.
0: A ještě teď mám na mysli tu strukturu pro handicapované, protože když se rozhlednu okolo sebe, tak velmi často a čím dál častěji vidím, že jsou u benzinové pumpy, v metru, všude možně toalety pro vozíčkáře, nástupní plošiny do tramvají velmi často nebo častěji, tak tady jsme jak daleko, ta společnost, a jestli máte třeba možnost to porovnat, jak je to třeba v Německu nebo někde?
1: No, úplně přesně srovnání třeba s tím Chorvatskem, jak jsme se spolu bavili, tam je prostě problém najít to, ale to, abyste si jako vozičkář mohl dojít na ní. Ale u nás je to zase jako kde, možná ta Praha je taková víc, jako má takovou lepší infrastrukturu, tak tady asi problém s tou toaletou nemáte, ale já třeba v Mělnice, kde kandiduji, teď tam byl vinný košt a tam se prostě nevyčuráte, tam opravdu není bezbariérový záchod, jo. Takže já s tím nemám problém, protože já stanu z toho vozíku a dojdu si, ale ostatní jsou na tom jako velice špatně a to bych chtěla taky změnit, ani na úřadě dokonce. tam, kde to něco větí, tam se nedostanete na toaletu. Ani tam žádná není. Na celém Mělníku.
0: Jako není bezbariérová.
1: Není bezbariérová, tak. Hmm.
0: No a co s tím může udělat senátorka?
1: No je to vlastně o té regionální politice. Když regionální politici budou tlačit na tu obec, ta na kraj, a ti potom budou vyvíjet vlastně tlak na velkou politiku celostátní, tak si myslím, že by se v tom mohlo něco udělat.
0: No a teď pojďme pohovořit o té vaší, nechci říkat zájmově umělecké činnosti.
1: No to by mě zajímalo, co ti myslíte.
0: No mám tu organizaci, kde pořádáte takové ty běhy a tak, tak pojďte nám o tom něco říct.
1: No my vlastně, vidíte, my teď v říjnu budeme mít 10 let, jako oficiálně, jinak fungujeme už 11.
0: No food,
1: No stress. A je to hrozně fajn, vlastně združujeme lidi, co přišli o nějakou dolní končetinu. Takže kdyby někdo měl problém, tak moc rádi mu pomůžeme. A já třeba, když se mi to stalo před těma 12 lety, tak je to teďka trošku lepší, ale o mě se nikdo nezajímal, takže já jsem si musela všecko vlastně vyběhat sama a tou vlastní svojí urputností, kterou já teda, někdy je to dobře, někdy je to horší, mám, ale v tom životě mě pomáhá, tak jsem si musela tenkrát všecko zjistit a dneska, když vám někdo píše na Messenger, že vůbec neví, co má dělat, na koho se má obrátit, tak jsem schopná já a moji kolegové jim poradit, takže myslím si, že to je pro ně velká služba a divili byste se, kolik takových lidí je, jsou to manželky, že manžel přišel o noho kvůli diabetu, nebo že někdo havaroval na motorce, jo, nebo i v autě, prostě těch příčin je fakt strašně moc a já mám takovou skupinu na Facebooku a tam už mám asi 300 amputářů a funguje to, tam se navzájem lidi sdělují o pojištění na nohy, jo, o všem prostě, jaké mají problémy a je to hrozně fajn, taková hrozně hezká komunita lidí a já jsem za tu dobu, co vlastně to máme, co tam fungujeme, nezažila vyloženě úplně někoho, jako nechci říct negativního, negativní asi za začátku jsou, ale někoho, kdo by nebyl třeba moje krevní skupina.
0: No a ta akce, kterou předpokládám pravidelně, pořádáte na Letenské pláni.
1: Teď už to není na Letné, teď je to na...
0: Už to není.
1: Ne, pardon, bylo to na Letné jednou a dvakrát... Jednou to bylo na Ladronce a dvakrát na Letné, takže teď to bude zase na Letné.
0: A ať je to... Kde
1: kdekoliv,
0: je to, tak,
1: ale je to.
0: Ale je to, tak tam jde o co? To je tam, vlastně závod.
1: Je to závod pro širokou veřejnost a to startovné, co lidi platí, tak nám jde na transparentní účet a my za to kupujeme běhací protézy, protože pojišťovny platí jenom ty chodící, ale už nedovolují vlastně lidem, aby mohli sportovat, aby se vrátili do normálního života. Takže my jim koupujeme sportovní protézu a oni potom můžou hrát fotbal, můžou hrát tenis, volejbal, prostě cokoliv.
0: A to je rozdíl, teda jsem teď pochopil,
1: to je rozdíl, no.
0: Chodící a sportovní. Mm-hmm.
1: Ona je noha i na lyžování a je noha i na běhání. Speciální.
0: I na lyžování?
1: I na lyžování. Která vlastně se zaklapne do té lyže, už nemáte tu lyžáku, jen to zaklapnete do té lyže a jedete. To je co?
0: No ne, říkám si, jestli kdybych přišel o jednu nohu, tak jestli bych ještě chodil lyžovat, abych přišel o tu druhou.
1: Ne, máte u nás protekci, všechno vám vyřídíme velice
0: jako potom
1: rychle.
0: Potom tu nohu mě vyřídíte.
1: Určitě.
0: Jo.
1: Už budete vědět, na koho se obrátit.
0: No to vím, to je mi jasné. A stát se může cokoliv.
1: To
0: řekněte, ti lidé, kteří se s takovýmto osudem potkají a postaví se tomu čelem, jako vy, kde vlastně se bere ta síla? Právě v tom, že jste v kontaktu s těma lidma, nebo je to
1: určitě
0: rodina, nebo je to práce pro vás, třeba i ta politika?
1: Určitě. Je to o tom, že když někomu pomáháte, tak vlastně pomáháte nejvíc sobě, protože vás to žene dopředu. Opravdu. Tak to funguje. Máte z toho takovou vnitřní radost a naplňuje vás to. A neříkám, že ta politika je úplně jako to nejlepší na světě, ale můžete tam, spoustu lidí se třeba diví, proč kandidujou, ale když budete sedět doma u piva, tak, nebo v hospodě u piva, tak nic nezměníte. Člověk se musí snažit.
0: Tomu rozumím, ale ptám se tedy, jestli to nakonec ve výsledku stojí za to.
1: Asi ano.
0: Protože určitě se i v blízkém okolí najdou lidi, kterým může vadit, že jste členkou hnutí ANO, nebo že jste za hnutí ANO. Tak co na to zpravidla říkáte, když vám někdo řekne, no, ten Babiš a tak dále?
1: víte, co to je každého věc a hlavně to není můj problém, ale jejich problém. Takže já jsem v pohodě. Dneska zahajujeme kampaň Brandýse. Vlastně tak...
0: Jedete na kampaň teď, jo?
1: Teď odjíždím na kampaň, no.
0: A ještě mi řekněte ten obvod Mělník, tak které jsou to jako ta nejdůležitější nebo ta největší města, která bude znát?
1: Jsou to čtyři: Brandýs, Kralupy, Neratovice a Mělník.
0: A Mělník. Takže to je ten váš obvod a spousta samozřejmě obcí, které vy teď do voleb objedete.
1: Určitě.
0: A předpokládám, že se dostanete do druhého kola, třeba potom vyhrajete, každopádně vám držím palce.
1: Děkuju.
0: A jsem rád, že jste přišla do XTV a těším se na příště. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju vám taky moc.
0: Naším hostem byla Andrea Brzobohatá.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformujou tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrácie pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi. No, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle
2: sportovně.
1: Dobře, ale tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 000 korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty... nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále. Mm-hmm. Tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo,

0: řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká ale přeprava nebo něco takového?
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: jo, v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo?

0: Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
0: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to
1: úplatek
0: není.
1: Za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No, vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane
1: prezidente. Dobrý den.
0: Tak těším se na dnešní natáčení. 24, to už je hezké číslo.
1: Je to obdivuhodné, že no ne, že my jsme to vydrželi, to je jasný, ale že některý divák to vydržel poslouchat, to je obdivuhodné.
0: Koukal, jaké máme stabilní publikum. Ale pojďme k tomu, co je důležité. Dnes dopoledne jste dlouze, pokud vím, hovořil na čtyři oči s panem Orbánem, maďarským premiérem. Co můžete prozradit z toho osobního setkání?
1: Tak zaprvé, že bylo strašně dlouhé. Já jsem myslel, že bude tak hodinu. Dokonce jsem si už dal sraz s nějakým německým panem profesorem. Ten tam schlíple čekal dole. A Orbán tam vydržel skoro dvě hodiny a jeho pobočníci ho pořád tahali za rukáv, že už musí končit a jet dál. Takže to je první signál. Já myslím, že on byl s tím také spokojen. On stejně jako já mám pocit, tak on má pocit, že v Evropě nenachází někoho, kdo by měl názory jemu blízké a kdo by viděl svět v celé té hrůze té současnosti. A takže to bylo nutné si promluvit. My se takhle vidíme na průměru, řekl bych, třikrát za rok. Naposled to bylo v květnu na nějaké konferenci. V Budapešti jsem byl. No takže jsme diskutovali o obecných věcech a také o pár aktualitách současnosti a nevím, co bych všechno prozradil. No tak něco z toho prozrazovat nemohu, protože to bych zase prozradil, kdo mi to řekl, a to já strašně neradělám. Já myslím, že on zaprvé on je pozitivní, optimistický, dopředu jdoucí. Je Maďar za každým coulem, člověk, který mu jde o to Maďarsko. Není jen tak politik, který hraje na sebe a na svou kartu osobní. On hraje opravdu na tu zemi, v jejímž čele je. On se trápí některými věcmi jako my. A myslím, že on se také trápí tím, že změnami poměru u nás se změnilo politické zabarvení naší země a že Česká republika už není vůči Maďarsku to, co bývala v minulosti. A mě to nepřekvapuje, já to vím, já jsem to čekal a já jsem opravdu první komentář, který jsem udělal po volbách loni v říjnu, tak já jsem tam řekl, no já myslím, že dojde k výraznému oslabení naší vládou, k výraznému oslabení V4 a vůbec spolupráce tady těch středoevropských zemí a dřív tam jenom lavírovalo Slovensko a teď tam evidentně lavíruje Česká republika a to jako musím přiznat, že s tímhle pocitem on k nám přišel.
0: Vy jste v tiskové zprávě k tomu setkání uvedli, respektive Institut Václava Klause, že jste mimo jiné hovořili o vztazích uvnitř Evropské unie. Padlo tam třeba něco i v tom smyslu, protože on má asi možnost porovnávat vládnutí Petra Fialy a vládnutí Andreje Babiše. Narazili jste na ty dva.
1: Tak já myslím, že Viktor Orbán s Babišem nalezl nějaký modus vivendi a ve svém pragmatismu a ve svém neintelektuálství. Orbán není intoš, Orbán není intelektuál. Orbán je mnohem pragmatický a praktický člověk. Tak on jako s tím Babišem asi nalez nějakou tóninu srozumitelnosti vzájemné a on sice myslel, že ji nalezne s Fialou taky, ale zdá se mi, že Fiala se pohybuje trošku v jiné dimenzi, ne toho praktického, pragmatického politika, který od píky začal z nulových začátků a buduje 33 nebo kolik let prostě své postavení v Maďarsku a své vztahy s Maďary a podobně. To v tomto smyslu je pro něj Fiala, ale to je moje hodnocení, to je schraň Bůh, že by byly jeho slova. To v Brně Fiala, profesor politologie a ne praktický, pragmatický člověk jako on. On prostě je člověk, kterému jde o každého voliče a on se vychloubá tím, že má v každé ulici nějaký kontakt v Maďarsku, prostě jemu jde o ty lidi. To já myslím, že je úplně odlišné od dnešní naší politické věrchušky ve všech politických stranách. To jsou takový mlčochové, který žijou ve svém uzavřeném světě a s lidma se neumí setkat, neumí přirozeně promluvit k lidem.
0: Vaše knížka Návrat inflace, kluská cesta bezstarostného zadlužování má teď vyjít právě v maďarštině. A pojedete ji tam představit?
1: No to jsme si právě potvrdili s panem premiérem, že to je šance na příští setkání, protože já jsem tu mou knížku, která vyšla u nás na přelomu roku, čili raná knížka o inflaci, tak já jsem ještě obohatil nějaké navíc kapitoly, takže to je knížka, která se dala dohromady před měsícem a půl, myslím to složení. Nově jsem napsal totálně jiný dlouhý úvod od maďarského čtenáře a tak dále. Takže budu rád, že to jde maďarsky a rád tam přijedu.
0: Pane prezidente, jedna z aktuálních věcí, kterou teď sledujeme v českých i zahraničních médií, je ta svým způsobem nešťastná návštěva katarského emira, který včera přiletěl, my dnes natáčíme odpoledne 6. října, teď je 16 hodin 32 minut, včera přiletěl, a nebo respektive včera odletěl, navzdory tomu, že měl odletět dnes. Je to ostuda, když se něco takového přihodí? Tak. Hlava jiné země, významné, se v uvozovkách urazí, sedne do letadla a zmizí do Londýna.
1: No tak zaprvé já jsem byl včera na pozvání prezidenta našeho na slavnostním obědě s katarským emírem na Pražském hradě, takže jsem takhle seděl proti němu jako jste vy, tak jsem s ním chvíli hovořil. Musím teda potvrdit, že s odletem v žádném případě nepočítal. V každém případě mě říkal, co ještě v Praze udělá a co dneska večera, co zítra a těšil se, že se ještě podívá na tohle a na tohle. Říkal, že tady sice je prvně oficiálně, ale asi 6x už tady byl tak nějak privátně, takže tady docela zná. Takže ani náznak toho, že by něco takového chystal, můžu já veřejně dosvědčit. Takže jsem já byl překvapen nejvíc, když jsem si to ráno přečetl, že večer odjel. Nevím, tak tady je to podle mého názoru opravdu podivná věc, protože byl jsem přizván. To setkání, prezidentská návštěva se neudělala kvůli tomu, že se to teď hodí Zemanovi nebo Emírovi. Ta návštěva se udělala proto, že se jemu hodilo přijet do Prahy, když byl pozván na ten evropský politický summit. To je naprosto evidentní, to bylo opačné sequencing věcí, řazení věcí. No takže on sem nepřijel ani tak na státní návštěvu, jako na tadyhle ten summit. A ta Evropa asi, když nemá plyn a odmítá ho brát od Ruska, no, tak by si měla předcházet někoho, kdo ten plyn má a kdo by ho evidentně mohl dodávat. No a tak jsme to všichni interpretovali. Na tom obědě bylo neuvěřitelné množství lidí a blízko něj seděli Beneš na straně jedné, Čezu od 3 metry dál, Stanjura a Síkela a tak dále. Prostě evidentní bylo na Dlouhý a tak dále. Takže evidentní, že tam o tyhle ty věci šlo. No a oni ho nejdřív nějak pozvou a pak jako si odhlasujou, že ho na tom sami to nechtějí. No to je věc, to, že se urazil, tak to je pro mě docela pochopitelné a že by my jsme si tím něco pro sebe dobrého, nějaký dobrý puntík o něj, když nám jde o jeho ropu a o jeho plyn a tak dále. Mě zaujalo ještě něco jiného. Nedocenuju úplně přesně, kdo všechno je v sdružení OPEC. All Producing and Exporting Countries. Ty producenty ropy a vývozce ropy. Já tak to nesleduju přesně. No a ne, já jsem říkal, ale všiml jsem si, že OPEC dnes neboli včera ráno, no, rozhodl omezit výrobu ropy. To je vysoce destabilizační prvek, a když se omezuje výroba a poptávka spíše narůstá, tak to znamená, že budou větší nedodávky a větší růst ceny. Samozřejmě to někdo udělal schválně, aby ta cena šla nahoru. Tak jsem jako říkal, co se tím sledoval, a on mě opravil, že před 5 lety oni vystoupili z OPECu. Ač byli jeho founding fathers někdy v roce 74, což jsem já nezaregistroval, protože se jim to už nelíbilo, aby tam spolu s těmi se Saudskou Arábií a tak dále se nekamarádí. No tak to je docela hráč světový, ten katarský emír v těchto věcech. A my dopustíme, aby se na našem území stala tadyhle ta věc. Nevím,
0: je to,
1: co si o to myslet.
0: Ostuda, pomlčka, skandál?
1: Ostuda, je to ani ne ostuda, ani ne skandál, je to blbost. Je to prostě známka nezájmu o nás, našich politických vrchůšek, nezájmu o skutečné lidi, o řešení věcí. Je to nepřipravenost k jednání, nepřipravenost pro jednání takovýchhle věcí, že by si Fiala myslel, že svým šarmem nějak tohle prosadí a ostatní budou proti, to nevím, k tomu nemám žádné informace, ale je to velmi neobvyklé, taková urážka, jako že by někdo odjel, to se často v historii státních návštěv nestává.
0: Stalo se to někdy vám, pane prezidente, za dobu vašeho prezidentování, že jste se naštval a sedl do letadla, odletěl dřív?
1: Nesedl, ale stalo se mi dvakrát už takové té dramatické chvíli už roku 97, kdy už se drolila naše koalice ODS s Lidovci a s Kalvadovou ODou. Takže bylo setkání středoevropských, jihoevropských, východoevropských premiérů v Grácu rakouském. Já jsem tam doletěl a zjistil jsem, že Lux vymýšlí, že musíme vyhodit šéfa bisky naší a že to vyvolává domácí prostě naprostý chaos. No, takže jsem vydržel asi 3 hodiny na tom zasedání a omluvil jsem se a odletěl jsem zpátky. No. A druhá věc jsem zase zažil, že když jsem odletěl na podobnou akci do Sarajeva, tak slavný sarajevský atentát, tak všichni čekali, až vypadnu, že udělají puč proti Klausovi. No, tak to bylo dramatičtější, že se ukázalo, že Sarajevo v tu chvíli ještě bylo. Tam jsem jezdil pouze v obrněném transportéru. Ač tam byl takovýhle summit prime ministrů nebo prezidentů, tak tam jsem jezdil jenom v obrněném transportéru, že tam pořád někde byly nějaký ostřelovači možní. No a zejména letiště bylo pod z vrcholů hor pod ostřelováním, takže jediná možnost bylo tam být za světla. A neodvážil se nikdo nechat to letadlo v noci na tom letišti, takže naše vládní letka doletěla, vysadila nás a odletěla pryč, že pro nás zase přijede. No a tady vypukl puč antiklausovský, no a já jsem neměl letadlo, takže tam musel teda, nemohl jsem odletět večer, protože to letadlo se nemohlo v noci za tmy na sarajevské letiště vrátit a tak se čekalo do druhého dne. Takže nějaké zážitky tohoto typu, jako kdybych je popisoval v nějakých pamětech, tak já bych je našel.
0: Ale nechci odbočovat, ale tedy ten příběh, když pan premiér Fiala letěl na pohřeb královny stylem, že letěl do Londýna letadlo zpátky a druhý den, tak to není vlastně žádná výjimečnost.
1: No, ale nevím, v Londýně na Heathrow to asi nebylo, protože se tam střílelo. To v tom Sarajevu, tehdy v té Bosně byla dramatičtější situace. Opravdu já jsem tam chtěl se potkat s velitelstvím v tom Sarajevu. Já jsem měl na plán, že se potkám s velitelstvím, opravte mě, jestli se mýlím, KFOR se to jmenovalo, myslím. To byly takový ty sjednocený síly, který tam jakoby mezinárodní bojovali. To byl nějaký americký generál. No a tak bylo domluveno, že tam jedu. Bydleli jsme v napůl rozstříleném hotelu, který měl zbouraný jedno patro. To je taky psychická docela zajímavost. No a najednou, když jedem na tu základnu toho KFOR, tak mě posadili do obrněného transportéru. A taky si nejste jistí, jestli to je normální stav nebo ne.
0: Tak, pane prezidente, co vlastně my občané Češi máme očekávat od toho takzvaně neformálního setkání toho evropského politického společenství, to, co probíhá v těchto chvílích, v těchto dnech na Pražském hradě?
1: Tak kdybych já mohl říct svůj názor, tak bych řekl, že nic. Samozřejmě to je říčka, ale já myslím, že to říčka, která ukazuje prostě něco. Nevím, nakolik naši spoluobčané vědí, že to evropské politické společnosti je novinka na evropské scéně. To nikdy nikoho nenapadlo, protože my máme jednu organizaci v Evropě, která je něčím jako evropským politickým společenstvím, a to se jmenuje Rada Evropy. V té jsme členy už více než 30 let a v té je 50 členů a spousta zemí, které nejsou v Evropské unii, jsou členy té Rady Evropy. To má svý parlamentní shromáždění, to má svá pravidelná zasedání, to je normálně fungující evropský orgán. To jako by všem mělo stačit, aby byl vyplněný tenhle ten orgán a dělal nějaké rozumné věci. Samozřejmě to nestačí takovým hrdiným Evropanům, jako jsou Francouzi, a zejména hrdiným šéfům francouzského lidu, jako je pan Macron. No a pan Macron najednou vycítil, jak se ta rovnováha francouzsko-německá díky totální slabosti post-merkelovského Německa, jak se vychýlila v jeho prospěch, no tak on najednou začíná vyhlašovat různé iniciativy a myšlenku evropského politického společenství si vymyšlel z ničeho nic Macron, když před náma byli předsednickou zemí EU, tak to prostě prosadil. Já to považuji za absolutní nesmysl, schválnost, hříčku, nedovedu si představit, co by dělala. Na druhé straně je to také Macronova asi demonstrace jeho síly, a na straně druhé je to od Macrona taky sdělení, že už trošku na tu Evropskou unii kašle. Prostě, že hledá jiné fórum, kde by se o Evropě mohlo rozhodovat.
0: Může to být, pane prezidente, tak, že hlavním výstupem toho sezení společného na Pražském hradě má být jakýsi vzkaz o společné soudržné Evropě směrem na východ, směrem Putinovi?
1: To je určitě proklamovaný cíl a ten bude formálně určitě dovršen, ale já myslím, že to je širší pokus než jenom tohleto. Já si nemyslím, že všichni, kteří se toho zúčastní, mají přesně stejný názor na rusko-ukrajinský konflikt, a já myslím, že Erdogan na straně jedné, ale Arménci, Azerbejdžáni a takovým taky žijou trošku jinak.
0: Může to mít vliv na ceny energetiky, nebo energie, promiňte.
1: Já
0: to
1: myslím,
0: setkání, že tam se prostě to někde domluví v zákulisí. Zítra se to zastropuje pro celý svět.
1: Ne, to je prostě demonstrační akce, která nemá žádnou náplň, žádný obsah, žádnou strukturu. Nic, tam pár lidí dostane příležitost něco říct, a ostatních 44 nebo kolik, jako na ně nedojde řada, takže no, to krátké setkání bude bez ničeho. Asi předem připravený mají papír, kde přečtou, že Putin zlý a Zelensky zlatý. To ano, určitě, ale jako jinak, že by tam o něčem vážným se jednalo.
0: Teď, když předsedáme Evropě, tak může toto znamenat třeba posílení pozice našeho ministerského předsedy, co by aktuálního šéfa Evropy, protože do této chvíle jsem zatím nic podstatného v médiích, co by tam pan Fiala zajímavého spískal, nenašel. Tak třeba teď je ten startovní výstřel.
1: Opravdu mým cílem není pošťuchovat prázdnotu českého předsednictví EU, to by byl lehký úkol, ale já bych hlavně řekl to, že mě nezajímá tolik to dnešní setkání, že bych se tím na to specializoval, to říct nemohu, ale pokud tomu dobře rozumím, tak celé to setkání jde mimo naše předsedování Evropské unie, věta A, a věta B, to samozřejmě, protože to je v Praze, tak úvodní projev pronese náš premiér, ale tomuto shromáždění předsedá Michel, bývalý belgický premiér, a nikoli Fiala, by the way, teda.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51 a 49 bude různě. Já teďko odpovím trošku nepřímo, jo.

0: přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
1: Za kokainisty?
0: Za kokainisty, no jo, a ona točila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk,
2: no, to je úplně.
0: Paní Blbuše je hrozně chytrá, no, a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že, to je, že tam je tvůrčí duch. Straně.
2: O tom nepochybuji, no, zejména směrem k dopravním podniku.
0: A tohleto? A směrem ke kokainu, ne?
2: No, no tak.
0: Tak, tak tvůrčí, ježišmarja.
2: Co stojí ten kokeš?
0: Jim už to nestačilo ani do nosu.
2: No tak no, jo, tak si to nedu prci.
0: No a tak chci říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak. Jsou to tvůrčí lidi, Xavere.
2: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
0: Nepochybu a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Že to je jaký křišťálově čistý člověk?
2: Pane Holče, ani z pistolí.
0: On to má křišťálově čistý tady možná.
2: Jo, jo, ale má pravdu, že oni, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně, to je matka Tereza.
0: To je dobré.
2: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
0: Já teď jenom, já vlastně, teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sede a že teda uteče do Ameriky, tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu uteče do Bruselu.
2: To je super.
0: Tak si šťálový.
2: A jako vůbec nepochybuju paní Holubové, že to směrem k svýmu synovi myslí opravdu vážně.
0: Mě jenom trošku mrzí, že ne kandiduje i ona, víte?
2: Umřela, ne?
0: Eva Hlubová?
2: Ivona.
0: Já říkám Eva Hlubová.
2: Vy jste řekli Ivona?
0: Ne, no i ona.
2: I ona? Já si myslím, že mluvíte o přenoslově.
0: Vůbec nerozumíte.
2: Ne, to promiňte, ten, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
0: Strašně.
2: Takže i ona.
0: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
2: No, už jsem přihlášený. Už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
0: Tak to jo.
2: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
0: Je to škoda, ne? Velká.
2: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
0: A já miluji její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
2: Přemýšlím, neumím si nic zbavit, co kde říkala.
0: Ježišmarja.
2: No ne, jestli ten přednes jako na
0: je krásně
2: Jiřku Švorcovu
0: to nemá. Ne, to je lepší.
2: Lepší.
0: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
2: No, pane Holče, ještě k té paní Nerudové. Já jsem si vám pořád myslel, že ona to vzdá.
0: A to byl Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
2: No ne, tak teď ji prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala a dostala profesuru, to není žádná sranda, teď to je...
0: Podívejte, je to blbuška.
2: Ale neříkejte...
0: Je to tak, ne. Severe. Ale
2: já víte, co je... Počkejte, aby to bylo vážné.
0: Jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvěcují ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Xavere? Že prej neučí dobře.
2: Pane Holče, já jsem to
0: snad...
2: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
0: To zaplatil Babiš.
2: Babiš je.
0: A s Turkem.
2: A s Putinem.
0: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
2: Jak to?
0: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
2: Turkovi? Mm-hmm. Prosím vás, tak to mě vysvětlete. Pane Holče, to už jsem si říkal moc krátce, musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
0: A to už jsme za pejvolem, Xavre, to už nebudeme tak.
2: Váš pejvo. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi prorusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
0: vy jste tady, Xavre, mluvil o Goebbelsovi. Že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a Goebbels byl genius propagandy.
2: Že šmatláme Goebbels.
0: No, že šmatláte a Goebbels. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. Tak prostě budete... Já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
2: Tak to už je ale milion.
0: Když je, vlastně opakoval. To už jste dávno, že jo?
2: Už jsem dávno.
0: Já si vymyslím něco jiného.
2: No ale, že třeba někdo, víte,

0: Tak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě takovou...
1: Já vím, co jste. Vy jste proruský kokainista.
0: No, to jo. Jo, to jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaveridis obyt nějakým na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruský. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruský, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak to
1: fakt? Vy si žijete Xavere?
0: Nadpoměr je hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane Holče. Protože já se k tomu, já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
1: Jo.
0: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkonný počítač. Je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
1: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Přiznej, co? Vy vytěžíte kryptoměny.
0: Já těžím pravdu.
1: A to jo. Ale to potřebujete pořádnou toho, ne? Mašinu, co?
0: Já těžím pravdu.
1: Tak pravda je tady, ne? Mezi náma.
0: Příští týden si zatěžím.
1: Jo?
0: To uvidíte. No, k věci, pane Holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat ty uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
1: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Prej ne?
0: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
1: No on se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. A on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček. Ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy. To je, my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou. A tam se to bude všechno lifrovat. A jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
0: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
1: No jasně.
0: Jasně. Tak to mě
1: ale víte, šokovalo. Jenom ještě.
0: Ale ten dotaz.
1: Ale no
0: dobře,
1: ještě.
0: Dobře.
1: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a tak pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie pro změnu.
0: Tak a můj dotaz. No, a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mě opravdu kvalifikovaně.
1: No to jo.
0: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit, ty z těch uprchlíků.
1: Tak jenom nějakých 20 tisíc euro za hlavu.
0: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy, když zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
1: A tak teď jsi mě zklamal, Xavere, trochu, to teda já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, uslat postel.
0: Ne, já v tom,
1: no, tak vy nejste dobrý člověk.
0: Ne, já jsem xenofob, asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme uprchlíky.
1: No
0: a jo. Pavel nikdy nelže.
1: No to ne.
0: A Pavel určitě, on je doma má a nechlubí se s tím, jo. Takže určitě jim dělá snídaní, oběd, večeři, v mezičase jim povypráví o Marku Vítovi,
1: jo.
0: Nebo o paní Slováčkové.
1: No, vidíte.
0: A oni to mají se zábavou, takže já nepochybuju o tom, protože znám Pavla, to je čestný člověk.
1: No je.
0: Čestný.
1: Jasně.
0: A bojovník. Takže tam to je, ale já na to nemám. Já nejsem tak dobrý člověk jako on.
1: Dobře, máte pravdu. Já bejt váma tak zkusím ještě, než se začnu vyplácet. Já teda, byste si koupil takhle drahý počítač? 20 tisíc euro, myslíte?
0: 20 tisíc?
1: To bude za jednoho, no, tak když to... tam přivedou dva Xavery, tak si připravte 40 tisíc euro, to je...
0: Euro?
1: 40 tisíc euro je 1 000 000 korun. No tak pro vás je to nic.
0: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám klíčky, řeknu děkuju, přátelé.
1: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. To je dobro. Je jestli bys je nevzala ona zadarmo. Když,
0: a víte, že
1: takhle, když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak...
0: Kdyby na to došlo a kdybych na to neměl na to vyplacení a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
1: To ne.
0: To ne, to ne. To zase takhle dobrý člověk nejste.
1: No, já bych přijal, vy nejste migrant, no. Tak.
0: No ne,
1: vy tak... se o sebe musíte postarat sám, Xavre.
0: No ne, tak my bychom... U mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo jaká a já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduji nic jiného než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. Koupu tak se to... jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
1: No, no to byste mohl, umíte sekat trávu?
0: Jo.
1: Koupat byste se mohl v kádi na zahradě?
0: Ježiš, to je super, to je, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
1: Kdybyste chtěl kosou, ale půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
0: A je to traktůrek?
1: Ne. Musel byste chodit zatím takhle, no.
0: Budu chodit zatím?
1: No, si protrénujete ty kotníky. No, no.
0: A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
1: No jasně, jasně.
0: Jak se jmenuje Alík? Nebo jak se jmenuje?
1: Ziggy.
0: Jak?
1: Ziggy.
0: Ziggy?
1: Ziggy.
0: Jako po Zbigněgovi?
1: Ne, znáte Ziggy Stardust, to David Bowie, ne?
0: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
1: Ziggy.
0: Ziggy.
1: Ziggy, Xavere.
0: Ziggy.
1: Ziggy.
0: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
1: No, ježišmarja. A je to Xavere tvrdá palice, takže na to stejně kašle na všechno.
0: Jo, ale já mám, víte, co mě vždycky potěší, když já si vlastně uvědomím, jak znešeným člověkem tady sedím.
1: No to jo,
0: to je.
1: To proto sem chodím.
0: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to paní uklízečce v baráku. No nic, to jsme...
1: Taky proto vždycky ve čtvrtek záříte štěstím, když sem jdete.
0: Já se vracím ke kauze kokain, protože pro mě je to důležitý. Neumíme odhadnout některého z těch poslanců, kdo na tom jede? Já
1: no,
0: to nepoznám.
1: Já, teda adeptů je tam dost, ne?
0: Jo, jo, jo. Tak takhle, kdybych měl stát 3 hodiny, nebo 5 hodin, nebo 8 hodin u toho pultíku.
1: To se lanička hodí, ne?
0: Ježišmarja. Ale... Já na nikom ty příznaky nevidím, že by měl nějaký tiky nebo něco. To nebo to není po kokainu?
1: To nemusíte mít žádný tiky. Ne?
0: No.
1: Podle mě tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, tak tam jsem trošku viděl zatím, a nejen jenom jednu lajničku.
0: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
1: Tam by byl taky stejný příznak.
0: Že jsou vidíte? Jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
1: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Xavere, tak to se vypráví. Zákulisí, hele, to je slyšet. Ze zákulisí.
0: Jo? Jo. Pane Holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na tom hokejovém finále a tak, ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to?
1: No skvělej, Xavre, a já vám řeknu proč. Jo. Protože to byli oni přesně. To přesně sedělo k ním. Jít do VIP boxu, tam se zavřít, hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika. To je přesně tahle vláda. 2% lidí věřej, tak já to chápu. Takže já jsem měl radost.
0: No, já jsem o tom přemýšlel. Oni nemohli jít mezi lidi, pane Holče. Protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak Když jsem viděl to množství českých vlajek, to bylo něco tak nehodnotového. A to byla samá spodina.
1: No bylo, samozřejmě, vlajkama. Ale...
0: Jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka a vlajka Evropské unie?
1: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, kde on si na ty svoje, na to turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně. Měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se k ním, aby se izolovali od lidí a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
0: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, tam seděla paní Pekarová, bedna, a vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra, jo, on se jmenuje Rakušan, víte
1: Rakušan,
0: to?
1: Rakušan, no tak ježiš.
0: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
1: A já jsem sjednocenej furt, Xavere.
0: S kým jste
1: se? Sám se sebou. Jo, tak se svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt i dobře po tom titulu.
0: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
1: Ještě ne, vy jste ho slyšel.
0: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová.
1: Tomu rozumím.
0: Já tomu taky rozumím. K té se tam vrátil asi třikrát. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
1: No tak nejen Maďarům. Ona se pomátla, no, v Bruselu.
0: No počkejte, to neříkal.
1: A... To říkám já.
0: Jo? Mm-hmm. No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
1: No to tak je, ona tam není za Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
0: No ale...
1: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně. Ano, ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
0: Orbán tam hovořil o vydírání a tak je fakt... Až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
1: No tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne? Záhy.
0: Tak není odkud.
1: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
0: Jako Six TV? Třeba. To nebude. Jo. Tady dostane řád zlatého čudlíku.
1: Nebude odvolaná, Xaver.
0: Alex je super.
1: Udělat rozhovor s Orbánem si žádá odvolání, to vám říkám.
0: A, no ale musí být, odkud ti odvolá?
1: To se najde vždycky.
0: No a ona nikde nezasedá.
1: No, něco dělá, ne?
0: No tady.
1: Bude odvolaná z práce.
0: A tady
1: z
0: dělá skvěle. No. Tady jako naopak, kdyby to šlo, jako že to nejde, bohužel, tak se jí zvýší honorář.
1: Můžete snížit svůj a to můžete zvýšit.
0: Pane Holče, vidím, že nejste mu zasvěcený, jak to tady chodí. Že já žádnej nemám.
1: Alex, Xavere. No vy tady těžíte prej nejvíc.
0: No. Jo. Nejvíc průseru. No, tak to jsem chtěl říct tomu Orbánovi. Je to zajímavý, podívejte se na to. Ale víte co? Ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane Holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
1: No, téměř, jasně.
0: Téměř. Dneska je čtvrtek, takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilozonka. Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
1: To vám prospěje. Prospěje. To se státe slušným člověkem. Jo, ale... Prej jste neslušný.
0: No, tak... No, tak to jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
1: A kdo vám to naloží?
0: Co?
1: Kdo vám to naloží, ty, to bičování?
0: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
1: To by bylo dobrý.
0: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám, že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
1: Neděje?
0: Žádný ale... kýble, prostě až na toho Turka.
1: Jo, ne, tak
0: paní to... Bobošíková ho vzala za uši, vykoupala v exkrementech.
1: Ale počkejte, ale bude finále.
0: Trošku jako vtipně.
1: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, Xavere.
0: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
1: No bude. Nebo ve středu, nebo kdy?
0: Tak ve středu možná.
1: Těsně před volbama. Když jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
0: Jo, protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Hmm? Někteří.
1: No.
0: No, uvidíme. No a já jsem čekal, že budou nějaký jako, že někdo bude zatčený, někdo bude obviněný, něco vlastně se děje.
1: Ty ani žádný jsou s Babišem, ne? Já jsem říkal, jako, co se to děje, že není žádný jsou s Babišem.
0: To je divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
1: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne? Kvůli těm...
0: Myslíte pracovníci justice?
1: Co?
0: No, pane Holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
1: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
0: Pane Holče,
1: Maria,
0: to je jako svatba bez nevěsty.
1: Já se k těm volbám ani nechce teď.
0: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
1: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem. No že to tam jinak nehodím do té urny.
0: No, já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu. Hmm,
1: nejlíp.
0: Vyšetřovat.
1: To jim řekněte v tom Brně.
0: A já tam...
1: Tak někde kolem 15. rány.
0: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
1: A to se rozmluvte u toho. No a to ne, si tak... uděláte v oko u nich. Když řeknete, chce to soud s Babišem.
0: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
1: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů, Xavre.
0: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
1: Ne, jaký?
0: Nevím, jaký je. Utrhne se podle mě ta konečná.
1: Ještě, já se, jak se řekl, utrhne a to... A...
0: Ne? Neutrhne.
1: Jako jak utrhne? Že se tam dostane, nebo?
0: Utrhne se, že bude mít... strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, o kterých to nikdy jako neřekl.
1: Víte co, já ač jako komunista jí to přeju.
0: Cože? Ač jako komunista?
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Vy jste řekl komunista?
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Ježíš, to mě polil. No já jí to asi taky přeju. A já jsem taky antikomunista. Hmm. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje. No. Jako co říkají z ODS jedno a stopky...
1: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
0: Brusel, na ty vlajce, viděl jste?
1: No váš europoslanec, vy jste říkal, jak jste volil Sašu.
0: Já jsem volil Sašu. No.
1: A v těchto Čech věský videa disidentský, Xavere, nechcete s ním chodit po Praze, disidentský?
0: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
1: Tak je takový stébák, no trošku teď. Bože, tak helejte, i oni patří do disentu, ne? A k disentu, tak co?
0: Jasný, já jsem u toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit. Nebo legitimní
1: naprosto.
0: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal. Já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A tuž tím je to řešení.
1: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
0: No ano, umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
1: Ježíš Maria. Teď.
0: Václav.
1: Saša, co?
0: Saša.
1: Jeho Saša.
0: Takový hodný disident. Hm? No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
1: Ksavere.
0: Mám to přečíst já?
1: No počkej, nevím, či to rozdělit. Řekni to, co teď děláme. Děkujeme.
0: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
1: Já to zkusím.
0: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Paní doktorka Formánková. Byl zrovna rece, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavre.
0: No vidíte? Super. Hm? A kdo to dává ty ceny?
1: To já nevím.
0: Já taky nevím. Dobrý.
1: Jestli není ta společnost na ochranu nebo obranu svobody slova projevu, ne? No, co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Vilzonky každý čtvrtek, Xavere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
0: Prezidentík?
1: Marcela Skořepová, naše věrná.
0: Ta Marcela.
1: Podporovatelka.
0: A utopence jsme tady z
1: co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte z té jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vezonova 10, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje s hloupostí, nenávistí a na boj se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
0: Děkujem.
1: Josef Fejm, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
0: To se tam dostalo omylem.
1: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
0: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
1: Alena Davídková a Zalka.
0: Vítková.
1: Davídková,
0: promiňte.
1: Vy jste, nemáte něco
0: mám,
1: i s uchem, že jo?
0: Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
1: Tak jak se i to čistit a to? Na Vilzonku od Zalky. Tomáš Sova, Vilzonova 920. Danušce na nový kyblíček plný evropský hodnot. Podpora Xaverovi.
0: To je hezký.
1: Že jsi Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Vilzonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
0: Děkujeme. Tak pane Holče, jsme na konci.
1: Náš boj je u konce, Xavere.
0: Náš dnešní boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
1: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
0: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
1: To já taky.
0: No tak no za týden asi nebude Vilzonka.
1: A nebude prý potom v pátek.
0: Když to stihneme, ale přátelé...
1: Vám se už nechce makat, co Xavere.
0: No tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej kozo odpovědnosti. Tak to je jako pozor, já si nic dělám. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
1: Já taky.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

řízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Člověk možná nemusí být úplným expertem, aby pochopil, že takzvané koloběžky, kterých je teď v Praze hodně, musí nutně z podstaty věci, tak jak jsou používány, být nebezpečné. Nejenom pro ty, co jedou na koloběžce, ale i pro řidiče, chodce a tak. Máte pocit, že tady je jakýsi dluh vůči společnosti, vůči Pražanům, který by se měl řešit, neboli toto nějak regulovat?
2: Ty koloběžky jsou obrovský problém, hlavně v centru. Bohužel je to trošku i o nás, že jsme neukáznění, když si je půjčujeme. Mě jsou to často turisti.
1: Vy si vlastně, půjčujete?
2: Já si občas tu koloběžku půjčím, ale občas ji využiju výjimečně, ale občas to použiju.
1: A kam jedete třeba?
2: Tak třeba z kanceláře na nějakou schůzku, když je to v rámci centra, tak se vám to vyplatí, než si brát auto nebo jít na MHD. Je to prostě rychlejší, když je hezké počasí, je to i příjemné. Ale problém je, že jsou takové vágní pravidla a vlastně nikdo je nevymáhá. To je ten zásadní problém. My jsme neukáznění, ty, co si je půjčují, a kdyby byla jasná represe a tresty, tak si myslím, že to může fungovat. Tady je potřeba říct si jednoznačně, že musí být konkrétní místa, kam tu koloběžku odstavit, a v momentě, kdy ji postavíte někde jinde, tak třeba nepůjde vůbec odhlásit, vypnout a pořád tam to bude strhávat koruny z karet. Takhle to třeba funguje v Lisabonu, v Amsterdamu, jinde. Já nerozumím tomu, jak je možné, že dneska můžete tu koloběžku nějakých firm odstavit klidně uprostřed silnice, vypnout a odejít. To je úplně absurdní. A pak je to samozřejmě i o policii, o městské policii, aby vymáhala ty dopravní předpisy. Není možné, aby jste na té koloběžce jel přes přechod, to je prostě nebezpečné, nebo po chodníku mezi lidmi. To prostě se musí tvrdě pokutovat. A tohle to dneska se podle mě vůbec neděje.
1: No, velmi často vidím i v protisměru na Andělu, ale možná ti policisté nevědí, co s tím, to je taky možné. Pane Prokope, řekněte, kauza Dozimetr, která ještě pořád bublá a žije, se teď v posledních hodinách a dnech dostala i k vám, tedy k hnutí ANO. Dokonce paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny Mračková Vildumecová už oznámila rezignaci díky tomu. Znamená to, že je konec kauzy, když už jsou v tom namočení všichni?
2: Předně bych chtěl říct, že kauza Dozimetr se hnutí ANO žádným způsobem nedotýká.
1: Žádný aktér.
2: Já to vysvětlím. Žádný z politiků hnutí ANO nebyl stíhán v kauze Dozimetr, nebyl ani v těch odposleších, které unikly do médií. Paní Vildumecová se stala obětí nějakého mediálního honu na ní a na její rodinu, kdy ve své podstatě měla na svatbě před 4 nebo 5 lety člověka, který v té kauze je stíhán.
1: Ale řekněme si dokonce.
2: A řekněme si na rovinu, před 5 lety ten člověk, já ho neznám, mohl dělat úplně normální běžnou činnost a těžko můžete předjímat, že za 5 let bude možná páchat trestnou činnost. Já jsem taky mohl chodit na základní školu s někým, kdo dneska může být v kriminálu a kvůli tomu rezignovat. Mně to přijde.
1: A proč jste se teda za ní nepostavili?
2: Ona udělala sama toto rozhodnutí primárně podle mě kvůli rodině, jak jsem to pochopil, že ten tlak těch médií byl obrovský. Já si toho vážím, myslím si, že na to můžeme ukázat, že hnutí ANO jde vzorem, že ačkoliv žádné skutky neprovedla, nic nespáchala, tak rezignovala, aby vlastně nepoškozovala svoji rodinu primárně a případně hnutí. Bylo by fajn, kdyby z toho se poučil třeba pan Rakušan nebo další aktéři, kteří jsou mnohem více spojeni s těmi osobami z toho Dozimetru a kteří do dneška žádnou osobní zodpovědnost nevypověděli.
1: No tak pan Gazdík třeba, že? Ale víte, mě na tom nejvíc překvapuje, že ten manžel paní Mračkové Vildumecové, ten Mraček Vildumec, prostě nic. On se ji ani nikde nezastal v médiích. Navíc je to člen ODS, proč se nám teda neříká celá pravda za prvé, ale divím se, že takový člověk nevystoupil a
2: Já jsem někdy četl včera nějaký úplně schovaný článek v nějakém médiu, že on vlastně potichu v uvozovkách také opustil veškeré stranické funkce a co měl někde na vládě a v parlamentu, takže on také rezignoval, ale prostě na něj jako na vládního člena ODS prostě nebyl takový hon a takový zájem médií. Prostě na nás je neustále vyvíjen z některých médií obrovský nátlak, hledají se senzace a paní Vildumetzová se podle něj opravdu stala jenom obětí mediálního honu, nic jiného tomu jako nemůžeme říkat.
1: Do jaké míry ta kauza dozimetr s těmi komunálními volbami v Praze zacvičí? Myslíte?
2: Já si myslím, že hodně, protože to, co se tady stalo, tak byl naprosto bezprecedentní situace, kdy odvedli v poutech náměstka primátora. To se tady nikdy v historii nestalo. Ještě do toho byly zamotané drogy, což je opravdu jako za mě úplně za všechnyma čárama. To prostě to je neuvěřitelné. To tady bylo naposled možná za doby pana Béma Janouška, to už je dávno a ještě to nebylo v takovéhle míře. Takže si myslím, že voliči STANu snad doufám budou rozumní a STAN volit nemůžou. A je otázka, jak si rozklíčují ty další aktéry, protože tady se vypustilo mnoho mlhy. Je tady několik fúzovkách hrdinů, kteří říkají, že v tom nejedou, přitom vlastně seděli na těch křeslech, kde mě tu zodpovědnost, jako je třeba pan Scheiner z Praha sobě, který je současně náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku a tváří se jako ten hrdina, který to vlastně celý rozkryl. Pak je tady pan primátor Hřib za Piráty, který tomu všemu velí a tvrdí, že o ničem nevěděl, tak doufám, že občané nejsou slepí a nejsou hloupí a udělají si svůj vlastní názor.
1: No a ten pan Hlubuček na druhou stranu už je propuštěný z vazby.
2: Tak samozřejmě na to máme nějaké pravidla v trestním řádu a pokud pominuli ty důvody pro toho držet ve vazbě, tak asi státní zastupitelství a další orgány opustili na svobodu za nějakou kauci. To si myslím, že bychom asi měli respektovat, pokud respektujeme právní stát. Chtěl bych ještě dodat, že to neznamená, že by byl nevinný, že opustili z vazby.
1: Určitě.
2: Znamená pouze, že pominuli
1: vazební důvody.
2: Ano.
1: A pane Prokope, vy tedy kandidujete do Velké Prahy a na Praze 11 na starostu. Jak to chcete dělat, kdyby se to povedlo jedním zadkem na dvojích hodech, jak se říká?
2: To my v hnutí ANO neděláme, takže pokud by jsme dostali mandát od voličů na Velkém magistrátu i na Praze 11, tak já si budu vybírat jednu z těch exekutivních funkcí, určitě vyloučeno, že bych byl starostou Prahy 11 a zároveň třeba radním hlavního města Prahy, to určitě nejde dělat naplno obě tyto funkce, takže tam uvidíme, jaký dostaneme mandát. Samozřejmě raději bych se staral o tu moji Prahu 11, která je mi blízká, kterou znám, kde jsem vyrostl.
1: To je jižní město a tam.
2: Ano.
1: No a máte nějaký odhad průzkumy? Existuje něco, co by nám napovědělo, jestli je šance?
2: Oni ty průzkumy hodně oscilují na celé té Praze právě těmi kauzami dozimetr, ale tím celostátními tématy, jako energetická krize, takže já bych byl v tomhletom opatrný a uvidíme, jak dopadnou výsledky voleb.
1: Český rozhlas si zadal jakýsi průzkum o práci vlády a 71%, tedy podle Českého rozhlasu, obyvatel není spokojeno. Je to věc, která se před volbami hodí, nebo to vidíte jako problém?
2: Tak nám jako opozičnímu hnutí, jak na vládní úrovni, tak v Praze, se to svým způsobem hodí, ale je to velmi smutné. Je smutné, že tolik lidí nevěří vlastně současné vládě a politice a bohužel se obávám, že to bude znamenat zase další odliv voličů u voleb a že bude asi menší volební účast, ačkoliv by si přál, by byla velká, protože vždycky je lepší, když ten politik má silný mandát, má podporu těch občanů, než když ho zvolí jenom nějaká hrstka.
1: Kam míříte, pane Prokope, uvnitř hnutí ANO? Protože pan Soukup říkal, že jste vycházející hvězda hnutí ANO. Říkal pan Soukup.
2: Pan Soukup to rád trošku přehání. Já jsem spokojen tady v Praze, já bych se rád věnoval dál komunální politice v Praze, protože si myslím, že tady spoustu věcí, co je potřeba opravit. Mnoho let se tady nedělají žádné velké projekty, neposouvá se Pražský okruh, neposouvá se žádná velká stavba v Praze, chátrají nám sídliště, to je to, kde já jsem vyrostl a čemu se chci věnovat. Máme rozbité chodníky, takové ty drobné věci, chodníky, lavičky, zastávky, často chybí nebo jsou rozbité. Ty politici na magistrátu, jako je primátor a jeho náměstci, tak se většinou starají o centrum, o vás. Václavák, náplavky, filharmonii a vlastně ten okraj té Prahy se kašle a ta chátra je potřeba tam poslat spoustu peněz a i energie a politických rozhodnutích, výparkovací stání, tak to je to, čemu se chci věnovat. A to, kde dneska jsem, jako předseda hnutí ANO, tak mi tu možnost nabízí a chci naplno.
0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
3: Náš Saša?
1: No taky, máte nějaký drobný dárek?
3: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval čtvrtek, Alexander.
3: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
3: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
3: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba?
3: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír, co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
3: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
3: Je to vidět na vás?
1: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
3: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: A co tam mám ještě dát? Americkou?
3: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
3: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
3: Jo?
1: No.
3: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
3: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní Wilsonky.
3: Ne, měl, musí, ne? To bude zlomit,
1: no, může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě, ne?
3: Já mám, jak se vrlí to i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
3: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?

kvůli jsem do tebe tak dlouho, až se z tebe stala vrba. Ale smutek v duši stále trvá. Už víš všechno, co jsi měla vědět, a tlačí mě to jako bota. Prozrazeno, co se v hlavě motá. Až přestanu žít, z ruky do huby, vezmu

0: A je to magické místo, na tom se shodneme.
1: Ale no jistě, ale to je zbytečný vysvětlovat lidem, který nejsou hraví, proč prostě jako si jde člověk zahrát. Já jsem teď jsem četl takovou jednu zajímavou knížku o vzniku rulety.
0: No.
1: Jak vznikla ruleta. Je to samozřejmě asi legenda, nebo jako třeba je to i smyšlený, ale nicméně je to hezký. Když římští vojáci dobývali něco někde, tak se nudili. No ale postavili vozovou hradbu. Ty vozy dali, že ho položili. A to kolo bylo takhle. No a tak tam dali takovou packu, dřevíčko a namalovali tam ty čísla na přeskáčku.
0: Roztočili.
1: Nasázeli.
0: Jo, to je hezky.
1: A takže vznikla ruleta.
0: Ještě jeden a poslední ostrý střih. Jirko, sleduješ politiku?
1: No, částečně.
0: Co tě tak aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Mě strašným způsobem rozčiluje to, že pořád se řeší tady naprostý kraviny, které jsou naprosto nepodstatné. A ty věci, které by měly jako se řešit, ty se neřeší.
0: A to je třeba co?
1: No ne, no tak řeší se, já nevím. Já jsem teďka mluvil dřív do těch parlamentních listů a teď jsem poděkoval, že se do toho nebudu plect, protože jsem zjistil, že ostatní noviny třeba si vždycky vyzobly to, co potřebovali. Udělali ze mě fašistu, udělali ze mě, já nevím, rasistu. To nejde, pokud to není v tom kontextu, to někdo nebere, tak to nejde.
0: No a jak hodnotíš třeba Miloše Zemana?
1: No tak já si myslím, že ten Miloš Zeman, ať si o něm říká, kdo chce, co chce, že to je chytrý člověk prostě, který ví, co chce. Takhle.
0: A umí si tam představit?
1: A jestli ho má někdo rád nebo nemá rád, to vůbec není podstatný. Podstatný je to, že ten člověk ví, co dělá.
0: Umí si tam představit Karla Schwarzenberga?
1: Ne.
0: Já taky ne.
1: To si teda opravdu nedůle představit.
0: No a myslíš, že ta zem nebo ta společnost, tak jak je v této fázi, v této formě, že jsme opravdu někde na sestupné tendenci, že to dopadne špatně všechno, tak jak to slyším z mnoha proroctví, nebo to zůstane pořád to samé?
1: No ne, no tak hlavně tady se v podstatě žádný politici nevychovávají. Tady se volí lidi prostě známí, doporučí známýho.
0: Jasně.
1: Nebo tam přijde člověk jako nechápu jednu věc, proč třeba zubař je ministrem kultury prostě. Jo. Co to bylo za zubaře? Tak když byl zubař, který to nemůže dělat a stane se ministrem kultury, tak a toto vystudoval, tak jaký může být ministr kultury, když to nevystudoval a nerozumí tomu? Co to je za krabinu?
0: No kdo z těch politiků třeba aktuálně tě jak nejvíc jako rozčiluje? Že ho nemůžeš vidět? Nebo už vydržíš všechno? Tak zvadně.
1: Já nad tím jsem nepřemýšlel. Mě prostě vadí, já jenom nechápu, jak může někdo vydržet, sedět v té sněmovně a poslouchat ty žvásty, nebo předstírat, že poslouchá.
0: To ještě horší.
1: Že poslouchá ty žvásty. A když to ještě ta drzost těch masmédií, že to natočí jeden luští křižovku, druhý hraje nějakou počítačovou hru, třetí si dělá manikýru, čtvrtý spí, jo. Tam ten šel na žebírka, protože přivezli právě žebírka. Je to takový, je to opravdu Kocourkov. Mně to připadá jako kocourka.
0: No zásadní otázka, jestli si umíš představit jistého Jiřího Krampola jako politika.
1: Ne.
0: Nikdy bys to?
1: Ne. Mě dokonce uvažovali o tom, že se mě ptali, jestli bych nechtěl být senátor. Já jsem říkal, prosím vás, já si pletu Karla IV. S Williamem Širokým. Nechtějte to ode mě. Vždyť by řekli, co to tam ten kreten kecá za nesmysly. Já si myslím, že to mají dělat lidi, kteří o tom opravdu vědí hodně. A ještě ty se potýkají se spoustou věcí. Rozhodně se do toho nemají plec lidi, kteří tomu nerozumí.
0: Jirko, pojďme na úplný závěr říct něco optimistického. Takže jestli nás někdo poslouchá, doposlouchá se až teď ke konci, máš nějaký vzkaz, nějaké poselství?
1: No já mám poselství to, abychom hlavně si... Hlavně bychom se měli zaměřit na to, hlavně ta vláda, aby ten národ byl zdravý. To znamená, že ty peníze, které tečou do nějakých nesmyslných aktivit, by měly být pro zdraví tohoto národa a pro lidi, kteří jsou na tom, to řekl ten Vašek Havel v tom úvodním projevu. Naším hlavním úkolem je to, pomoc

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel. Ještě jste někde říkal, pane profesore, a to nevím, jestli byla spíš legrace.
2: No.
1: Vy máte velký
2: smysl. Asi většinou. No.
1: Pro hum, aha. Ale přesto se na to zeptám, že se snad někde vyvíjí nějaký robot, to jste říkal vy, který se nějak strčí do těla a on tam třeba 2 dny žije svým životem. A pak začne zrovna něco dělat.
2: Na to jsem někde narazil v nějaký literatuře. Byl tam i takový obrázek u toho.
1: No to musíme mít toho robota, kde se to prodává.
2: No to já nevím, kde se to prodává. To bude v nějaký výzkumný experimentální zařízení. S největší pravděpodobností to budou buď Japonci nebo Američani. Ne, tomu tam zašijou. Tohle bylo v břiše, to, co jsem viděl, a co to tam udělalo, to nevím, já to tak pozorně, ten článek nečetl, taky už je to dost dlouho, ale opravdu takovýhle jako
1: si představu, že sedím doma u té televize.
2: A on si operuje.
1: A teď, a pozor, teď tam slyším nějaké zvuky, teď operuje. A třeba nějaká dobíječka, nebo tam musí být, kladlo se
2: musí
1: milion
2: otázek. To musí mít nějaký zdroj energie, ono to bylo dost veliký, to, co jsem viděl, ten obrázek, taková tyčka, jakoby.
1: Ale u nás to není zatím.
2: Ne. Já myslím, že to ani není cesta, kterou by ta medicína šla.
1: Tak, prosím, vy sám osobně oznamujete pacientovi a rodině, že nádor je neoperovatelný, se ptá. Asi to musí být hrozné chvíle, je lepší postavit pacienta a rodinu hned před zeď a nedat mu naději.
2: No samozřejmě, že to jsem já, kdo to těm lidem říká, ale to je o podání. To je ve skutečnosti o tom, jak to těm lidem člověk vysvětlí. A nějaký stavění před zeď.
1: On to myslí obrazně.
2: Já vím, že to myslí obrazně, ale to tam není, to neděláme. Každý člověk má v sobě naději. To je jedna z nejsilnějších emocí. A i ten člověk, který má neřešitelný nádor, který se nedá třeba operovat opravdu, nebo i když ho operujeme, tak víme, že zrecidivuje, a víme ze statistik, že s tím přežije 12 měsíců, tak já mu přeci nemám právo tu naději vzít. Já mu ji musím nechat, tu naději. Tu já mu nemůžu rozmlouvat. A ve skutečnosti to ani v přírodních vědách nejde, protože to není jak v technice, kde A vede k B. V medicíně to A nemusí vést k B. Tam je opravdu neuvěřitelná, ne spektrum možností a neuvěřitelná variace toho, co se může stát a nemusí. A samozřejmě, že jsou výjimeční nádory, který zahubí během týdne, ale na druhou stranu i to, co je super zhubné, tak může vydržet leta, že ty výjimky tam jsou. Takže já to vždycky těm pacientům vysvětluju, a ono je to i zcela správně, že je to Gaussova křivka, tohleto. A já nevím, kde ten pacient je na té Gaussově křivce. Mm-hmm. Jo, takže tohleto je, my nejsme v Americe, kde je na to ta společnost nastavena, aby se mu řeklo, ano, máte 6 měsíců, zařiďte si, že jo, všecko, co ještě potřebujete a takovýhle. To není evropský styl, tohleto. Jo. Takže my se v tomhle chováme, si myslím, mnohem jako milosrdnější. A medicína není jenom o tom léčení, ale i o milosrdenství. Že?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátil k vašemu tatínkovi, protože mně se moc líbí historka. Já vím, že už jste někde říkal, ale grand finále profesní vašeho tatínka. Nevím, proč je to takové milé. A ne každý to slyšel. Řekněte to.
2: Tu hemisferektomii, ano. Půlka mozku.
1: Někde v krči to bylo? Nebo
2: v krči. My děláme pár dětí vždycky v krči za rok. A jedna naše doktorka je tam trvale. A tam je vcelku aktivní dětská neurologie. A oni se zabývají i epilepsií. A u jednoho typu onemocnění prostě řešení pro ty nestišitelné epileptické záchvaty je hemisferektomie, což znamená uříznout půlku mozku, která je stejně nemocná. Že? A mě tato operace byla vždycky šíleně protivná. Nesedělo mi to a nikdy jsem o to jako nejevil zájem. Ta holka, co tam je, taky ne. No a najednou neurologové to chtěli, tu hemisferektomii. Tak jsem uvažoval, co, a samozřejmě jsem si vybavil, že táta je dělával, když byl v Motole. Tak kolik mu mohlo být 85, 80. Tak jsem řekl, tati, nezašel bys to tam jako do té krče udělat, a on vyrazil rád. Neuvěřitelně se bavil, Ten personál se taky bavil, táta vyfik excelentní operaci, měl to v celku rychle hotový a byl na sebe neuvěřitelně pyšný, velmi oprávněně. No ale co čert nechtěl, za 14 dní tam byl druhý pacient s tím tež, což normálně člověk vidí jednoho za 20 let, že jo. A tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, hele, tati, ve středu jdeš do krče, je tam zase hemisferektomy. Ne.
1: A jak si to vysvětlujete?
2: Taky... Já nevím, já si myslím, že si to vyzkoušel, že si sám sobě prokázal, že to prostě umí. To umí, že je schopen tohleto ještě udělat, že jo. A jednou mu to ale stačilo.
1: A popravdě měli jste obavu, jak to dopadne?
2: Ani ne. To, táta, jako, táta byl natolik zodpovědný, že by, kdyby si myslel, že to nedokáže, tak by to rovnou jako odmít. Jo? On, v tomhle měl táta fantastický
1: čluk. Zážitek pro ty kolegy.
2: To určitě byl. Mě teďka se přiznám, že mě mrzí, že jsem tam nešel se na to podívat, protože to muselo být jako
1: určitě
2: výborný.
1: Říkají ale... anesteziologové, tak říkají, já jsem jednou si zaoperoval se starým
2: jako,
1: Benešem.
2: No, jako ty instrumentářky, těm se to, ty byly z toho nadšený. Ty byly jako opravdu, těm se to líbilo, těm anesteziologům asi taky, takže ono to je fajn, ale myslím si, že právě takhle jako ta jednorázová akce toho, táty bylo nesmírně chytrý a nesmírně takový jako...
1: Už se správně. Stalo někdy, že váš syn, který dělá tu profesi, přišel pro radu, nebo to tak nechodí?
2: Ona to není ani rada. Samozřejmě, já jsem tátovi taky, když jsem sloužil jako mladý sekundář, tak jsem zvedl telefon, že jo, starý nebyl doma, tak jsem zavolal tátovi. To byla jedna z výhod, že jo, toho rodinného zázemí. Tak syn to dělá spíš tak, že se poptá. Jo, takovým tím stylem jako, hele, já bych šel tudy, to, takhle bych to udělal, já mu buď řeknu jo, nebo mu řeknu, že si myslím tohleto, tamhleto, ale že by vysloveně jako chodil moc pro rady, to ne.
1: A on vám dnes může umí, takže. Chápu, ale jsou komplikované věci.
2: Ale jo, samozřejmě, že
1: mladý
2: diskutuje.
1: Mladý Karel ty. Taky chodil za starým Sovou.
2: Ale no jo, vlastně. No. A pak starý Sovšova šel s ním někam na vesnici dělat praktika.
1: No on přece říkal, že to je to, co chce každý doktor zažít, operovat po boku svýho syna.
2: To tak... No tak já byl s tátou na sále asi 4x za život, možná ani to ne. A s mladým jsme byli spolu na sále taky asi 2x nebo 3x, když byl ještě na škole. Jo, jinak jsme se nějak v tomhle tom míjeli a asi je to i docela dobře. Já nejsem nějaký příznivce toho nepotismu, který si myslím, že vede ke koncím civilizací a všem možným neplechám, takže jako v tomhle tom duchu to nějak nefunguje, ale samozřejmě pošle mi snímky a říká, hele, to bys udělal, to samozřejmě, a já se vždycky zeptám, tak to si dělal tenhle týden. A
1: tak, to takhle.
2: To jo.
1: No a stěžuje si někdy na to, že to je těžký s tím jménem?
2: No, to jsou takové věci, o kterých moc nemluvíme. Ono je to těžký a lehký na jednu stranu. Jo. Na jednu stranu je to lehký, protože člověk po škole přijde do špitálu a už to zná, protože v tom vyrost, že jo, a denně se o tom mluvilo, takže nepřijde do nového prostě a není tak úplně vyděšený z nového prostředí a z nových věcí. Takže v tomhle je to výhoda. Pak je to logicky ta výhoda toho, že se člověk poradí. Ale pak jsou tam taky nevýhody. Já cokoliv jsem kdekoliv přednes, že jo, prvních 10 let kariéry, tak no jo, tomu napsal táta, jo, takovýhle. A ono to velmi brzo začalo být naopak, protože táta moc obratný s tímhletím není, takže jsem udělal diapozitivy a takovýhle, takže nakonec jako víceméně jsme si v tomhle to moc nepomáhali. Jo, to ani nebylo nutné, ale výhoda to je to víc výhoda než nevýhoda, to bych jako lhal. Jo, že se dědilo to a medicína je tovarišská. Vy se to od někoho učíte. A jestli je něco, co v té medicíně je důležité, tak je to uvažování. A to jsem nepochybně jako od táty pochytil. Ten systém prostě toho uvažování a takovou tu určitou kreativitu, to, že v tom dokážu nacházet to zajímavé a to, co jako by třeba stálo za to zpracovat a udělat z toho publikace podobně, tak to mám nepochybně od táty.
1: Rozumím. A když tak o tom ještě přemýšlím, tak kdybych ležel jako běžný pasant v nemocnici a přišel za mnou docent Vladimír Beneš a já bych řekl, to je dobrý, ten jeho táta je ten slavný Beneš. Když Bonnie Hood, ono možná zavolá tátovi. Takhle bych asi uvažoval jako pacient a to určitě tak je, to si neříkejme, že ne.
2: No já ale ne, že bych tam šel za ním něco.
1: No to ne, ale jako, říkám si.
2: Jako asi jo, kdyby bylo, takhle, je pár věcí, s kterýma já nepochybně mám v republice nejvíc zkušeností. Jo, takže předpokládám, že kdyby něco takového přišlo synovi, takže mě poprosí, jestli bych to nepřišel udělat, ale to bude jeden za pět let. Jo. Stejně tak, jako dělám tyhle ty věci třeba u nás na klinice já. Jo, to je jasný, že jo? To je logický, protože to je něco, čemu se říká volume dependent outcome. Výsledek závislý na objemu. Čím víc toho operujete, tím lepší máte výsledky, protože to víc umíte. Jasně, jasně. Jo, když děláte něco jednou za rok, tak je to dobrodružství, že jo. A co je základní vlastnost dobrodružství? To je riziko.
1: No jasně, to
2: rozumím. A to nenesu já, to nese to ten jasný pacient.
1: Takže rutina tady hraje ve
2: prospěch. Rutina hraje ohromnou roli.
1: Pacientů.
2: Ohromnou.
1: A ještě jsem slyšel, pane profesore, že na některých pracovištích to chodí tak, že ten zkušený člověk, ten profesor, který tam jako je duše toho, tak může sedět v kanceláři a takhle se na tu operaci dívat.
2: Jo, to tam je... máme, to tam máme taky. To
1: se občas,
2: to můžeme, no.
1: To a děláte
2: můžeme.
1: To někdy?
2: Ne, já si to promítnu potom, když je to nějaký případ, který třeba potřebuju do přednášky, nebo který je zajímavý a chci si ho někde schovat, tak si stáhnu to, co jde z toho mikroskopu a pak si to nějak sestříhám, ale že bych, nevím, jestli můj nástupce to nesleduje, asi občas se koukne, on je v tomhle tom takový pečlivější, než jsem byl já, ale já jsem vždycky jako těm lidem věřil a nějak. Jako pak ovšem, když je malér, tak samozřejmě se o tom musí mluvit a musí se to probrat, protože chybu může udělat každý, ale nesmí ji opakovat. To už je blbost, když ji opakujete. Jo.
1: No jo, ale vy říkáte v nějaké přednášce, když vám doktor řekne, že nedělá chyby,
2: tak od něj utečte.
1: Tak utečte, no.
2: No tam jsou dvě možnosti, buď vám lže, tudíž je nepoctivý, no a za nějakým takovýmhle nepůjdete, že jo. A nebo si těch chyb není vědom, no to je snad ještě horší.
1: Jasně.
2: Jo, tam není, já u toho vždycky dávám za příklad svého přítele Václava Hudečka.
1: Váš kamarád mýho zlatýho.
2: My jsme někde seděli a já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ na housle. A on se na mě kouknul jak na úplnýho blba.
1: Denně.
2: Říkám, no přesně, jasně. Denně. A já mu říkám, jak dlouho? A on říká, 4 hodiny.
1: Jasně.
2: Jo, k tomu má 20 koncertů. A tak jsem pak, a to začal, když byl takovýhle capat,
1: vaše
2: že jo?
1: Dítěte, no jasně.
2: Jo, jako od dítěte, takže já, když jsem šel na 12 letku, tak on už byl známý po republice, já, když jsem šel na vysokou, tak on už byl světový virtuáz, že jo? A já, když jsem říct do prvního člověka v 25, a to ještě byly pitominy, že jo? Tak on už...
1: Zbíral mě... ceny.
2: Jo. A cokoliv se naučíte v dětství, tak děláte líp. Kdokoliv hrál tenis od dětství a měl nějak, tak to poznáte na první pohled, kdo se to naučil až v dospělosti. A tohle je to též. A já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se na mě zase kouká na úplného idiota.
1: Samozřejmě.
2: A říkám, no samozřejmě.
1: Jasně.
2: Jo, když to od nás se očekává, že ji neuděláme.
1: A jo, takhle. No
2: jo, to není možný prostě. To není možný. Jo, fajn, kdyby nás to učili od 2 let věku a ve 8 letech věku jsme se dostali k těm těžším případům a v 15 letech jsme operovali ty vrcholy a v 25 šli do penze a už jenom koučovali a hledali zase další talenty, tak by to bylo něco jiného, ale vy byste se nechal operovat 12-letýho kluka.
1: Jasně.
2: No. No. Jo, takže to je ten rozdíl.
1: Pane profesore, jsem velmi rád, že jste přišel. Já jsem teď rozhodnutý někdy v budoucnu pozvat vašeho syna, kdyby... Byl ochotný.
2: Bude.
1: A kdyby nebyl, tak pozvu vás znovu.
2: Přijdu rád.
1: Máte o čem vyprávět a vám to asi říkají každou chvíli a já si moc vážím toho, co děláte, pane profesore.
2: Děkuju moc krát.
1: Děkuju.
2: A děkuju za pozvání.
3: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe. Obyčejný krystal ledu

si, vločko, myslím, že jsi genem lásky, který padá jak dopis z nebe s písmem, jak něžný smích. Vznáší se jak posel lásky na zemi,

0: s Bohem dál.
1: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
2: opustíme
1: hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
2: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
4: Září. Lásce už se nedaří.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkoobchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Takže tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček, Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dále. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
2: Potvrdil... Tak to, Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zareamování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci toho, té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tím přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: To se nic nezměnilo. Že ještě Piráti teda přibrzdili, Piráti, to se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné, ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.
3: Mlád 29 let a 9 měsíců. Dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mládych přezíral, co každý z vás má zásluh. Sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby. A ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti. Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí. Však jistota ta tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací. A nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou větou a nepohlédnout zpátky. Lze snadno býti poetou a nestvořit řádky, jak mnozí činí. dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít roztlemenou mordu a kušnit o ničem. Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem, pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít. Nuž promiňte mi, prosím, promiňte, vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení. Já přerozličné verbeži, tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměváčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně, souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba, k životu prostě. Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce. Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Věs milý, tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit. A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou. Máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt vždy trochu špinavý, máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat vždy však ve spěchu a polichotit blbu, vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři? Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky. Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však seznámiv se s rodinou, já poznal první zmatek, ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí. Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí a jindy partají. Že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, pak matkou zve se armáda a v zápětí pak země, matička naše. Já utržel jsem šrámu, no marno počítat. A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat. Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, že matek vlastním několik, však jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten jejíž zvalý sluníčkem se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lomb tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece, a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. A oni krejzlík pod krkem a záštím čiší z očí, a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou. Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živí. A žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvrlikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení. Však často, což je k zlosti, čert místa vymění. A pak jsou zlotrů právníci a z mordýřů jsou svědci, pak z umělců jsou horníci a z impotentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice. Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše, pak z cenzora je redaktor a švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti, své hlavě pak jsem svěřil byt bala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a octl jsem se dole, a tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role, prý třeba změny. Má hlava tudíž dřela pečujíc o chleba a ruka podepřela, kde mravů potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek. Výsledek jizvy na lepce a rozražený spánek prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot. I nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
0: Radio Xaver.

Naše průvodkyně Valia je asi čtyřicátnice, to je věk, kdy si většina žen uvědomí, že to taky jednou skončí a přestává být po erotické stránce upejpavá. Váží si každého večera ve zbývajícím životě pevně rozhodnuta už žádný nepromarnit. Normální ženská, tedy rozuměj každá, která není frigidní, lesbická nebo kurva, do 25 let svého věku je k mání pouze, když se zamiluje. Fakt je, že některé na to stačí 2 hodiny. Od 25 do 35 let jí musí být dotyčný sympatický a kategorie 35 až 50 se ptá už jen, jestli nemáš nějakou nemoc. Jak je to výše, nemohu sloužit. Valia považovala za samozřejmé, že zdraví kluci na 6-nedělním zájezdu nepohrdnou takovým v jejich letech už dokonalým servisem. Přitom se samozřejmě nechtěla zahazovat s řadovými hudebníky.

To se Béďovi líbilo a ochotně souhlasil. Hned ale chtěl sestavit seznam úkonů a stanovit, kolik a co za co. To se nám s Jirkou nelíbilo a namítali jsme, že Béďa může podvádět a účtovat nám výkony, které by jinak neprováděl, a my, protože nemáme kontrolu a valí se ptát nemůžeme, s tím nehodláme souhlasit. Nakonec jsme dohodli částku 5 rublů za noc, ať již dojde ke konzumaci vztahu, či nikoli. Prostě jak za Béďou zapadnou dveře Valína pokoje po 11. hodině večer, má Béďa nárok na honorář. K výplatě dojde na konci zájezdu. Béďa se nabízel, že by si přivydělával i během dne a že by nám dal slevu, ale to jsme odmítli se slovy, že chceme Valie vyhovět, ale ne jí rozmazlovat, a když by to chtěl Béďa dělat s ní i ve dne, tak pouze jako amatérskou, nehonorovanou činnost. I když jsme detaily už později nerozebírali, bylo patrné, že Valia dokáže v noci našich 5 rublů tak dokonale využít, že Béďa neměl na amatérskou činnost ani pomyšlení a dne využíval k regeneraci organismu. Musel jsem ti to vysvětlit, milí čtenáři, protože by ti to mohlo uniknout při čtení mého deníku a některé Béďovy akce by pro tebe postrádaly smyslu. Zbytek dne píši tento deník. V 5 odpoledne přeruší svoji literární práci a odcházím dolů na srast k odjezdu na koncert. Po schodech do haly vchází Světlana se Schillingrem a Světlana dělá Jirkovi scénu, že když vyšel z pokoje, že ji nepozdravil. Jirka ji tedy několikrát zdraví, ale Světlana se stále zlobí. Autobus už na nás čeká a je v něm krásně zatopeno. Všichni jsme pohromadě až na Kubeše. Přichází s 20-minutovým zpožděním a když mu píšu pokutu, nadává mi, že musel cvičit a že mě dá k advokátovi, budu-li pokutu vymáhat. V šatně není dobrá nálada, protože nám na Grozaviku rozslákali další reprobedny. V reprobednách mám díry, ale je mi to jedno, už abych byl doma. V šatně se rozproudí oblíbené téma, jaký byl Hitler vůl, že jsem lezl a proč. Vedle v šatně je slyšet, jak Světlana vzliká a pláče. Všichni se tomu smějeme. Uvědomujeme si, že je dnes Mikuláš a je nám smutno. Kubeš oznamuje, že je to první Mikuláš v jeho životě, co není doma. Dělá volovinu, že nedrží hubu. Je to vítaná příležitost pro kapelu vytočit ho. A už to tak jede. Jak mu asi v tomto okamžiku bude čert šukat Marcelu, až se důvěřivě ohne pro dárek a že možná nyní, když je Standa na zájezdu, přijede ze Švýcarska Reddy Kirken, její bývalý milenec, a co budou všechno s Marcelou dělat, zatímco nebohý Kubeš tady vydělává peníze. Kubeš nám nadává kreténů a leze do rohu s vyvalnýma očima, neboť je neuvěřitelně žárlivý. Přitom všichni známe dobře jeho ženu a víme, že je mu věrná. Jenom Standa si není jistý. Máme z toho radost. Potom ale pomlouváme naše ženy, co nám asi doma vyvádějí, za naší nepřítomnosti. Shodujeme se na tom, že je to nespravedlivý. Honza Francl vzpomíná smutně na svůj výškový reprák, který nám ukradli a v tuto dobu na něj už určitě válej máničky někde v Tbilisi. Přichází Světlana a prosí mě, zda bych nezašel na chvíli k ní do šatny. Směje se na celé kolo hysterka a popláči ani památky. Ptá se mě, jestli někdo z nás nemá valuty. Říkám, že nemáme a vracím se ke klukům. Světlana je znovu u nás v šatně a prosí Kubeše, zda by k ní na chvilku nezašel. Standa se vrací rozčilen, že na něm Světlana chtěla, aby šel někam do mrazu pro láhev šampaňskýho. Slyšíme odvedle Světlanu znovu plakat. Všichni se tomu smějeme. Na koncertě je zima, lidi sedí v beranicích a kouří se jim od pusy. Děsně se jim to líbí a řvou. V první řadě sedí 2 dívky a stále se na nás smějou. Jedna z nich vypadá jako Marfuška z pohádky o Mrazíkovi. Po koncertě objednává Valia místa v restauraci. Jsme tam všichni, mimo Kubeše a Kavaleho. Ti nechodí,

by nemuseli platit rovný díl ze společné útraty. Přivaří se vždy, až když je zaplaceno. Přisedá se k nám turecký dirigent, který je na zájezdu v Charkově jako my. Má spoustu zlatých prstenů a žádostivě pokukuje po Valje, protože on má od Goskoncertu mužského průvodce. Když nebude Béďa dost rychlý, ušetříme s Jirkou 5 rublů. Kde se vzala, tu se vzala, sedí vedle mě Marfuška z koncertu a nutí mi ušmudlanou skleničku šampaňského. Opileckým hlasem mi říká, že mám krásné slovanské oči a že se do mě zamilovala. Protože je notně opilá, chce mi to hned v restauraci dokázat, ale mezitím se v ní strhla rvačka. Využívám bitvy k tomu, abych i s klukama zmizel v hotelu. Béďa si domlouvá s Valjou rande v jejím pokoji, takže 5 rublů je v háji. Turecký dirigent, když vidí, že z toho nic nebude, přidává se ke rvačce. Zamykám se ve svém pokoji. Dobře dělám, protože slyším na chodbě Marfušku, jak mě hledá. Chvíli si čtu o Karlu IV. A usínám.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Tomáš Nielsen je právník, aktivní občan, to je potřeba taky říct, a první místo předseda strany Pro 2022. No a teď také kandidát do Senátu na Vysočině. A je potřeba zmínit, že proti panu Vystrčilovi. Je porazitelný Miloš Vystrčil, dnešní předseda Senátu, co myslíte?
2: Tak já si myslím, že od toho jsou volby, aby voliči rozhodli, kdo bude tím dalším senátorem. Nevidím důvod, proč by kdokoliv neměl být porazitelný.
1: No a když tam jezdíte po tom regionu, hovoříte s občany, co slyšíte?
2: Tak asi to nejzajímavější je, že oni vlastně úplně rezignovali na politiku a na politiky, protože mají takovou, řekněme, dlouhodobou zkušenost, že ti politici žijí v jakési vlastní bublině a nestarají se o reálné potřeby lidí. Takže to, co třeba já vnímám za jednu z nejdůležitějších rolí senátora, je, že by měl být zástupce těch voličů, měl by být někým, kdo přenáší a řeší ty jejich problémy na celostátní úrovni, a já mám pocit, že lidé to dlouhodobě necítí.
1: Mm-hmm. No a když tedy hovoříte s občany, tak co jsou ty problémy, které oni na vás kladou? Říkají, jeďte tam, vyřešte to.
2: Tak já myslím, že řeší samozřejmě takové ty obecné problémy, co řešíme všichni, energetická krize a tak dál, ale to, co je hodně vidět v těch menších městech a v obcích, je například nedostupnost zdravotní péče. Prostě lékaři do těch regionů nechtějí, byť mají různé, řekněme, lákavé podmínky, jak se tam zabydlet a tak dál, takže ta nedostupnost lékařské péče je velký problém. Pak je vidět, že se třeba i mladé rodiny často stěhují z obcí, z venkova do měst, protože nemají buď dostatečnou nabídku práce, zemědělství nefunguje tak, jak by mělo. Těch problémů je obrovská řada, ale myslím, že tohle jsou takový ty nejklíčovější. Možná ještě zmíním jeden, a to je doprava. A to z hlediska nejenom obslužnosti, to znamená fungování prostě dopravy mezi krajským městem a městy a obcemi kolem, ale i je tam řada regionů, kde kamiony vlastně objíždějí takové ty placené úseky a projíždějí těmi obcemi a jsou skutečně města a obce, která jsou přeplněná těmi kamiony.
1: Jak dobře ten region, kde kandidujete, znáte?
2: Tak seznamuju se s ním dlouhodobě a jsem přesvědčen o tom, že v tuhle chvíli už dokážu definovat ty základní problémy. Navíc to, co jsem udělal už asi před měsícem a půl, tak jsem napsal mail vlastně všem starostům, ono je to asi 141 obcí. A nabídl jsem jim, že pokud budu zvolen, tak se s nimi chci každý měsíc scházet, protože oni znají ten region. A tam je možná důležité ještě říct jednu věc. Málo kdo to ví, ale ten senátní obvod je vlastně takový, já to řeknu možná lidově, takový paskvil, protože on kombinuje dva kraje dohromady. Vlastně kombinuje i hranici nebo část Moravy, část Čech. Takže to vlastně ani není jeden region. Tam do toho zasahují dvě krajská města a tak dál. Dokonce třeba České Budějovice, které jsou krajským městem Jihočeského kraje, tak zase nejsou v tom obvodu. Takže on to není jeden region. Jsou to různé oblasti, ale znova říkám, já si myslím, že to nejdůležitější je prostě tu komunální politiku přenést na tu celostátní úroveň. To znamená bavit se s těmi lidmi, a to jsou starostové.
1: Co vám odepsali starostové, jak reagovali?
2: No, přiznám se, že jsem dostal asi 4 odpovědi, z nichž 2 tedy slíbili, že dorazí, jeden to odmítl a paní primátorka se ústy své kanceláře omluvila, že nemá čas.
1: Primátorka
2: Jihlavy. A je pravda, že já jsem to tehdy bral tak, že jsem si říkal, že se nechtějí zapojovat do nějakých předvolebních politických her, ale pak, když jsem začal objíždět ty oblasti a zejména ty menší obce, tak jsem zjistil, že prostě tam ti starostové mají úplně jiné starosti. Oni se skutečně věnují tomu, že nemají prodejnu a potřebují zajistit prostě pojízdnou prodejnu a tak dál. Ale já věřím tomu, že i tím kontaktem, který s něma teďko mám vlastně po těch cestách, že se tohle z toho dá dosáhnout a skutečně prostě s nimi mluvit.
1: Vaše jméno se objevilo v médiích poprvé nějak veřejně v souvislosti s covidem a s opatřeními v jaké fázi je to teď? Do jaké míry vás to ještě trápí?
2: No, pro mě ten covid vlastně byl jenom takovou ukázkou toho, kam jsme to vlastně v té společnosti dotáhli. Já jsem se tomu začal poprvé věnovat vlastně už od konce března 2020, kdy jsem zjistil, že řada právních předpisů, které jsem ani nikdy nevnímal, jako že jsou nějak rizikové, typicky zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon a podobně, tak obsahují určité mezery, kterých najednou ty vlády začaly zneužívat. To znamená, k té otázce, já to vidím tak, že jedna věc je COVID tu jako právní téma, teď nemluvím o tom zdravotním, pořád máme tu pandemický zákon, Evropská unie se připravuje na různé kampaně, na očkování a tak dále, takže ten problém tady pořád je. Ale vedle toho, to, co vidíme, je, jak se ta současná vláda inspirovala tou předchozí a začíná upravovat zákony tak, aby pokud se nám třeba povedlo v tom minulém období zrušit některá opatření nebo nechat soud, aby je označila za nezákonná, tak aby se to nestalo, prostě aby vychytali ty formální věci a aby ta vláda mohla omezovat naše životy jakoby legálně, když to tak řeknu. Mm-hmm.
1: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vy vlastně teď stojíte o to, aby to, co bylo, aby zůstalo, ale mělo to právní rámec.
2: No, já primárně bych byl rád, aby se to zákonodárství v podstatě změnilo právě v reakci na to, co jsme zažili ty poslední dva roky. To znamená, za prvé, absolutně selhala soudní ochrana. My jsme byli mnohokrát u soudů a nejenom my, ale spousta dalších právníků a viděli jsme všichni, co se stalo. Buď soudy zrušily nějaké opatření, ale dali vládě třeba 3 dny na to, aby zavedla vlastně úplně to samé, jenom s malou formální obměnou. A nebo nejvyšší správní soud označil nějaké opatření za nezákonné, ale už platilo dávno jiné. To znamená, pro mě soudní ochrana je něco, kdy moje právo je ohroženo a soud zasáhne tak, aby mě to ochránilo. A to se ukázalo, že vůbec neexistuje. Jo, takže já si myslím, že nejdůležitější je inspirovat se tou dobou a podívat se na ty právní předpisy a upravit je natolik, aby to pro příště fungovalo. Jo, abychom nemohli zavírat školy, abychom nemohli zavírat podniky, pokud proto není jasný důvod. Jeden z těch mých požadavků v těch volbách je, že chci do politiky přinést odbornost a hlavně pluralitní diskuzi odborníků, protože tam naprosto chyběla.
1: No a teď nám teda vysvětlete, v čem spočívá váš spor s Českou televizí.
2: Tak já bych možná mohl rozdělit na dvě části. Můj obecný spor nebo můj obecný problém s Českou televizí je ten, že prostě neplní své zákonné povinnosti. Paragraf 2, odstavec 2 zákona o České televizi jasně stanoví, že má zprostředkovávat informace tak, aby si lidé vytvořili vlastní názor a ona to podle mého názoru nedělá. Ale možná narážíte na spor, kde Česká televize v pořadu Newsroom koncem loňského roku označila Zdravé fórum, což je platforma, kterou jsme založili s několika dalšími lidmi, za dezinformátora, dezinformační web a podobně. A tam spočívá ten spor vlastně v tom, že Česká televize tak učinila, aniž by dala komukoliv z těch dotčených lidí právo se k tomu vyjádřit. A dokonce aniž by ten svůj názor, který prostě v tom newsroomu zazněl, opřela o nějaké smysluplné argumenty. To bych řekl, že je ta hlavní podstata. Česká televize v podstatě označila za dezinformátora skupinu lidí, aniž by měla jediný argument, proč si to myslí, to je jedna věc, ale zejména, to já považuji za klíčové, aniž by dala možnost té druhé straně se vyjádřit.
1: V této chvíli je to u soudu.
2: Je to tak.
1: A nebudu se vás ptát, jaký předpokládáte vývoj, ale jaké budete dělat kroky?
2: V rámci toho soudního řízení je to tak, že máme nařízeno první jednání. Já jsem popravdě řečeno trošku doufal, že Česká televize ve chvíli, kdy, protože my jsme podávali žalobu, ale současně stížnost k Radě České televize, tak ve chvíli, kdy nám Rada České televize dala za pravdu, tak jsem tak nějak věřil, že se vedení České televize ozve a bude chtít tu situaci nějak řešit mimo soudně. To se nestalo, takže teď budeme sledovat, jak bude probíhat ten soudní spor a budeme prostě chtít, budeme žádat nějakou nápravu té situace, protože ta věc se dotkla řady lidí velmi osobně a to je něco, co prostě nemůžeme jen tak nechat být.
1: A vidíte, takový pořad Newsroom, samý prestižní novináři tam pracují a moderátoři a taková věc nakonec to skončí u soudu. Co vy chcete po České televizi, aby to dopadlo?
2: Já možná pak se ještě vrátím k té prestižní novinařině, jo. Ale jedna věc je, tak zákon nám dává nějaké možnosti, co můžeme požadovat, ať už je to omluva nebo nějaká finanční satisfakce a tak dál. Mimochodem, to mě i přivedlo k myšlence, že by bylo dobré trošku upravit i to zákonodárství, protože když vám po 2 letech se někdo omluví, tak už skoro ani nemáte zájem, aby se o tom mluvilo. Myslím si, že to je neúčinné. Takže to jsou ty požadavky, řekněme, které nám umožňuje právní řád v současné době. No a s tou prestižní novinařinou, Já si prostě myslím, že novinář by měl být skutečně ten, kdo zprostředkovává informace lidem, kdo se ptá, kdo má takové ty hloubavé provokativní otázky, a ne někdo, kdo si vytvoří vlastní názor a ten prostě do veřejnosti pumpuje. Takže prestižní v tom smyslu, že jsou tam lidé, kteří mají jméno, které veřejnost zná a vnímá, to ano, ale bojím se toho slova novinář. Já se bojím, že u nás zmizeli novináři.
1: A nezáleží to ještě na žánru? To je novinaři?
2: Určitě ano. Já nemám nic proti komentářům, nemám nic proti tomu, ale je potřeba, aby to veřejnost věděla. Aby veřejnost věděla, tohle je pořad, nebo tohle je moment, kdy já sděluji svůj názor. Druhá věc je, tohle je situace, která už se týká zpravodajství. Navíc, a to možná je věc spíš odborné diskuze s novináři, s odborníky na žurnalistiku, tam by vlastně mě zajímal třeba i váš názor, jak moc vůbec by měl novinář sdělovat svůj vlastní názor, jak moc už tím neovlivňuje to veřejné mínění. Právo na svobodu projevu má, ale nevím, jak moc se to, dejme tomu, může příčit nějaké profesionalitě, ale znova říkám, to už není právní téma, to je spíš odborné mediální.
1: Vy jste, pane Nilsene, mimo jiné v řadě zajímavých vyjádření a tak řekl větu, a to jsme u toho už jsem mluvil, o nutnosti reformovat veřejnoprávní média. Jak byste reformoval?
2: Tak těch...
1: Představte si, že už sedíte v tom Senátu, přinesete nějaký zákon.
2: Tak já si myslím, že první věc, která je klíčová, je financování veřejnoprávních médií, protože nedávno jsme slyšeli požadavek na zvýšení koncesionářských poplatků a podobně. Já jsem přesvědčen, ale je to otázka nějakých auditů a tak dál, že Česká televize prostě by se mohla nějakým způsobem zeštíhlit a zefektivnit. To je jedna věc. Druhá věc je...
1: Jinými slovy, že by stačilo méně peněz.
2: No,
1: tak
2: ono
1: to mám rozumět.
2: Není to otázka peněz, je to otázka celkového fungování. Prostě myslím,
1: no mluvíte že o financování.
2: No, o té ekonomické stránce. To znamená, ale musí to jít ruku v ruce prostě s nějakou reformou, skutečně i tou organizační. Druhá věc je, já už jsem to, vlastně už jsem to naznačil, zákon jasně stanoví úkoly nebo cíle veřejnoprávních médií a ty nejsou naplňovány. To znamená, je potřeba zavést nějakou diskuzi i mezi právníky, ale zase i mezi odborníky na žurnalistiku. Jakou roli by veřejnoprávní televize vůbec měla mít? Jo, už jsem slyšel spoustu názorů, že ji nepotřebujeme a podobně. Já si třeba myslím, že veřejnoprávní televizi potřebujeme, ale pojďme o tom diskutovat. A druhá věc je, jak zajistit vynutitelnost toho práva. To znamená, jak vnést nějakou, řekněme, osobní odpovědnost vedení těch jednotlivých redaktorů s tím, že současně je potřeba samozřejmě udržet nestrannost, nezávislost té televize. Jako, není to jednoduché téma, ale myslím si, že to je nezbytné, protože dokud Česká televize nebude informovat objektivně a nestranně, tak bude ovlivňovat veřejné mínění místo toho, aby dávala možnost lidem udělat si vlastní názor.
1: Dobře, pane Nilsene, ale vy se ucházíte o místo v Senátu, vy chcete být zákonodárcem a říkáte, že je nutno reformovat ta média veřejné služby. Tak se ptám, jak?
2: Znova říkám,
1: co kdybych byl voličem tam u vás? Pro mě je to důležité téma. Zatím jste řekl zeštíhlit a vysvětlili jste proč.
2: Tak. A druhá věc je skutečně prostě podívat se na ten zákon o České televizi, zákon o Českém rozhlasu, na to, jak funguje Rada České televize, jaké má kompetence a podobně. V tuhle chvíli je to opravdu otázka nějaké diskuze mezi odborníky právě proto, že zase já bych nerad udělal to, že upravíme zákon způsobem, kterým místo toho, abychom otevřeli pluralitní diskuzi, tak naopak třeba zavedeme nějakou formu cenzury. Ale to, co vím, je, že prostě tak, jak funguje Česká televize, tak prostě takhle to nemůže pokračovat dál.
1: A ve vašich očích do budoucna by se to mohlo financovat jak veřejná mediální služba? Mandatorním vlastně výdajem ze státního rozpočtu, anebo na bázi dobrovolnosti, nebo zachování těch koncesionářských poplatků, což je vlastně daň?
2: Ono to souvisí asi právě s tou rolí České televize. Ve chvíli, kdy bude mít nějakou, jako řekněme, roli podpory plurality názorů a tak dál, tak si dovedu představit, že se prostě každý občan, který tu Českou televizi nějakým způsobem využívá, bude podílet na jejím financování. Ale na druhou stranu si dovedu taky představit to, že jo, myslím si, že nejde až tak o tu formu toho, jestli to bude daň přímá, nebo to bude nějakým jiným způsobem. Myslím si, že by bylo poměrně fér, aby za Českou televizi platili ti, kdo ji užívají. Na druhou stranu zase, můžeme se pak bavit o tom, že veřejnoprávní média mají důležitou roli třeba v krizových situacích. A jako, myslím si, že jedna věc je ten způsob financování, druhá věc je ten objem peněz, které vůbec ta veřejnoprávní televize potřebuje. A musím se přiznat, že když například sedím v tomhle studiu, nebo když jsem byl v různých dalších rádích a podobně, a pak vidím ty obrovské prostory a ty kvanta personálu, které Česká televize má, tak je to něco, kde jako vidím naprostou nevyváženost a neefektivitu.
1: Vy jste, pane Nilsene, už tak trošku tady zavadil o peníze, o finance v několika významech. Řekněte mi, jste spokojený s tím, jakým způsobem je zastropována cena energií teď nově?
2: Já už se skoro zdráhám komentovat
1: nebo
2: cokoliv.
1: Nebo bude, abych to řekl přesně.
2: Zdráhám komentovat cokoliv, co vláda zavede, protože to je skutečně talent z těch možných řešení najít to nejhorší. A mě třeba hrozně překvapuje, mám pocit, že dokonce nedávno pan ministr Síkela, nevím, jestli ve sněmovně prohlásil, že stropování cen energií, tak jako to udělal maďarský premiér Orbán, že to je cesta do pekel. A dneska vlastně se vydali to maďarskou cestou, takže podle mě to nejenom, že to není řešení, ale podle mě to je zase další hřebíček do rakve české ekonomiky.
1: Proč?
2: Protože zatímco, já to uvedu třeba na jednoduchém příkladu, prostě ve chvíli, kdy vyrábíme pomocí jaderných elektráren elektřinu za nějaký náklad a místo toho, abychom ji prodávali českým občanům a českým firmám za tu nákladovou cenu s nějakou přiměřenou marží, tak ji vlastně prodáváme za mnohonásobně vyšší cenu. A to znamená, my vlastně teď tím stropováním nemotivujeme k tomu, aby ta elektřina se prodávala za nějakou rozumnou cenu, ale vlastně jenom kompenzujeme ty zisky soukromých firm ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní. Jo? Je velký rozdíl mezi tím, když nakupuju něco draze a prodávám to levně a pak to kompenzuju z peněz daňových poplatníků, než když něco prodávám levně a naprosto uměle šroubuju tu cenu nahoru.
1: Dobře, ale to zastropování, tak jak jsme je teď zaznamenali v médiích, tak to ten problém aktuálně nebo dočasně řeší?
2: No, jako neřeší ho v tom smyslu, že za prvé to zastropování samo o sobě stejně bude znamenat obrovské zvýšení cen. Ale druhá věc, a ta je klíčová, my na to prostě nemáme peníze. Vláda vyčlenila 130 miliard, nebo se mluví o takovéhle částce, ale prostě to jsou prostředky, které můžou vést k tomu a pravděpodobně povedou k tomu, že obchodníci zase vyšroubují ty ceny nahoru. A my prostě ty obrovské kvanta peněz, ty protečou úplně šíleným způsobem. A to znamená, že nejenom, že nevyřešíme tu energetickou krizi, ale současně zadlužíme nejenom nás, ale naše děti a vnuky do budoucna. Jo, a přitom ta řešení, naši odborníci už od listopadu 2021 navrhují řešení energetické krize, protože to není žádná novinka, to skutečně jsme viděli už na krachu Bohemia Energy, ale vláda k tomu byla hluchá. Takže já po tom, co 3/4 roku vláda nic nedělala a teď vybrala vlastně nejhorší variantu, už to vlastně ani nechci komentovat. Já si
1: kdo
2: myslím, že
1: to jsou naši odborníci?
2: Tak jsou to, já třeba v té naší straně Právo, respekt, odbornost jsme vytvořili energetickou skupinu, kde máme pana Noveského, pana Janečka, další lidi, kteří prostě se energetice věnují 20, 30, 40 let. Vůbec se nezdráháme tomu udělat větší odbornou skupinu, pokud někdo oponuje jejich názoru, pojďme o tom diskutovat. Ale prostě ta řešení jsou z nějakého důvodu, ta vláda k tomu byla úplně hluchá a paradoxně začala jednat teprve ne za 5:12, ale v půl jedné.
1: Je ten problém dočasně vyřešen teď?
2: Já jsem přesvědčen.
1: Alespoň přes volby tedy?
2: To je dobrá otázka. Podívejte se, když vláda udělá něco, co je dobrého, tak si nebude najímat za 23 milionů mediální kampaň, aby přesvědčila lidi o tom, že to je dobré. Já se bojím, že jste možná udeřil hřebíček na hlavičku v tom, že je to spíš předvolební kampaň, než cokoliv jiného.
1: Za týden budou volby skoro, ne?
2: Je to
1: za týden a jeden den. Předpokládám, že stoupá nervozita. Vy teď jako se vracíte do regionu, máte tam nějaké debaty. Mě by zajímalo, jestli jste se už sešel v nějaké debatě s panem Vystrčilem.
2: My jsme byli teď nedávno v pořadu, nevím, si můžu zmínit
1: televizi,
2: TV Nova má internetové vysílání, takže tam jsme byli v diskuzi.
1: A dobře to bylo?
2: No tak to já myslím, že každý divák se na to může podívat dál. Já jsem přesvědčen, že to jenom potvrdilo to, co říkám teď v souvislosti s tou energetickou krizí, že prostě vláda nemá řešení. A já třeba osobně nemám vlastně nic proti panu Vystrčilovi. To, co proti čemu něco mám, je to, že si myslím, že prostě ty vládní představitelé nebo představitelé vládních stran by prostě v tom Senátu neměli být, protože pak ten Senát ztratí smysl. Ve chvíli, kdy máte ve vládě, ve sněmovně a v Senátu lidi, kteří hlásají stejný názor, tak je to 81 lidí, kteří jsou úplně zbyteční.
1: A tak navíc on je ještě ten Tajvanec, ne? Je to ten pan Vystrčil?
2: Tak jako ano, ale...
1: Já si říkám, s jakým pocitem vlastně ti občané, voliči do toho jdou na Vysočině, když on se prezentuje jako Tajvanec.
2: Tak zaznívá to tam. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože jsem slíbil, že nebudu před volbami nějak jako napadat ty ostatní kandidáty, ale jo, tak ta přezdívka se poměrně ujala. A možná to ale obrátím trošku jako zase k něčemu pozitivnějšímu, že si fakt myslím, že ten senátor by neměl řešit globální politické problémy, ale skutečně měl by se zabývat tím, aby senát kontroloval ústavnost, aby prostě dohlížel na to, jaké zákony přijímáme a aby přenášel tu komunální politiku do té celostátní úrovně. Jeden příklad za všechny, mluvil jsem o té dopravě, prostě pokud jsme zavedli možná zřejmě nefunkční systém elektronického mýta, to nevyřeší starostové, to nevyřeší ani hejtman, to je potřeba řešit celostátní.
1: Držím palce a doufám, že se uvidíme třeba před druhým kolem. Naschledanou.
2: Děkuji moc.
1: Naším hostem byl Tomáš Nilsen.

0: Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly. Já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Říkám jinaká. Jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
2: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
2: energie? Zastropování ceny.
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
2: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá, protože on má ty složenky. Rozumíte mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle, protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
2: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
3: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
4: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
2: Horký září?
4: Horký září, no venku.
2: Jako babí léto?
4: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
2: Babišákovo léto.
4: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
2: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
4: Ano.
2: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
4: No to je naše zbraň, Xavere.
2: To je naše zbraň.
4: To jsme my.
2: My jsme lidi práce.
4: My jsme pěst dělnický tříd.
2: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
4: Jo.
2: No.
4: A měl byste nějakou domluvit?
2: No.
4: Co?
2: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
4: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
2: Vy mě nálepkujete.
4: No, jste pěkný kolaborant.
2: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
4: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
2: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
4: A neměl berli.
2: Neměl berli, to se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
4: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
2: Jako smutečný? Babišovi.
4: No, jako, že to je vohavný. Jako
2: že myslí pozůstalý a
4: já
2: tak.
4: Já si říkal, vy napsali, je, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
4: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
2: je,
4: si,
2: je.
4: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
2: Dobře, ale pane
4: hoči. Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
2: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
4: No je to vohavný, no.
2: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady por okna, tak najdete nejmíš